0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: sekera.
1: Klitle sa ruší.
0: A nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru.

0: Tadej, pac, stopa, traj.
1: Poďa, musto!

svatém mýtu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič to spát.

lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

Nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: lach, lach.
1: Rádio Junior.

kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí nebo leží.

jak by si i mnozí lidé přáli, stejně jako strejc u naší meze, co žere a u toho se válí. Toho chlapa obejděte polem, než se rozhlídne a posadí.

probacila nepříjemná

Liší bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu, svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

ještě saje vláhu. Obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury. Jak hrou

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, dole v podhradí už lampám knoty vystydly.

zvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, v panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních.

a zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

nejmilenější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne téší hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.
1: Radio Junior.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

říkal jim rostou ženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové.

nudle, mrkev, housku anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krelíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jak

0: Rádio Junior.
1: Ptám se naší Aničky,

0: Začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tentokrát na základě tipu od posluchače Jonáše. Tak pojďme na to. Víte, co to je takzvaný trezor poslední záchrany a kde se nachází? Jde o globální úložiště semen za polárním kruhem na norském souostroví Špicberky. Oficiálně bylo otevřeno koncem února roku 2008, takže funguje už 15 let. Založeno bylo kvůli tomu, aby v případě nějaké globální nebo i regionální krize byla zachována biologická rozmanitost. Najdete tu semena rostlin z celého světa. Aktuálně už je tu přes 1 000 000 vzorků semen. Přispěla i Česká republika. Poprvé zaslala vzorky v roce 2015. Šlo třeba o nejrůznější zemědělské plodiny. Semena rostlin z celého světa jsou uchovávána v podzemní jeskyni, tedy hluboko pod trvale zmrzlou půdou na Špicberkách. Výstavbu zařízení, které semena uchovává, financovala norská vláda. Úložiště je v pískovcovém masivu asi 130 metrů nad mořem. Ale proč byl trezor umístěn právě na Špicberky? Nehrozí tu nebezpečí zemětřesení, nadmořská výška má chránit před zatopením, nemělo by k němu dojít, i kdyby sníh na pólech roztál. Dá se sem snadno dostat a je tu stálá teplota podloží kolem -3 stupňů Celsia. Samotné vzorky semen se chladí ještě pomocí generátorů, na teplotu zhruba mezi -10 a -20 stupni. To by pro ně mělo znamenat, že vydrží ve skvělém stavu stovky let. I kdyby ale generátory vypadly, potrvá týdny, než se teplota zvýší na tu původní, která je právě -3 stupně. Skladovat vzorky tu mohou země zdarma. Podzemní haly se nachází hluboko ve skále a jsou obrovské. Nikdo nechce, aby při nějaké katastrofě nemohlo dojít k obnovení původní flóry. Z genetické banky už se nějaký materiál v minulosti využil. Třeba do válkou zničené Sýrie se některé druhy semen zasílaly. Bohužel ani trezoru poslední záchrany se nevyhnuly důsledky globálního oteplování. Teploty stoupají, ledovce tají a trvale zmrzlá půda bohužel taky. Do přístupové chodby trezoru začala prosakovat voda. Ta by mohla vzorky semen znehodnotit a tak začala probíhat rekonstrukce. Situace se ale stále zhoršuje. Na Špicberkách bude častěji pršet, méně mrznout, bude docházet k sesuvům půdy a je těžké odhadnout, ze jakých podmínek bude moci úložiště ještě fungovat. Od roku 1971 se teplota na Špicberkách zvýšila o 5 stupňů. Odhady taky nejsou moc dobré. Za dalších 80 let by mohla být totiž vyšší o dalších 10. Trezor je rekonstruovaný a vylepšený, ale vzrůst teploty o 10 stupňů by už možná nezvládl. Území totiž, jak už jsem říkala, bylo vybráno i pro svou stále nízkou teplotu. Doufejme, že špicberský trezor semena rostlin z celého světa ještě dlouho ochrání. Co říkáte na tenhle projekt? Podle mě je skvělý. Moji milí zvídavci, pokud chcete o trezoru poslední záchrany někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj! Thank you.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: než půjdem spát.
1: Rádio Junior, pohádka.

0: Ještě dneska si námořníci všech pěti moří vyprávějí o tom, jak kormidelník Rybička zachránil dvě opičky před utonutím. To bylo jásotu a slávy. Jenom kapitán Velryba byl nějak nesvůj.
1: Cože, vy se, kapitáne, neradujete z toho, že jsem zachránil dva živé tvory před hroznou smrtí v rozbouřeném moři plném studené vody? Vždyť jste mi dal sám k tomu rozkaz.
2: U všech morských strakapounů, vždyť já ten rozkaz vůbec neuvážil.
1: Co pak je zapotřebí uvažovat, když jde o záchranu života?
2: No to ne, to ne. Ale co teď s opicemi na palubě? Co pak je moje plachetnice, zoologická zahrada? Proč mi těch kapitánských starostí jen přibývá?
1: Jen si, kapitáne, nedělejte s opicemi žádné starosti. Já jsem je zachránil, já se o ně postarám.
2: To je přece slovo námořníka, kormidelníku. Jako by mi spadla ta nejtěžší kotva ze srdce. Moc krát děkuju a pro opice dostanete zvláštní kuchyňský příděl.
1: Jenom ještě maličkost, kapitáne. Zajisté jste si povšiml, že námořníci chodí po špičkách, protože se neustále mračíte. Naháníte hrůzu námořníkům i těm nebohým opicím.
2: Já, že se mračím? Já, že někomu naháním hrůzu? Vidíš, já se směju, no. Já si zpívám.
3: Ohé, ohé.
4: Nebi chci slunce v slunce žáru. Letí můj smích, letí ke stožáru. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Neznám žal a neznám, neznám slzy. Kdo se mračí, stárne, stárne brzy.
2: Máte ještě něco proti mně, kormidelníku?
1: Co vás nemá, kapitáne? I námořníci si už vesele podupávají. A když vidím, že jste zase ve své kůži, chtěl bych vás o něco požádat, kapitáne.
2: Jen žádejte, kormidelníku.
1: Žádám vás o jeden den volna, abych mohl opicím ušít námořnické šaty.
2: U všech morských škeblí jen se člověk zasměje, už se na něm něco žádá. Ušití šatů se povoluje, kormidelníku, udělení dovolené se zamítá.
0: A tak kormidelník Rybička šil opicím šaty ve svých volných chvílích. Nad mořem opět vysvítlo slunce, v klidné vodě se zhlížela modrá obloha, plachetnice a všechny její stěžně. A poněvadž všechno na světě má svoje jméno, kormidelník si pomyslel, že by měl dát jména i svým opičkám.
1: No, holky, povězte sami, jaká jména by se vám líbila. V kalendářích je spousta, některá vám přečtu. Eulálie?
5: Ne.
1: No tak to nic. Ludmila? Barbora? Božena? Nic z toho? Valentína? Eufrozie? Stázička? Vy pořád jenom vrtíte hlavou, taková krásná starobylá jména. Proč pořád vrtíte hlavou?
5: Když my nejsme holky, my jsme kluci.
1: Můj omyl je vám náramně k smíchu, promiňte mi, páni kluci. Přál bych vám, abyste se v životě nikdy nezmýlili. A kdyby se vám to přece jenom přihodilo, já se vám posmívat nebudu. A z kalendáře taky jména vybírat nemusím. Tobě, co stojíš vpravo, budu říkat hup. A tobě, co stojíš vlevo, budu říkat hop. Doufám, že si to zapamatujete.
0: Jenomže opičáci nevěděli, kde je vpravo a kde je vlevo, a proto se nikdy nedozvěděli, který z nich je vlastně hup a který hop. To však nikomu na palubě nevadilo. Když kormidelník zavolal: Hupe, mám pro tebe něco na zub? Tak přiběhli stejně oba. Za to, když zavolal: Hope, pojď udělat tohle nebo tohle, nepřiběhl ani jeden. Ale kormidelník se na ně proto nezlobil a říkal si: všichni kluci jsou stejní. A jak mohl, zašel do kuchyně, aby jim přinesl nějakou dobrotu. Tuhle se náramně rozlobil na kuchaře. Našel ho u stolu. Hlavu si opíral o ruce, oči zavřené. Dvakrát ho pozdravil, ale kuchař jak by ohluchl. Není divu. Kdo spí, ten obvykle neslyší.
2: Ospalec jeden. Usne si za bílého dne, ale já tě probudím. Hej! Ho! Loď se potápí! Spusťte záchranné čluny!
6: Pomoc! Kormidelníku, zachraňte mě, neumím plavat. Spusťte záchranný člun a mě spusťte do něj. Pomoc!
2: Pamatujte se, kuchaři. Asi se vám něco zdálo.
6: Zdálo? Hrozný sen. Na moutě. Moře je klidné a loď plave jako rybička.
2: Rybička jsem já, kuchaři. Kormidelník, rybička. Koukám v kamnech studeno, jako by se přes oheň přelilo moře. A vy si tu klidně podřimujete.
6: Mýlíte se, kormidelníku, velmi se mýlíte. Nespal jsem. Oho, já spát. Pouze jsem přemýšlel se zavřenýma očima.
2: A o čem pak přemýšlíte se zavřenýma očima tak usilovně, že jste mě ani neslyšel přijít?
6: Vynalezám suchou vodu, jak mě o to požádal sám kapitán Verlíba. Až ji vynaleznu, už nikdo na světě nebude muset utírat nádobí, poněvadž suchá voda ho ani krapet nezamokří.
2: A vy budete mít víc času na spání, co?
6: Už mi scházelo jen maličko, abych ten důležitý vynález vymyslel a vy jste mě vyrušil.
2: Na spaní je noc, den je k práci.
6: Teď abych začal vymýšlet zase od začátku.
2: Kuchaři, raději mi dejte něco na zub pro ty dva nové muže na palubě.
6: Pro ty dvě opice?
2: Jsou to opičáci, kuchaři. To byste měl taky vědět.
6: Tak mi odpuste, kormidelníku, zmýlil jsem se.
2: Vy se náramně rád mýlíte, jako včera. Do polívky jste nasypal cukr místo soli.
6: Ano. Ale všechno jsem napravil. Dneska jsem k snídaní osolil kávu.
2: A zítra dáte do buchet hostici. Na místo povidel.
6: Nikoli v kormidelníku, taková věc se mi přihodit nemůže. A co pak dobrého bych měl vašim opičákům poslat? Co takhle dortíčky a navrch je pomazat šlehačkou, ať se mají jednou dobře.
2: Pokud budou na palubě téhle lodi, budou se mít vždycky dobře, kuchaři.
6: Tak, na to budu velmi dbát. A vyžádám si pro ně od kapitána zvláštní příděl. A aby byl co nejsladší.
0: Hub s Hopem na palubě brzy zdomácněli. Spřátelili se nejen s námořníky, ale našli si mnoho přátel i v moři. Vyprávili si s chobotnicemi a mečouny, s úhoří a hvězdicemi, s delfíny a mořskými koníky. A o mořském koníkovi dokonce složili společně s kormidelníkem písničku.

0: Všechno v moři i na palubě tancovalo, kapitán poťukával dalekohledem do taktu, kuchař do taktu vymýšlel suchou vodu, plavčík se na něj do taktu díval, vítr v plachtách hvízdal, loď se pohupovala a to se opičákům líbilo ze všeho nejvíc.
1: Tohle houpání je ještě hezčí než houpání v pralese na liánách. Vidí houpíčku.
2: Já se houpám ještě líp. O tom jo. Ty ani nevíš.
1: A že jsi mi o tom nikdy neřekl, houpíčku?
2: Říkal jsem ti, ale ty jsi mě neslyšel.
1: To je škoda. Ale tohle houpání je taky moc hezké. Hm? Všechno je tady hezké. Kapitán, kormidelník, kuchař i plavčík. Ten je ze všech nejhezčí, protože nemá fousy.
2: Mně se to taky líbí. V pralese byly jenom samé žirafy a sloni, no. Hadi a lvi. A s těmi není vůbec žádná legrace.
1: No,
2: no když jsem zatáhl lva za ocas, pane, ten mě prohnal.
1: A všichni jsou tu hodní, viděl píčku.
2: A nejhodnější je kormidelník. Protože nás zachránil.
1: Zachránil? A taky nám ušil pravé námořnické šaty.
2: No.
1: Tobě to v nich moc sluší, houpíčku.
2: Kormidelník říkal, že se na mě dobře šije. Víš?
1: Jo?
2: No, prý mám hezkou tu postavu.
1: Aha. A on mě neříkal nic, houpíčku.
2: Říkal. Že jsi...
1: Co?
2: Parádník.
1: Parádník?
2: Parádník.
1: A co je to, houpíčku?
2: Co by to bylo? Jaký bys to mohl vědět?
1: No, nevím.
2: No, že v těch námořnických šatech vypadáš jako... No, jako strašidlo.
1: Já mi nám go ten houpíčku, to jsem rád, že vypadám jako strašidlo.
3: Hej, vítám. Hupe, hope. Pojďte sem. Pomozte mi škrabat brambory. Já vám ukážu, jak se to dělá. To se vezme takhle škrabka, udělá se šmik, šmik a brambora je oškrábaná. No, zkuste to.
4: Žádné šmik, šmik, kuchaři. Copak nevidíte, že plavčíci mají nové šaty? Víte, jakou mi dali práci? Stokrát zatočím kormidlem, nežli jedinkrát navlíknu, nic dojeli. Kdyby aspoň byla dírka větší než jehla. A vy, kuchaři, chcete, aby si plavčíci ty šaty, tu nádheru, ten skvost umazali od brambor, nebo dokonce si je roztrhli o škrabku? Kuchaři, kuchaři, co vás to jenom napadlo?
3: Račte prominout, kormidelníku, já jen, abych byl dříve hotov s obědem a mohl se věnovat vynalezání suché vody.
0: Kormidelník Rybička opičákům poradil, aby se kolem kuchyně moc neochomítali, aby raději zůstali v kajutě, kde si nemohou nové námořnické šaty umazat. Ale opičákům se v kajutě nijak zvlášť nelíbilo, protože na palubě bylo co prohlížet, na co si sáhnout, po čem lézt. Ale neuposlechnout, to se neodvážili. A tak jim nezbývalo nic jiného, nežli v kajutě zůstat, a vymýšlet, co dělat. A co vymysleli? Na to bude kormidelník Rybička dlouho, dlouho vzpomínat.

0: hádku.
1: Oh, když já už jsem dneska tak unavená.
0: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
2: Oh, já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo.
2: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře je duší umělecká.

0: holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

0: holky, ahoj, kluci, vítejte v mé tady Ušaunově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušaune. Prosím tě, ty jsi dneska nějaký
0: spomalený, viď?
1: No.
0: No a víš proč?
1: Ne.
0: No protože k nám přijde na návštěvu želva.
1: Tak to ano, já miluju návštěvy a taky pro ně ráda připravuju, co mají rády. Ale snad nebudeme dneska všichni spomalení.
0: No, to jsem si dělal jenom legraci přeci. No ale pozor, pozor, protože želvy totiž mají rády rybičky. A slimáky a hmyz. A taky připravíme třeba rybičku.
1: No, a mají rádi i salát. Takže jí k tomu přichystáme zelený salát nebo třeba zelené lístečky z pampelišky.
0: Jo, vidíš, a máme to.
1: A želva Kordula je tu. Pojď dál.
0: Ahoj, Kordulo.
2: Ahoj všichni.
0: Moc rádi tě, Kordulo, vidíme v Ušaunově pohádkové školce. Můžeš se kamarádům trošku představit, jestli chceš.
2: Moc ráda. Díky, Ušaune. Jsem želva bahení. Nás, želvy bahení, je možné potkat i někde v přírodě. Mám super krunýř. Je mi 6 let a baví mě hrát si.
0: Jo, to mě taky, viď, Jani?
1: No, všechny baví hrát si.
2: Potom bych ještě o sobě ráda řekla, že přezimuju v bahně a pozor, jsem u nás kriticky ohrožená. To znamená, že opravdu moc ohrožená. A to znamená taky, že v České republice je nás fakt málo.
0: Jo, to je ale teda, to tě musíme trošku chránit, no, ale co máš ráda, to nám řekni.
2: Co mám ráda? Mám moc ráda veselé písničky.
1: To je mi ale náhodička, my s Ušounem taky moc rádi pouštíme veselé písničky.
0: Jo, hned ti jednu pustíme.
2: Díky, moc se těším.
0: Ušaunova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které je dneska s námi želva Kordula.
0: Díky za písničku.
2: Není zač, želvičko, vždyť si to u nás hned odpracuješ.
1: No dobře, dobře, když Jana myslí, tak já bych potřeboval uklidit stůl.
0: Ale počkat, Ušounku, takhle jsem to nemyslela. Přeci nám tu Kordula nebude uklízet, ty popleto. Myslela jsem tím, že nám prozradí zajímavé věci o želvách.
1: Aha, no jo, jasně, já jsem tak zvědavý.
2: Dobře tedy, na světě je asi tak 300 druhů želv.
0: Páni, tolik? No to je dost.
2: Ano, a jsme studenokrevní živočichové. To znamená, že se teplota našeho těla mění podle prostředí, ve kterém jsme.
1: Aha, a takže ti je teplo, když je teplo, a když je zima, tak si studená. Už to chápu, už to chápu. No, ale taky žijete hodně dlouho, viď?
2: Ano, ano. Některé z nás se dožívají třeba i 180 let. Třeba želva sloní.
1: Jo, a já ještě vím, že jsou vodní želvy, a to jsou mořské želvy a sladkovodní. A pak jsou taky želvy, co žijí jenom na souši, a těm se říká suchozemské, že ano, že ano?
2: Přesně tak, Ušoune, to je super, že toho o nás tolik víš.
0: A Kordulo, prosím tě, která želva je ze všech želv ta úplně největší?
2: Největší? Kožatka velká, to je mořská želva, která má až 2 metry dlouhý krunýř.
0: Páni!
1: Teda, hele, a Kordulo, mají želvy rády pohádky?
2: To je stejné jako s vámi lidmi. Některá želva pohádky miluje a některou moc nebaví. Já mám třeba děsně ráda ty pohádky o princeznách.
0: Tak to tady máme jednu přesně, ale úplně přesně pro tebe.
1: Jo, přesně pro tebe.
2: Tak to je teda paráda.
1: Ušounova pohádka.
3: Za dávných a dávných časů se jedním královským manželům narodil princ Jindřich. Když dospěl v muže, doslechl se od potulných zpěváků, že kdesi na skleněném vrchu vězní zlý čaroděj nejkrásnější princeznu, jakou kdy lidské oči spatřili. Neváhal a vydal se do světa hledat skleněnou horu. Bloudil světem už 7. rok, ale marně se poptával po cíli své cesty. O paláci na skleněném vrchu nikdo nikdy neslyšel. Jednoho dne v hlubokém lese narazil na divokého vlka, který se chystal rozsápat havrana se zlatou korunkou na hlavě. Jindřich vytasil meč a zahnal šelmu na útěk. Děkuji ti, že jsi mi zachránil život, promluvil havran lidským hlasem. Nikdy ti to nezapomenu. Jsem král ptačí říše a splním ti, o cokoliv mě požádáš. Když se mu ale princ svěřil, kam má namířeno, havraní král se zachmuřil. Žiju už 1000 let, ale o skleněném vrchu jsem neslyšel. Nezoufej však a vydej se tam, kam tě má křídla povedou. Princ Jindřich poslechl a zanedlouho stanul před dřevěnou horou, na níž se vypínal dřevěný palác. Tady žije můj starší bratr, král všeho, co pochází ze stromů a keřů, snad ti poradí, promluvil havran, ale nezapomeň mu předem odevzdat černé pírko z mého křídla na důkaz, že jsi můj přítel, jinak se zlou potážeš. Na ta slova prince vynesl na svém hřbetě až na nádvoří dřevěného hradu. Mládenec ptačímu králi poděkoval a nebojácně vstoupil do hradní síně. U krbu seděla dřevěná stařena a plakala dřevěné slzy. Achich, achich, to pálí, bědovala. Žhavý oharek se mi skutálel do dřevěné bodky. Nepomůžeš-li mi, jistě uhořím. Princ Jindřich zul stařence dřevěnou botu, vyklepal z ní žhavý oharek a přenesl ji do bezpečí. Vděčná žena mu poradila. Až se vrátí můj syn, ze všeho nejdřív zamávej havraním pírkem, jinak tě zahubí. Sotva domluvila, s hromovým rachotem se rozletěla brána a do hradu vtrhl dřevěný obr. Divoce chňapl dřevěnými drápy po princi Jindřichovi. Ale když mu mládenec zamával před očima havraním pírkem, všechna zloba byla ta tam. Obr se vlídně usmál a poptával se Jindřicha, jaké má přání. O skleněném vrchu jsem nikdy neslyšel, řekl, když mu princ pověděl, kam má namířeno. Ale vynesu tě vzhůru až do oblak, snad z té výše dohlédneš až k svému cíli. Po těch slovech si obr posadil prince na ramena a proměnil se v zelený dub. Dub rostl stále výš a výš, až se jeho koruna tyčila vysoko nad oblaky. Marně se ale princ rozhlížel, skleněný vrch nikde nezahlédl. Obr mu tedy přikázal, utrhni největší žalud z nejvyšší větve dubu a dones ho jako pozdrav mému bratrovi, vodnímu králi. Je pánem nad vším, co pochází z řek a moří, snad bude vědět víc. Princ poděkoval a šel, kam mu obr ukázal. Po dlouhém putování dorazil k propasti plné průzračné vody. Na dně propasti stál překrásný palác z mlhy a z krůpějí rosy, sídlo vodního krále. Žel, ani on, ani jeho matka, stařenka s vlásky, z pramínků májového deště a s očima plnýma zlatých rybek, o skleněném vrchu neslyšeli. Ale pán nad řekami a moři se ochotně proměnil v oblak vodní páry a vznesl se s princem až mezi samotné hvězdy. Ani z té nedohledné výše však princ skleněnou horu nezahlédl. Nermuť se, těšil ho vodní král. Daleko odtud žije v paláci z oblaků náš nejstarší bratr, větrný obr. Je pánem nade vším, co pochází ze vzduchu. Zná všechny divy světa ode dnu stvoření. Jistě ti poradí. Ponech si na památku žalud mého mladšího bratra a dones větrnému králi ode mne darem krůpěj čiré vody. Po těch slovech z jeho průzračných očí vytryskl pramen, ten se proměnil v bystřinu, bystřina v řeku a její vlny unášely statečného prince až k paláci krále větrů. Prince tu přivítala stařenka, celá utkaná z pavučinek babího léta. Ve větrných vlasech jí hnízdili ptáci. Upust na zem krůpěj vody od vodního krále. Přivoláš tak mého syna, oslovila ho. Sotva princ uposlechl, strhla se strašlivá vichřice a dveře rozrazil větrný vír. Kdo mi přináší pozdrav od mého bratra, zaburácel. Když se mu princ Jindřich poklonil a svěřil se se svým trápením, větrný král se vlídně usmál. Vím, kde je konec tvé dlouhé cesty, skleněný vrch se tyčí na samém počátku věků, na jeho vrcholu roste smaragdová jabloň a v její koruně věčně dozrává granátové jablíčko. Utrhni je a prchej, co ti síly stačí, než se uvnitř hory probudí zlý černokněžník, řekl král a v zápětí prince na křídlech větru odnesl až k samému úpatí skleněné hory. Na její vrchol ani já nedoletím, musíš to zkusit sám. rozloučil se s Jindřichem Větrný král a dal mu na památku svou větrnou píšťaličku. Princ se ale marně pokoušel zdolat kluskou skleněnou stěnu. Do očí se mu draly slzy beznaděje. V tom zaslechl hlas havraního krále. Nezoufej, zasaď do země kouzelný žalud a zalej ho krůpějí čiré vody, radil moudrý pták. Princ poslechl a v té chvíli ze země vyrazil útlý kmínek mladého dubu. Mladík se zachytil jeho větví a strom rostl a rostl, až se jeho koruna dotkla samého vrcholu skleněné hory. Princ se bez meškání rozběhl ke smaragdové jabloni a pokoušel se setřást granátové jablko, ale kmen stromu se pod jeho rukama ani nezachvěl. Zahraj na větrnou píšťaličku, radil mu z dálky havranův hlas. Sotva princ zahvízdal, strhla se divoká vichřice a setřásla mu granátové jablíčko k nohám. V té chvíli se na křídlech větru přihnal po nebi bílý obláček, zachumlal prince do svých vlásků z mlhy a deště a plul s ním nekonečnou oblohou jako kouzelný kobereček. Kvílení vichřice ale probudilo mocného čaroděje, který dřímal uvnitř skleněné hory. Vzal na sebe podobu sedmihlavého draka a rozletěl se za uprchlíkem. Z vyceněných tlam mu sršaly plameny. Když princ viděl, že ho saň dohání, vytasil meč a statečně srážel jednu hlavu po druhé. O poslední z nich se ale meč zlomil. Čaroděj vyrazil vítězný řev. Tu se na dřevěné hoře vstyčil dřevěný obr a jediným máchnutím kije srazil poslední dračí hlavu. Teď už nic nebránilo princi Jindřichovi v šťastném návratu domů. Když se konečně objal s dojatými rodiči, rozkrojil granátové jablko a z něho vyskočila princezna krásná jako růže a zahřívá jako červánek. Poklekla před Jindřichem a vroucně mu děkovala za osvobození. A jak to bylo dál? Inu, jako v pohádkách, netrvalo dlouho a v paláci se slavila slavná svatba. Kdo na ní přišel a popřál všem zdravíčko, od cesty dostal zlaté jablíčko.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je tu s námi dneska želva Kordula.
1: Je to želva bahení, kterou, když budete mít velikananánské štěstí, můžete potkat i u nás v přírodě. Jsem ti chtěl říct, Kordulo, máš super blány mezi prsty.
2: Díky.
1: No, ty by se mi taky hodili. Určitě bych se pak rychleji naučil plavat.
2: No vidíš, a mě by se zase hodila ta tvoje ušiska. Slyšela bych, co si o mě povídají děti. A taky bych chtěla mít dlouhé prsty, abych se naučila hrát na kytaru jako Jana.
0: Hrát na kytaru tě, Kordulko, asi nenaučím, ale nějakou hezkou písničku bychom tě s Ušounem naučit mohli. Co říkáš?
1: No, co říkáš? Co?
2: Je, to bych chtěla. Slyšela jsem jednu moc hezkou. Když jsem já šel tou Putimskou branou. Znáte ji?
0: No jasně, že ji známe, viď, Ušoune?
1: No jasně, chceš ji naučit? Co? Co?
2: To bych moc ráda.
0: Tak jdeme na to.
1: Já bych tu krásnou písničku jenom kazil. Tak ji necháme zaspívat jenom Janu. Co říkáš?
0: Tak dobře, tak poslouchejte.
1: Ušounovo zpívání.

0: ti to líbilo, Kornulko?
1: Děsně moc. Už se těším, až tu písničku naučím kamarádky.
2: Tak to jsme moc rádi a třeba potom přijdete a zaspíváte nám ji jako velký želvý sbor.
0: Je to je nápad? Je, a já bych mohl bubnovat želvám na krunýře do rytmu. No, ale počkat. Jsme v naší, tady v mé Ušounově pohádkové školce a teď už je čas na, no, na cvičení. Ušounovo cvičení.
1: Tak to já teda pomalu půjdu.
0: Neboj, to bude fajn želví cvičení.
2: No vážně, Kordulo, nikam nechoď.
1: Tak dobře tedy, zkusím s vámi želví cvičení.
0: Tak holky a kluci, pěkně si klekněte, pak si sedněte na paty, hlavu dejte na kolínka.
2: Prostě jako kdybyste byli schovaní v krunýři.
0: Jo. Nejdřív vykoukne ven jenom hlava. Kuk. No, tak pěkně ji vytáhněte. Protáhněte si krk. Ano, můžete zakývat hlavou ze strany na stranu.
2: Já už protahuju, už mám úplně nejdelší krk.
0: Ano, koukni hezky na Kordulu, no.
2: A teď
0: parádně vám to jde.
2: Krunýře vytáhneme ruce a pěkně pořádně dopředu.
0: Jo, jako tlapy želví nohy. Tak a teď si pěkně lehneme na bříško a vytáhneme i nohy a všechny končetiny protáhneme nejdál až daleko, kam jen to jde.
2: Já už jsem úplně dlouhá a protažená.
0: No jo.
2: A teď to zase všechno zatáhneme zpátky do krunýře.
0: Jo, už jsme zase v krunýři. Tak pozor, a teď už se zase postupně vytahujeme.
2: Já už jsem úplně vytažená.
0: No a co teď, Jani?
2: Teďka pěkně vyskočíme na nohy a všechny protažené končetiny protřepeme.
0: Jo, ruce,
2: třepy. Já se úplně klepu, co?
0: Jasně.
2: Úplně vyklepaná.
0: Jo.
2: Ne, Ušoune, ještě tobě se klepe anténa, pozor.
0: No. A když jsme tak pěkně protažení,
2: tak si můžeme zatancovat.
0: To je nápad. Kordulo, co ty na to?
1: Tak jo, proč ne?

0: Moravci stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska na návštěvě želvu bahení jménem Kordula. Už jsme se toho dneska o želvách hodně dozvěděli, zaspívali jsme si, zacvičili.
2: Ale ještě jsme nehádali.
0: Máš pravdu, Kordulo, jdeme na to.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak připravte si ušiska, pozor. A co pak to slyšíte?
1: Holky a kluci a Kordulo, to je přeci jasné, že ano? No, tak pozor. 3, 2, 1. Tenis. Tenis je to. Slyšeli jsme tenisový balónek, jak pinká ze strany na stranu.
0: Jasně, krásně jste to uhádli, no jasně. A když vám to tak jde, přidám ještě jednu zvukovou hádanku. Co pak to slyšíte teď?

0: jo, to taky víme, kamarádi, že ano. 3, 2, 1, vlak!
1: Zase správně, gratuluju.
2: Šikulové, ale já to taky věděla, jen jsem to nestihla říct tak rychle jako vy, ale teď už musím jít. Čekají mě kamarádky. Slíbila jsem, že jim budu vyprávět, jak jsem se měla v rádiu Junior.
3: Tak ahoj, Kordulo, Peláši, ahoj.
2: Ahoj, mějte se krásně a starejte se hezky o přírodu.
0: Jo, jo,
3: budeme.
0: Ahoj,
3: slibujeme, ahoj. Je, to byla prýma návštěva. Ale my už se taky pro dnešek musíme rozloučit.
0: Jo, ale pozor, ještě vás, holky a kluci, poprosíme o obrázky.
3: Namalujte nám nějakou pořádnou pěknou želvu.
0: A nebo želvy. Můžou být suchozemské, to jsou ty, co žijí na suchu. Nebo to můžou být i ty vodní.
3: Třeba v plavkách.
0: No třeba.
3: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz. Nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jasnačka. No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
3: Tak ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
3: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme samozřejmě jednu želví písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Petrem a Karlem.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, ahoj všem. Dobré ráno, dobré ano. Dopoledne.
1: Dobré odpoledne nebo krásné prázdniny, krásný ano, přesně. Den. My vás zdravíme už takhle z tohohle módu od 10 do 11. Je to krásný.
2: Je to krásný, vstává se nádherně.
1: Stává se nádherně, venku už není takový teplo.
2: Je to tak.
1: A bude o něco líp, nebo takhle, jak pro koho líp? Třeba někomu to teplo vyhovovalo.
2: To je pravda, ale hele, upřímně si myslím, že ty tropy nevyhovovaly asi nikomu. Na to tady prostě nejsme ready.
1: Nejsme na to ready, ale hele, teďka má zase ale pršet. Jsme ready na déšť.
2: Jsme ready na déšť. Ono to tak jako hezky, víš co, zvlhčí ten vzduch a bude se líp, potom líp dýchat a upřímně ten déšť taky prospěje třeba jako rostlinám, protože rostlinám. Teď jak je všechno suchý.
1: Ano, i moje teráska potřebuje zalít. Mm-hmm. Ale na co já jsem ready? Já jsem vlastně ready na to, že se trošku ochladí a že ta teplota klesne, protože my tady máme na Junioru expedici Sever. Takže je na místě, aby bylo tak trošku chladno, protože na severu chladno je. No a dneska je druhý den a tento týden se koukáme do jaké země, Karliku?
2: Dnes se koukáme do Norska. Nahlédneme tak na ty krásy tam a ta zajímavostí. A upřímně, jako je tam toho hodně.
1: Těším se.
2: Já taky. A mně se líbí, jak spustil tady tuhle znělku.
1: Ano, zrovna. Protože to
2: jsou oblíbené pohádky.
1: Moje oblíbená pohádka, kde vystupují Vikingové. Ano. To je zásadní věc pro Norsko.
2: Určo.
1: A my si samozřejmě i řekneme mnohem víc ohledně Vikingů, proč je spjato s Norskem. A hlavně mně přijde výborný to, že letenky do Norska, já to vím, stojí třeba jako 4 500 korun.
2: Mm-hmm.
1: Ale s náma do toho Norska si zaletíte zadarmo.
2: Je to tak.
1: To je krásný. Takže expedice Sever právě odstartovala.
2: Ano, a náš cíl, Norsko.

0: Krásný, hezký den ještě jednou.
1: Ano, ano, dobré ranko, dobré dopoledne, dobré odpoledne.
0: Zkrátka kdykoliv, kdy si i zpětně naší expedici Sever pustíte.
1: Ano, protože přesně tak.
0: I to je krásná věc, že se budete moct celé léto vrátit do těch míst, kde byli mm-hmm. i naši jiní moderátoři a jiní kolegové do jiných dnů. Takže opravdu
1: ano.
0: Těch zdarma letenek
1: bude hodně.
0: Na Sever je hodně. Je hodně, ale my se podíváme dneska do Norska.
1: Oh yeah.
0: Ano. A pojďme si takhle na úvod vůbec, Karlíku, říct, co je vlastně Norsko. Tak pojďme si dát Norsko v kostce.
1: Dobroš, tak jo. Tak začal bych oficiálním názvem, a to je Norské království, kde vládne král Harald V.
0: Ano, takže je to jako monarchie v podstatě.
1: Je to taková monarchie, dá se říct, ano.
0: Ano. Hlavní město, tak se jmenuje Oslo a žije v něm asi 700 tisíc obyvatel. Mm-hmm.
1: Kde Norsko najdeme, tak holky kluci, Norsko se nachází na severu Evropy, konkrétně na skandinávském poloostrově.
0: Mm-hmm. Těch norů a těch bájných vikingů a všech možných stvoření, tak je cca 5,5 milionu. To je polovina toho, co máme my tady včera,
1: mm-hmm.
0: ale nutno říct, že Norsko je asi skoro pětkrát větší než Česká republika.
1: No to teda je. No o tom, že to je monarchie, tak to už jsme řekli. Takže já přeskočím na to, jak se tam vlastně platí. A Norové tak mají norskou korunu, zkrátka pro tuhle měnu, tak je N-O-K. Mm-hmm. N-O-K. Nok.
0: Ale ty jsi hezky jako přeskočil tu monarchii, ale tam je podstatný říct, že Norové mají takzvanou konstituční monarchii.
1: Ano.
0: Takže tam, mají tam krále, vlastně, ale i parlament.
1: Mm-hmm.
0: Je to vlastně jako, kdybychom my tady měli taky krále, ale do toho tu naši vládu.
1: Ano, že
0: je
1: bychom vlastně se vrátili prostě do starých časů.
0: Přesně.
1: No, je to rozdíl od tý absolutistický.
0: Ano, jak tam mluví, tak jaký mají jazyk? Mají ho hbitý, rychlý, mrštný? Ne, tak Norové mají jazyk norský, neboli norština, a má to dvě oficiální psané formy, a to Bokmål a Nynorsk.
1: Hezky. No a co se týče sousedů, sousedících států, tak tam najdeme Švédsko, Finsko a taky Rusko.
0: Mm-hmm. Takže to je Norsko v kostce. Ano, já musím říct, že já jsem byl v Norsku, i když velice intenzivně krátce.
1: A já ti strašně závidím.
0: Ano, byli jsme v Oslu, tak tam někdy taky můžeš vyrazit, protože Oslo je nádherný město.
1: Mm-hmm.
0: Je to nádherný město, hlavně krásná příroda. My si řekneme i o těch fjordech, protože fjordy zazní dneska několikrát. My si řekneme, co to vlastně ty fjordy jsou.
1: A ty jsou důležitý celkem pro Norsko?
0: Ano, jednoznačně, ale tam ta příroda, to je nádhera. To je nádhera.
1: Věřím, ale jako po dnešním vysílání se asi budu koukat na letenky, no.
0: Ano, mrkně se na letenky a vlastně, když tam jdeš, letíš na 3 dny, tak to není ani tak drahý. Ale nutný říct, že je to, že Norsko je brutálně drahý, protože Norové mají úplně jiné příjmy, mají to mnohem dražší všechno,
1: no, jasně.
0: Ale zase mají těch penízků víc, takže je to tam prostě zkrátka dražší, no.
1: A tak furt je to, že je jedna z nejbohatších zemí, takže...
0: Uh-huh. A podle čeho Norsko poznáme? Tak třeba dáme se takový 3 věci, podle kterých Norsko bezpečně poznáme. Tak první věc je jaká, Kájo?
1: Tak určitě vlajka.
0: Uh-huh.
1: Je červená s takovým tím tmavým modrým křížem, který je vlastně lemovaný bílou barvou. A kříž na vlajce tak mají vlastně všechny severské země.
0: Uh-huh. Také pozor, nejsou v Evropské unii.
1: Mm-hmm.
0: Norové se v referendu rozhodli, že do Evropské unie nechtějí. S evropskými státy ale kamarádí a mají otevřené hranice, takže tam můžete cestovat jenom s občankou.
1: Což je super.
0: Mm-hmm.
1: No a když už jsme teda zmínili, že to je jedna z nejbohatších vlastně zemí světa, tak je to tím, že právě tam mají ropu a plyn, který vlastně těží z mořského dna. A všechny tyhle ty vlastně vydělaní peníze tak si ale stát schovává do obří takový pokladnice, do norského ropného fondu, ze které potom platí školy, školky a opravy silnic pro budoucí generace.
0: Mm. Jsou to zkrátka chytří lidé.
1: No jsou to, no co si budem, jako jedni z nejchytřejších asi.
0: Ano. A to jsou Norové, kamarádi.
1: Oh yeah.
0: A jak třeba takový typický Nor vypadá, co jí, nebo kdo vedle něho běhá v lesech, jaký zvířátka můžeme v Norsku najít, to si všechno řekneme dál v naší expedici Sever.
1: Yeah.

0: Ano. To je Norsko, přátelé.
1: Oh yeah.
0: To je Norsko.
1: No, a my už jsme se o tom tak jako bavili, nakousli jsme to. Tak pojďme se vrhnout na tu přírodu, Peťo.
0: Ano, pojďme se vrhnout na přírodu, to jsme nakousli jako jablíčko.
1: A ty už si to nakousl těma fjordama.
0: Ano.
1: Tak pojď ty fjordy dotáhnout do konce.
0: Tak fjordy. Norsko je tím velice proslulé, protože je to takové... U nás bychom řekli, je to taková Šumava, Krkonoše nebo Pivo. Norové mají fjordy. To jsou takové hluboké mořské zálivy, zaříznuté mezi obří hory, které tam kdysi dávno vyhloubily ledovce.
1: Mm-hmm.
0: Že takové velké skály, které vlastně... Taková brána do moře, tomu říkám.
1: A jak vlastně to na tebe působilo? Ty jsi je viděl totiž, když jsi byl
0: viděl jsem fjordy.
1: To je jako, asi když tam jedeš, tak to je takový to must have, že to prostě musíš vidět.
0: Tak u toho osla ty fjordy nejsou tak velký,
1: mm-hmm.
0: jako třeba někde víc na severu, ale jsou tam a je to hrozně krásný. To mořský prostředí... toho Norska a toho pobřeží je nádherný. Tam máš spoustu ostrůvků i na těch fjordech, kde jsou takový ty barevné chatky, červený, žlutý, modrý. A fakt tam na tebe dýchne hrozně, hrozně taková ta severská atmosféra.
1: Mm-hmm. Hezky. No a taková zajímavost tady ještě u té přírody, tak vlastně slunce, který v noci nikdy nespí, to je vlastně strašně jakoby zajímavý fakt, protože na severu Norska, tak v létě slunce vůbec nezapadá. Klidně si tam můžete hrát na hřišti o půlnoci s kamarádama třeba fotbal a pořád je tam světlo. A říká se tomu polární den. V zimě je to právě naopak, kdy se sluníčko neukáže a na obloze vlastně tančí takový barevný polární záře.
0: Mm-hmm.
1: To mám dotaz. Viděl jsi viděl jsi polární záři?
0: Neviděl, tak jak říkám, pro tyhle věci, abychom i třeba mohl vidět soby, které jsou pro Norsko velice taky bych řekl jako charismatický a jak bych to měl říct?
1: Charakteristický
0: pro Norsko, tak ty jsem taky neviděl, protože to se opravdu musí trošku víc na sever to Norska. Protože Oslo, jejich hlavní město, vlastně je poměrně hodně na jihu, poměrně dole.
1: Mm-hmm.
0: Takže, ale mám v plánu tam jet ještě jednou v zimě a i třeba využít psí spřežení a užívat si to Norsko takhle. A vidět třeba i nějaký ty zvířátka, protože v lesích tam můžete běžně potkat obří losy a na severu zase obrovská stáda sobů, o které se starají původní obyvatelé a ti se jmenují sámové. No.
1: To je hustý. Ne, jako fakt... Ta příroda, ve finále ta příroda vždycky dělá takový ten turistický ten
0: a
1: zájem.
0: A i to město je velice zelený.
1: Ale ano, no.
0: A Norové, a celkově to podle mě patří pro většinu severských zemí.
1: Určitě.
0: Tak jsou velice ohleduplní k životnímu prostředí a hrozně si zakládají na tom, aby ta příroda tam byla opravdu krásná, bez nějakých plastů a nepořádku. No.
1: Prostě recyklace a je pravda, že a to se o nich ví, že jsou šetrný a tak. A Peťo, já se tě zeptám, ale to je možná na další vstup potom. Kolik těch severských zemí už si projel? Protože ty si tam cestoval celkem pravidelně a často.
0: Chybí mě poslední.
1: Chybí ti poslední. Tak se na to potom vrhneme, ale až po písničce?
0: Dáme si písničku a pak opět se vám hlásí Expedice Sever.
1: Oh yeah.

Holky, kluci, pojďme se teďka přenést zpátky k Norsku a pojďme se podívat na to, jak vlastně v Norsku žijí norské děti. Peťa si teďka teda šel zařídit něco do školy, to nevadí, ale my se na to pojďme podívat spolu. Norové milují pravidla a jedno vlastně z těch nejoblíbenějších se jmenuje, a teďka pardon, Lørdagsgodt, neboli obecně páteční či sobotní sladkosti. Děti v Norsku nesmí jíst bonbony přes týden, ale jakmile přijde pátek večer, vyrazí do obchodu, namíchají si obří pytel sladkostí, v rodině se pak udělá mexické taco a koukají se spolu na filmy. No a nebo takové další, tak v Norsku neexistuje žádný špatný počasí. V norských školkách totiž jsou děti venku za každého počasí, i když leje jako z konve, anebo mrzne, nebo je pařák. Prostě norské národní heslo zní, neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Což je hezký, hlavně to pravidlo teda s těma bonbonama a s těma sladkostma takhle během týdne, že se nesmí úplně konzumovat, že se nesmí jíst. Je to hezký, takže tam podle mě zubaři budou mít potom trošku mín kazu a všeho takhle. A vlastně k tomu počasí je to pravda, ale řekl bych, dokážu si představit, že kdyby v Norsku bylo takový vedro, jako bylo teďka u nás, prostě nad 30 stupňů, pomalu 40, tak tam už to není o oblečení potom, ale tohle je většinou teda jako pořekadlo a takový přísloví, národní moto ke špatným právě dnům, kdy prší, mrzne, mrholí, padají kroupy a tak. To dá se na to vždycky připravit, i když prší, i když mrzne, pokud se na sebe vezmete dost vrstev, furt můžete jít tamhle ven, můžete stavět sněhuláky třeba a tak. A ve finále si užít den, můžete vytáhnout přesně brusle a tak na zamrzlých, třeba na fjordech, nevím, ale u nějakých třeba řek, rybníků, tak určitě to tam bude to fajn na zimní sporty a všechno. Ale o tom už si řekneme potom dál, s Peťou, jakmile se vrátí, podíváme se na různý rekordy a zajímavosti, potom i na nějaké bájné postavičky a určitě taky nesmí chybět samozřejmě hokej, sporty, protože tam bude hodně velký zastoupení holky, kluci, právě těchto zimních sportů. No ale my se teďka pojďme ještě chviličku zrelaxovat.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Ano, holky, kluci, my jsme zpátky a pojďme se teďka podívat na nějaký skvělý rekordy vlastně a zajímavosti ohledně Norska. Tak třeba Norové jsou mistři v tunelech. V Norsku mají nejdelší silniční tunel na světě, jmenuje se Lærdalský tunel a měří neskutečných 24,5 kilometrů. Aby řidiči ve tmě neusnuli, tak je tunel každých pár kilometrů osvícený modrým a žlutým světlem, takže to vlastně vypadá, jako by projížděli, nebo jako byste projížděli ledovou jeskyní. Teďka se pojďme podívat trošičku do gastronomie. Nejoblíbenější jídlo v Norsku je... Ano, holky, kluci, sice byste čekali, že třeba Norové jedí jenom lososy, ale jejich neoficiálním národním jídlem je mražená pizza z obchodu značky Grandiosa. Sní dokonce tolik, že kdyby se krabice naskládaly na sebe, tak by byla by to věž vysoká jako Sněžka. A dokonce u ní složili i písničku, která byla hitem i v rádiích. No a takovým posledním, takovou velkou zajímavostí a do třídice všeho dobrýho, tak jsou ekoauta. Norové totiž moc rádi chrání svou čistou přírodu, jak už jsme právě s Peťou říkali, kdy to je fakt příroda jak z pohádky úplně, je to tam nádherný, ty jezera, fjordy, všechno a ta zeleň hlavně. No a proto tam vlastně skoro nikdo nejezdí na benzín nebo diesel, je tam 9 z 10 nových aut, která se tam prodávají, tak právě jedou na elektřinu a právě snaží se být i tímhle s tím způsobem ekologický, takže recyklace, plasty, všechno tohle to řeší a je to vlastně, je to strašně fajn takhle, kdybychom se asi, kdyby to takhle fungovalo úplně všude, Ježíš Maria, tak by to bylo úplně kouzelný a i tady v Praze bychom měli zeleně, až bychom jako to nečekali ve finále a bylo by to krásně barevný všechno, ale tyjo, holky, kluci, já tomu Péťovi celkem závidím, že v tom Norsku byl a víte vy co, já se tam někdy podívám, já vezmu přítelkyni a pojedem se tam podívat nebo kamarády, to je jedno, ale pokud byste chtěli taky Norsko, nebo doufáme třeba, že vás ještě v průběhu vysílání do té 11. hodiny, takže vás vtáhneme do toho Norska a že potom třeba si budete chtít udělat i s rodičema takový rodinný výlet, přesně jak říkal Péťa, i na 3 dny to stačí a je to vlastně neskutečný. A co já bych chtěl vidět, tak by byla určitě ta příroda, prostě ty fjordy a tak. A určitě bych tam jel v období, abych viděl právě tu polární záři, protože ty jsou tak nádherný i prostě, když jsem je v životě neviděl na život, tak všichni plus minus víme, jak vypadají. Jsou to prostě takové podlouhlé, barevné záře na obloze, na té noční obloze a ty hvězdy kolem toho. Holky, kluci, jo, to zní jako plán. No ale co zní jako plán je, co si řekneme, později ve vysílání, protože se potom přesuneme a podíváme se na ty už některé mytologické bytosti. Ale teďka

Holky, kluci, pojďme se teďka společně podívat na mytologické postavy právě z Norska. A no, upřímně, je jich tam hodně, ale začneme takovými těmi nejznámějšími. A to jsou, holky a kluci, trolové. Legendy o trolech, tak vlastně, kde se vzali? Tak ty vznikly v Norsku už strašně dávno, ještě v dobách divokých vikingů před více než 1000 lety. Když tehdejší lidé vlastně putovali drsnou norskou přírodou, všude viděli obří skály, hluboké temné lesy a podivné kamenné útvary. V noci, když foukal vítr a stíny stromů se hýbaly, pracovala jejich fantazie na plné obrátky a říkali si, hele, co když ty skály nejsou jen kameny, ale obří skamenělé bytosti. No a tak vlastně se zrodili trolové. Jak vlastně takový pravý norský troll vypadá a co všechno umí? Tak holky, kluci, zapomeňte na barevné trolíky se svítícími vlasy z pohádek, protože praví norští trolové z bájí jsou úplně jiní. Jsou staří, oškliví, mají obří nos, někdy jim z nich roste i mech. Na rukou a nohou mají jen 4 prsty a často mívají huňatý ocas, podobný tomu kravskému ocasi, prostě to, co mají krávy. Někteří tak, hlavně ti obzvlášť staří a mocní trolové, tak mohou mít 3, 6 nebo dokonce 9 hlav a mají i různé velikosti. V mýtech totiž existují buď obří trolové, kteří jsou přezdívaní jontové, kteří jsou velcí jako hory a jedním krokem překročí celé údolí, anebo potom malí skříci, kteří žijí v podzemí a kradou lidem věci ze statků. Takže to je tak. A upřímně, holky, kluci, asi byste na pravého norského trola nikdy nechtěli narazit. Určitě věřím tomu, že těm malým z pohádek, kteří vám zaspívají, udělají vám koncert, tak to jo. Ale tady je právě trošičku problém toho, že to je úplně něco jiného a úplně nechcete narazit na někoho nebo na něco vlastně, čeho se báli i tehdy vikingové a na něco, co, dejme tomu, má 3, 6 nebo až 9 hlav. Úplně to není přirozený a třeba právě ti obří. Jako takhle, pokud by byli přátelští a bylo by v pohodě, určitě by se to dalo využít třeba jako skvělý styl dopravy. Prostě představte si, vylezete trolovi na záda a řeknete, já potřebuji do školy a nestíhám a on udělá jeden krok a už tam jste. To by bylo jako fajn, mohl by potom přeplavat i vlastně oceán, to by měl na pár temp, ať už by plaval prsa, kraula. Ale byla by to dokonce jako i taková přepravní loď, by se dalo říct. Takže přepravní loď, auta to může nahradit. Prostě ty trolové jsou zajímaví a my si za chviličku řekneme už něco o právě vikinzích, které jsem tady teďka zmínil. A mrkneme se na to, na mýty, vyvrátíme si třeba i nějaké špatné mailky, který se o vikingzích prohlašují a vyvrátíme si právě i některé fakty, jako třeba to, že možná úplně kdysi dávno, když si představím vikinga, úplně neměli třeba rohy na helmách, ale k tomu si řekneme za okamžik něco více.

0: Expedice Sever se vám hlásí nazpět.
1: Oh yeah. No, a holky, kluci, my už jsme si říkali něco o těch trolech a vlastně jak vznikly. Uh-huh. A že s těma legendama, tak dejme tomu, že se vyprávěli už za dob bájných vikingů.
0: Ano.
1: A my tady celou dobu mluvíme o vikingích a tak. Tak já bych se podíval na ten oříšek už teďka.
0: Jdem se na to podívat, protože Norsko je jednou z hlavních kolébek vikingů. Uh-huh. Společně i s dalšími severskými státy, třeba s Dánskem a Švédskem, tvoří území, odkud tito obávaní, ale neuvěřitelně šikovní mořeplavci před více než tisíci lety vyplouvali na své výpravy. A teď si pojďme říct pár parádních vikingských zajímavostí.
1: Uh-huh. Tak Peťo, pojď, řekni nám něco.
0: Tak kdo to vlastně byli vikingové? Tak nebyli to jenom bojovníci, mm-hmm. jak se spousta lidí myslí. Většinou to byli farmáři, rybáři, řemeslníci a hlavně geniální stavitelé lodí. Protože ale v Norsku bylo málo úrodné půdy, tak jsou tam samé skály a hory, sedli na své lodě a vydali se objevovat svět. A doba vikingská trvala zhruba od roku 793 do roku 1066. Mm-hmm.
1: No a pojďme se podívat teda na nějaké ty vikingské vychytávky, které zaujmou snad jako všechny. První, tak byly lodě zvané drakary. Stavili dlouhé štíhlé lodě, které měly v přídi vyřezanou hlavu draka nebo hada. To, aby právě zaplašili třeba mořské příšery a zastrašili nepřátelé. A tyto lodě byly tak dokonalé, že dokázaly plout po divokém oceánu, ale zároveň byly tak mělké, že mohly vyplout hluboko do vnitrozemí po řekách.
0: Mhm, hezky.
1: Jako potom taková další zajímavost.
0: No to mě zajímá, objevili Ameriku jako první, nebo to byl ten Kolumbus?
1: No to je právě to, všichni říkají Kolumbus, ale na to holky kluci zapomeňte, protože vikingové tak objevili Ameriku jako první. Norský viking Leif Erikson tak doplul k břehům Severní Ameriky, do místa vlastně, které pojmenoval Vinland, už kolem roku 1000, tedy zhruba o 500 let dříve než právě Kolumbus. Mhm. Takže to je taková jakoby jedna ta hlavní perlička toho všeho.
0: To je perlička.
1: Protože právě objevení Ameriky je často spojováno s Kolumbem, ale...
0: Ale ne. Vikingové. A když se řekne viking, tak já si představím takového svalnatého chlapa, co má helmu a na té má rohy. Tak pozor... Vikingové ve skutečnosti na helmách žádné rohy neměli. Tuhle mýlku vymysleli až malíři a režiséři divadelní v 19. století, protože to vypadalo dramatičtěji. V opravdovém boji by byly rohy na helmě úplně nepraktické. Nepřítel by za ně mohl vikinga snadno chytit, nebo by se mu o ně třeba zasekl meč. Mm-hmm. Helmy měly hladké, železné nebo kožené.
1: Mm-hmm. No a teďka něco pro fanoušky stejně jako já, Marvelovek a Avengerů. Tak pojďme se podívat na Avengery po vikingsku, protože vikingové věřili v severské bohy, které dnes všichni moc dobře známe z komiksu a filmu od Marvelu právě. A začínáme tím hlavním, a to je Odin, což je nejvyšší bůh magie a moudrosti, který měl jen jedno oko, druhé totiž obětoval, aby získal vědění.
0: Ty jo.
1: Potom tam máme Thora známého, což je bůh hromu s obřím kladivem Mjolnir, kterým metal blesky a bojoval proti ledovým obrům. No a potom samozřejmě jeho bratr Loki, prohnaný bůh a mistr převleků, bůh falše, který neustále vymýšlel nějaké lotroviny. Takže základ Avengerů máme tady v Norsku, ano. A ještě v dobách vikingů.
0: Takže už víte něco... více o Norsku a zejména o vikingzích. Mm-hmm. No viking...
1: Viking... Vikingzích.
0: No vy víte. Ano. Vy

0: pojďme si teď dát něco mně velice blízkého. Pojďme si dát přehled toho, co norské děti snídají, co si dávají k obědu a nad čím by čeští školáci možná ohrnuli nos.
1: Mm-hmm, dobře, tak já začnu, i když úplně nejsem fanoušek sýru, ale tak prvním je brunost. Hnědý karamelový sýr. Uh-huh. Tohle je absolutní král norských snídaní. Je to speciální sýr, prostě něco special, který má hnědou barvu a chutná tak jako sladko-slaně. Trochu jako karamel. No a jak se jí? Norové ho speciální škrabkou nakrájí na tenké plátky, dají ho na chleba nebo na sladkou vafli a navrch máznou ještě marmeládu z lesních plodů. No, děti to milujou.
0: No, krásný. Potom samozřejmě losos a ryby na 100 způsobů. Norsko je rybářská velmoc, takže ryby jsou tu levnější než třeba kuřecí maso. Tak třeba čerstvý losos. Norský losos se vyváží do celého světa. I třeba k nám do České republiky. A Norové ho jedí pečeného, uzeného nebo syrového. Mm-hmm. Pak tu máme takzvané piskeboller, neboli rybí kuličky. Tak to jsou takové karbenátky, ale z rybího masa, které jsou uvařené v bílé omáčce. Pro norské děti je to stejná klasika jako pro české děti rajská nebo svíčková.
1: Mm-hmm.
0: No a pak tu máme sušenou rybu, neboli terfisk. A to ryby, teda hlavně tresky, se věší na obří dřevěné sušáky u moře a suší se jen na větru a slunci. Jsou pak tvrdé jako kámen a Norové je žvíkají u televize jako my bramburky.
1: Mm-hmm, zajímavý, hezky. Mm. Potom tady máme kjetkaker, což jsou severské karbenátky. Pokud Norové zrovna nejedí ryby, milují mleté maso. Právě kjetkaker jsou velké masové kuličky nebo placičky přelité hustou hnědou omáčkou. Prodávají se s bramborovou kaší a hlavně s brusinkami. Je to vlastně takový norský bratrnec známých švédských kuliček.
0: Ano, krása, tak Švédsko je vedle. A u jídla bych dnešní povídání o Norsku uzavřel.
1: Ano.
0: Vylaďte celou expedici sever před celý týden. Tento je Norsko. Takže to jsme třeba nestihli říct my, tak nás doplní jiní moderátoři.
1: Ano.
0: Třeba jaký zvířátka tam mají a různý třeba další vzácnosti.
1: Typy na výlety,
0: které v Norsku jsou. No a my se tímto loučíme, mějte se krásně a zase někdy o prázdninách naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj.

Těžko se jí doma žije. Prace černé, chop se kije.

0: Máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad, ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet? Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Pedro junior.
1: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se ogram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartírek.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se z torza

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Radio Junior.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Africe navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

Dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích, na horách.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jsou či nejsou z čerty žerty? K odpovědi na pohádkovou otázku snad přispěje i pohádkové vyprávění, ve kterém vystupují hned dva čerti najednou, Bernáš a Gajdula. Trochu se hádají, zkoušejí to jeden na druhého, ale nakonec se spřátelí a zůstanou mezi lidmi. No a co se bude dít dál, to se dozvíme v pohádce Čertovo kvítko, kterou napsala a zrežírovala Marie Křepelková. Účinkují Otakar Brousek mladší, Simona Stašová, Jan Čenský a další. Vyrobeno v roce 1989.
2: Ty kačeno.
3: Ty Bernulo. Ty
2: kačice hubatá.
3: Ty Bernulo rohatý.
2: Ty utrž hubo.
3: Ty utřino se.
2: Že já se tě kdy chytil, rozumu jsem pozbyl, celému peklu prosmích. Bernáš s Káťou na hřbetě.
3: Necháš toho?
2: Nenechám, ty hádavko.
3: Cože?
2: Píchavko.
3: Co?
2: Roupavko.
3: Je.
2: Rýpavko. Ty.
4: Ti se ale krásně hádají. Tak přesně tohle já hledám, protože já jsem čert a jeden z mála tvrdý jak skála, jako žula. Já jsem čert. Každičkým oudem jsem cítit čmoudem. Gajdula. To jsem já, naděje pekla, povaha vsteklá, žádná nula. To jsem já, vzadu mám střapec, chlupatý chlapec, Gajdula. Gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, přes spravedlností.

0: Jaj.
1: Tak mi řekni, kam jsi to dal?
2: Nic jsem nevzal.
1: Ještě včera to tady bylo.
2: Asi se to vytratilo.
1: Tak mi to dej, je to moje.
2: Co je tvoje, to je moje.
1: Tak dáš?
3: Až se budou místo mouky mlít koláče.
1: Ty, bobule bobulovatá.
3: Ty, bábo, jedna řečnatá.
1: Ty, škopku paličatý.
3: Ty, Rebeko zvonivá.
1: Ty, lenošlape.
3: Ty, marnivka lakotná.
1: Co?
3: Chamtivko. Kdákadlo, kejhavko, ty.
4: Lidi jsou secakramenský, a to jak ženský, tak i chlapy hříchy mají. Většinou vleklé, nás už to v pekle nepřekvapí. Gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají.
1: Já tě chytím. A až tě chytím, tak se těši, jak to schytáš.
2: Já že to schytám?
1: Ty to schytáš.
2: Ne. Ty to schytáš. A teď. A hned. Jedna.
1: Pomoc.
2: Dvě.
1: Pomoc.
2: Tři.
1: Pomoc.
4: Ticho! Jmenuji se Gajdula.
1: Co nám tady řveš?
4: Já řvu.
2: Ty řveš.
1: On řve. Zval tě někdo?
2: Volal tě někdo?
1: Ty jsi nevšiml, jak jsme si tady s mužem hezky povídali?
4: Prosím, všiml, tedy nevšiml.
2: Cože?
4: Tedy vlastně ano, všiml.
2: Tak všiml?
1: Nebo nevšiml? A co tady vlastně chceš?
4: Víte, já jsem přišel.
2: No, to vidíme.
4: Abych pomohl vám, jsem přišel.
2: Nevěř mu.
1: Abys pomohl?
4: Tak.
1: A co za to?
4: No nic. Tedy vlastně skoro nic. Trochu úsměvu.
1: Úsměvu?
4: Kousek vlídného slova.
1: Slova?
4: Krapítek slušného zacházení.
1: Je? A dál?
4: Dál už nic.
1: Jo, tak pomáhat, říkáš? A za vlídné zacházení? Ale to u nás můžeš mít, protože já jsem ta nejusměvavější, nejlíbeznější, nejlaskavější mlynářka v širokém okolí.
2: Že jí jazyk neupadne.
1: Tak jen pojď dál, Gajdulo.
4: Vyšlo to. A v čase krátkém chycem se drápkem, já mám kliku, vyšlo to. A za chviličku máme dušičku do kotlíku. Gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají.
2: Tedy od té doby, co jsem přišel ten Gajdula, se mi u nás pranic nelíbí. Basama, sekrec, mazec, blum. Už si ani pořádně zanadávat nemůžu. Sotva začnu. Kačena, místo aby mne třeba setřela, hned na mne začne dělat takový kukuč. Jakože to ne, to se nesmí. A kde si, co si? A...
1: No jistě, zase lelkuje a zase se válí, ty bernulo bernulácký. A co práce, ta ti nevoní. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. A zahálka je čertův polštář.
2: Však jsem taky čert, ne?
1: Už si na zemi dost dlouho, aby ses něčemu přiučil. Podívej se na Gajdulu. S písničkou vstává, s písničkou uléhá.
0: Celý den tady jenom řve.
1: Celý den se jenom směje a práce mu pod rukama jenom kvete.
2: Světa nepřebudu, díla nepředělám.
1: Ty lenochulína, palice dubová, sosno paličatá, hybaj něco dělat.
2: Toho gajdulu mi tady byl čert dlužen. Tvoj tajksl.
0: V pekle jsem býval nejchytřejším čertem.
2: Všichni mě uctívali, chodili ke mně na rady, než se mi stal ten trapas s Káčou. Ještě dneska slyším, jak se mi celé peklo smálo, když jsem jí z těch zad nemohl setřást.
0: Že prý mě zachránil ovčák. To je ta největší pohádka. Žádný ovčák nepřišel.
2: Káča zůstala na krku mě, sehnala mlýn a začala mě nutit pracovat. Brrr, krucyš, fagot, trombon, brum.
0: Hej ty, no ty, pojď sem.
4: Mám práci.
0: Ta ti neuteče.
4: A potom s vámi se já nebavím. Ještě byste mě mohl nakazit.
2: Já? A čím pak?
4: Lenorou a hrubiánstvím.
2: Chtěl jsem tě jenom varovat, gajdulo. Jestli nezačneš pracovat přiměřeně, usmívat se přiměřeně, zpívat přiměřeně, zkrátka všecko dělat přiměřeně, tak ti naplácám 25 docela nepřiměřených, rozuměl?
4: Cože? 25 mě? Na pozor.
2: Jak jsem řekl. Ostatně já na tvém místě bych si mlynářku držel od těla.
4: Paní mlynářka je hodná.
2: Jistě.
4: A šlechetná.
2: No vidím.
4: A laskavá.
2: Nepovídej.
4: A velkodušná. A krásná.
2: Hromy, blesky, třesky, plesky, už toho mám dost.
4: To vy děláte z života peklo na zemi.
2: Gajdulo.
4: Jak jsem řekl, peklo na zemi. A mám práci.
2: Ten mi to teda dal. Hodná, laskavá, šlechetná. Lakota, lakotná. Pro mě má jenom špičatý jazyk, chleba a vodu. A teď ještě podstrojuje tomu...
0: Co to tady voní? Čert.
2: Tady byl čert, aby mě husa kopla,
0: že jsem to nepoznal hned. Tak, gajdula... Je čert. To je kůchechtání. Nechce on nakonec odnést do pekla mě? To by mu Lucifer dal. Čert přinese čerta do pekla. Jak mi to vlastně tenkrát zpívali?

0: zbaj, skončí všechny tvoje trampoty.
1: A budeš zas
0: jedním z vás, zas jedním z vás, chlupáčů. Teď konečně přišla moje chvíle. S tvou pomocí, Gajdulo, se vrátím domů do pekla.
2: To by v tom byl čert, abych já mlynáře nenabil. Já, chlouba pekla, Gajdula. Teoretické lapání duší. To byl můj nejoblíbenější předmět a nyní si konečně převedeme teorii do praxe. Článek první, pytlík z dukáty. Tady máme sáček, až přiletí ptáček. Do té pasti vábne, jistě si rád hrábne. To by v tom byl čert, jistě si rád hrábne. Penízky krásně kulaté. Tak, položím vás na stůl. Takhle je. To by v tom nesměl být čert, aby se mlynář nechytil.
3: To se podívejme, co to tady leží.
2: Já to věděl, já to tušil.
3: Peníze.
2: A už se chytil ptáček.
3: A k čemu by ale mně byly peníze? Na co si pomyslím, to mi žena sežene, podstrčí, vnutí. Ještě abych se bál, že mi je někdo ukradne. Kdepak? Já vlastně žádné peníze nechci.
2: Sakrble.
3: Ale co moje ženuška?
2: Ne, toto ne.
3: Co ta moje hrabalka? Ženuško, lásku můj líbezný.
2: Ale tak to přece není. V čítance psali jasně. Lapí je, schová, vezme nohy na ramena, promrhá je, promarní.
4: Co tady halekáš? Už zase zevluješ, zahálíš a pustneš. Peníze, opravdové. Ryzí dukáty, či tak asi jsou, nikde, nikdo.
2: Dej ty ruce pryč.
4: Tak a budou moje.
3: A chytila se holubička.
2: To já přece nechtěl. Nutno přiznat, že pekelný článek číslo 1 mi jaksi selhal.
3: Taky bych to tak viděl.
2: Nevadí, nevadí, pilný, přičinlivý a vytrvalý čert, jako jsem já, se nikdy nevzdává.
3: To jsem zvědav, s čím se vytasí teď. Já bych si dipnul šátek.
2: Máme tady přece článek číslo 2.
3: Šátek.
2: Šátek.
3: Jako bych to neříkal.
2: Tady máme šátek z nejjemnějších látek. Kdo ho má na těle, hned vypadá skvěle. To by v tom byl čert, hned vypadá skvěle. Pekelný šátek, kterému žádný smrtelník neodolá. Tedy tak to aspoň píšou v čítance. Mlynář půjde, zahledne šátek, přečte si nápis a to by v tom nesměl být čert, aby se nechtěl mlynářce líbit. Mlynářka za ním bude běhat, bude si ho střežit a mlynář bude klít a klít a klít, až se nakonec prokleje až k nám do pekla.
3: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To jsou ale hloupé žerty.
2: Žádné žerty, jenom to zkus.
3: No, ale že bych si ho zkusil.
2: No konečně.
3: Třeba by mi pomohl.
2: Mně bylo hned jasné, že zabere.
3: Ale já vlastně žádný takový čarovný šátek nechci. I tak jsem hezký až dost.
2: Zakorble.
3: Ale co ta moje marnivka?
2: Ne.
3: Ženuško.
4: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To je ale nádhera.
2: Nesahaj na to.
4: To je skvost.
2: Polož to.
4: Šátku, šátečku. S tvou pomocí se stanu nejkrásnější ženou v celé naší vesnici. Ale co ve vesnici, v celém kraji, v celé naší zemi. Já půjdu a všichni budou jásat, jančit, trojčit, výskat a vřeštět nadšením. Já budu tak krásná. Já budu nejkrásnější.
2: Ale ne, to jsem přece nechtěl. Tak jsem to nemyslel. Ale abys věděl, mlynáři, já mám ještě něco.
5: No, tak se ukáž.
2: Něco, čemu neodoláš, čemu podlehneš. Já mám zkrátka něco. Teď jdu na to ostře, ubrousek co prostře. Jídlo pití denně, šetří práci ženě. To by v tom byl čert, vem ho zatraceně.
5: Teda kulím oči, tenhle ubrousek za mých učednických let vlastnil jenom Lucifer.
2: Ještě, že mi ho prabába podstrčila. Konečně přišla jeho chvíle. Na ubrousek mlynář určitě zabere.
5: Ajeje, Káča.
2: Sekrec mazec, paní mlynářka, už je pozdě.
4: Ubrousku prostře...
2: Nečti to.
4: Ubrousku prostře...
2: Ne, nečti to.
4: No jistě, tohle je ten opravdický ubrousek prostě.
2: Ne, ne.
4: A teď bude můj.
2: To snad ani ne.
4: S takovým ubrouskem se stanu nejbohatší mlynářkou široko daleko. A co mlynářkou? Otevřu si zájezdní hostinec a penízky se budou sypat sami.
2: Ale to je přece... Podraz, herdec, mazec, tak jsem to nemyslel. Jestli já nemám smůlu, co pak s takovým polenem, jako je mlynář, já někdy tu maturitní zkoušku udělám? Když má čert smutek,

0: když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble, ani blebleble, ani blebleble udělat, když má splín. Když má čert smutek, když má čert splín, a když ho ještě navíc hrozně bolí škeble. Když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble, ani blebleble, ani blebleble udělat, když má splín. Jsem nešťastný, já jsem tak nešťastný, jsem nešťastný.
1: Srna, brna, hrdec, mazec, já mám nápad. No to je nápad. Taková malá hlavička a takový veliký nápad. No jak to stojí v čítance? Sily zkouzly v koncích. Nečekej, pomluvy se nelekej. No pomluva, to je ono. Pomluva je kluská, ta tě ze sna budí. Jako zima ruská, za košilí studí. To by v tom byl čert, za košilí studí.
2: Tak to nás v pekelné škole neučili.
3: No, gajdulo.
1: Pan mlynář, jsem moc rád, že tě vidím. Musím ti něco říct.
2: Tak mi to řekni. To jsem zvědav, co z něho vypadne.
1: Tvoje žena.
2: Co je s ní?
1: Trápí se.
2: Nepovídej.
1: Pláče.
2: Ona pláče?
1: Snad bych ti to ani neměl říkat.
2: Jenom mluv.
1: Ty se rozčílíš.
2: Nerozčílím.
1: Ty začneš křičet.
2: Nezačnu.
1: Budeš nadávat, hromovat a klid.
2: Nebudu.
1: Budeš.
2: Řekl jsem, že nebudu.
1: Řekl jsem, že budeš.
2: Tak teď už toho mám dost, gajdulo. Mluv. Proč brečí?
1: Zaslechl jsem mlynářku, jak sama sobě říká, že život s tebou se jí stal
2: peklem. To, že povídala.
1: Co je na tom k smíchu?
2: Tak život se mnou se jí stal peklem.
1: Přesně tak. A nesměj se, to je vážná věc. Abys věděl, ještě říkala, že se z toho pekla vysvobodí a že od tebe uteče.
2: Ale můžeš být úplně klidný, gajdulo. Ta se odtud ani nehne.
1: Co má tohle znamenat? Žádné klení? Žádná kanonáda? Co pak ho můžu odnést do pekla?
0: Já jsem ten nejsmolovatější čert, co kdy v pekle byl.
4: Gajdulo, gajdulko, co se ti stalo?
0: Ale...
5: Ublížil ti někdo?
4: Tak přece mluv.
0: To nejde, paní mlynářko.
4: No tak.
1: A nebo vlastně...
0: Já ani nevím, jak bych vám to řekl.
4: Tak mluv jasně a bez vytáček.
1: A nebudete plakat?
4: Nebudu.
1: Ani do rybníka skákat?
4: Ale nebudu. Tak už mluv.
1: Tak dobře, dobře. Viděl jsem mlynáře.

0: Eros, rohatec, ten ježatec, Romeo blesky.
1: A už to mám dost. Ratatabum, někoho do toho pekla odnést musím. Když ne mlynář, tak to budeš ty. Všechno si schrábla, kleješ hůř než samotný čert. Srna brna, to ty budeš moje maturitní zkouška. Alou se mnou do pekla.
2: Gajdulo, nedělej.
1: Srna brna, mlč.
2: Gajdulo, já jsem
1: budeš
2: přece...
1: konečně sicha. Láry, fáry, rum, baba, šup.
3: Gajdulo, kamaráde, stůj!
1: Srna brna larifáry! Tady jsem a dovnitř chci. Nesu dušičku, krásnou hříšnou duši, jak se na chytrého čerta Gajdulu sluší.
4: Hromdě, ratata plesk! Gajdulo, stůj!
1: Ano! Stojí!
4: Ani krok! Rom a blesky, třesky, plesky, vřesky! Víš, koho máš na zádech? Káču!
1: Ne!
4: Před ní každý čert uprchne, zdaleka se jí vyhne a ty ji zase neseš do pekla!
1: Ale já jsem nevěděl, že...
4: Pryč od pekelné brány! Peklo nesmí být znovu zamořeno káčou!
2: Tak už konečně přestaň. Nedá se to poslouchat. Tady máš kapesník a jde se.
5: Ale kam?
2: Domů, do mlýna. Však Bernáš ti už poradí, jak se dostat do pekla zpátky.
1: Zrovna Bernáš mi poradí. V čítance ho potom Maléru s tebou uvádějí jako nejhloupějšího čerta, který kdy v pekle byl.
2: No.
1: Jenom se podívej, jak dopadl on sám. Do pekla se už nikdy nevrátil. Musel zůstat na světě.
2: Musel, nemusel, kdo ví?
1: Cože, chceš říct, že je s tebou dobrovolně?
2: Chceš se vsadit?
1: Co? Cože? Sadit? A o co?
2: Když vyhraješ ty a dokážeš, že Bernáš bude chtít zpátky do pekla a opravdu tam odejde, nachytám ti tolik duší, že se vám do toho vašeho pekla ani nevejdou. Ale když vyhraju já a Bernáš zůstane se mnou, budeš mi ty ve mlýně sloužit tak dlouho, dokud neřeknu Gajdulo, dost. Platí?
1: Platí.
2: Ale to ti povídám o naší sásce Bernášovi ani můk.
1: Ani můk?
2: Je-li to?
1: Kopy to. Platí to.
6: No, není to na světě bez káči špatné. Nikdo mě nehoní, nikdo nehudruje. Lehnu si, kdy já chci, najím se, kdy já chci, pracuju, kdy... No, já spíš nepracuju.
2: Bernášku!
6: Káča!
1: Ty ježatče, ty rohatče, ty podšívko, ty šídlo, ty... To si říkáš čert? To jsme ze stejného rodu? To jsi nemohl houknout, že tohleto je káča?
6: Co tu děláte?
1: Lucifer mě vyhnal. S tou tvojí káčou nechce peklo nic mít. A já jsem v pěkné brindě.
6: Káčo, káčenko, hned se melu na to, tata, jenom
2: Bernášku.
6: Se otočím, všechno bude hotovo, nic se neboj. Hlavně nekřič, nekřič, nenadávej, nehudruj. Já jsem se, víš, jenom trošku zamyslel.
2: Bernášku.
6: Káčo, káčenko, nehromuj.
1: Káčo, káčenko, to si tak nemohl říkat dřív.
6: A kdo mě chtěl odnést do pekla, co? Ertetína, je tu zima, mlín a klape.
2: Těch kouzelných zaříkávání, Bernášku. Víš, jak to nerada vidím. Mouka pak tak nějak divně páchne. A však nám práce neuteče.
6: Co si to říkala, Kačenko?
2: Tady si vezmi Zlatku a běžte s Gajdulou na kmínku.
6: Kačenko?
2: Já mu dám peklo. Já mu dám odejít. Člověk si ho hýčká, výská, laská. A když si ho vychová, že by vzal nohy na ramena a tradá... Ani nápad. To bych se nesměla Káča jmenovat. Po prababě mi zůstala trocha zázračného koření. Kdo ho sní, jeho vlastnosti se znásobí. Když je někdo pilný, bude ještě pilnější. Ale když je někdo líný, bude ještě línější.

Augusta, aby u mě Bernášek navždycky zůstal. Našla jsem ve skříni po babičce koření a ten, kdo je líný, ten po něm hned zcepení. Tahle vrstva bude hodně tlustá.

0: Bernášku, takové koláčky si ještě nejedl.
1: Bernášku, ten koláček s tou krásně velkou mandličkou, ten jsem pekla jenom pro tebe.
2: Teď mu bude podstrojovat, teď mu bude lichotit. Ale ten jeho koláč, ten musí být můj.
3: Mám strach. Je, já se bojím.
4: Co je, Gajdulo?
3: Bernáši kamaráde, zamknul si na dva západy.
1: Proč na dva, Gajdulo?
3: Dneska v noci chodí zlí duchové. Moje prabába mi o nich vyprávěla. Jenom když je zamčeno na dva západy, pomine jejich moc. Káčo, Bernáši, běžte rychle zamknout.
1: Třeba to bude pravda. Pojď, Bernáši.
2: Já ti dám koláček, já ti dám mandličku. Šup, mandličku dám vedle. Tak, a ten krásný koláček je můj.
5: Gajdulo, můžeš být úplně klidný. Zamknul jsem na dva západy.
3: Ano, ano.
1: Bernášku, a co tvůj koláček? Tak si ho už konečně vezmi. Uvidíš. O takovém se ti ani nezdálo. Tak co, chutná?
5: Káčenko, moc se ti povedly.
1: Taky si myslím.
3: A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři.
5: Co tě nemá, Káču?
3: A raz a dva a tři.
5: Musíme se dát do práce.
1: Práce nám přece neuteče. Já si myslím, že jsi hrozně unavený. A chceš se
5: jít spát. Co to meleš? Proč by se mě mělo chtít spát a zrovna ne?
1: Ono snad to koření po prababě nebude účinkovat. Bernášku, spát?
5: Já nechci spát.
1: Mulinku, spát?
5: Nechci a nebudu spát.
1: Aspoň na malinko tou chvilinku spát?
5: Ne.
1: To není pravda. To nemůže být pravda.
2: Co se stalo, Káčo?
1: Gajdula.
3: Zdar a sílu najdeš v dílu.
1: Gajdulo!
3: Schutí do toho a půl je hotovo.
1: Ne.
3: Kdo nepracuje, ať nejí.
1: Já snad omdlím.
5: Tak řekneš mi už konečně, co se tady děje?
1: Ten tvůj koláč.
5: Co sem pleteš koláč? Já se ptám na Gajdulu.
1: No právě, Gajdula je koláč.
5: Gajdula je čert a žádný koláč.
1: Gajdula není koláč, Gajdula je...
5: Kačeno.
3: Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Bernášku, Bernulínku.
3: Z pilnosti se štěstí rodí, lenost. Holou bídu plodí.
1: On mi zboří mlín.
5: Já tomu tedy vůbec nerozumím. Nevím, proč tu Gajdula běhá jako splašený a chce se sedřít, ale začínám tušit, že ho potrefilo něco, co bylo narafičeno na mne. Kačeno, přiznej se.
1: Já nechtěla. Já nevěděla. Já chtěla.
5: Co jsi vlastně chtěla?
1: Abys byl ještě línější.
5: Cože?
1: Abys byl ještě línější než jsi.
5: Kačeno.
1: Já nevěděla, že ten tvůj koláč sní Gajdula. On je moc pilný, po tom čarovném koření bude ještě pilnější. Uvidíš, on mi zboří mlín. On mi ho strhá. On mi ho sedře. On mi ho zničí.
3: Káčo! Kačenko, já jsem na to přišel. Ten tvůj mlýn bude nejmodernější v celém okolí. Hasačert, to je pekelníkův vynález. Ušetří sílu, ušetří ruce. Žádné čáry, ale hlava, hlava, Kačenko. Doba mechanizace nastala.

0: A znovu melu, melu, melu, melu.
1: Ne, ne, já už nechci, já už nemůžu. Už dost. Tohle musí špatně dopadnout. Bernášku, ty mě musíš zachránit.
0: Bernášku, Bernášku, kamaráde, ty mě musíš zachránit. Já na kolena před tebou padnu a poprosím. Pojď se mnou odtud, zbav mě toho kouzla a uteč. Já už nemůžu, Bernáši. Bez práce nejsou koháče. Vidíš, už je to tady zase, jak k jídlu, tak k dílu. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: Ale taky spěchej, ale nepomlaď si nohy. Chudák Gajdula, to je teda situace. Na ní by byl i sám Lucifer krátký.
3: Proč mě voláš, Bernáši?
2: Jej, můj pán a vládce, pěkně vítám.
3: Ty netrefíš domů.
2: Ale ano.
3: Čekám tě v pekle. Proč ses ještě nevrátil?
2: Já jsem chtěl, opravdu.
3: Z moci káči tě přece Gajdula už vysvobodil.
2: Přišlo to tak najednou a potom mám tu ještě nějakou práci.
3: Tak ty snelenošil. Dušičky do pekla si lákal?
2: No, dušičky... Jsou tu sousedé, že jo?
3: Dávám ti jeden jediný den. Dokonči své dílo a potom... Alou do pekla! Alou domů!
2: Alou do pekla. Alou domů, no to se pěkně řekne. Ale kde já mám svoje domů?
0: Bernáši, Bernáši! Ty musíš se mnou odtud. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. Komu se nelení, tomu se zelení. Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí. Co to je? Bernulo? Bernulínku? Já už jsem zase úplně normální, obyčejný čert. Juchej!
4: Kouzlo čarovného koření pominulo s půlnocí.
0: Co to meleš?
2: Mlsná hubo, všechno bylo narafičeno na mě. Ty jsi snědl můj koláč, přiznej se.
0: Bnáši, pojď pryč. Nic dobrého tě tady nečeká.
2: Já bych šel.
0: Tak pojď.
2: Ale Káča.
0: Snad by ses jí nebál.
2: Ale ne.
0: Tak si vezmi svoje věci a jde se.
2: Já bych šel, ale ty nemůžeš nikam.
0: Kdo ti to povídal?
2: A co tvoje věci? Peníze, ubrousek, šátek, he? Bez nich se nemůžeš vrátit zpátky.
0: Ne, ale to já nevěděl. Ani v čítance to nepsali. A Káča mi je jen tak nedá.
2: Víš co, Gajdulo? Nech to na mě.
4: Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Pro přítele to se člověk snaží. Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Já ti podám ruku, ba i paži. Já ti podám paži, ba i rámě. Povídám ti, spolehni se na mě. Spolehni se na mě bez okolků.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo. Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
2: Moje milá Kačenko.
1: Bernášku, to je moc dobře, že jsi tady. A co dělá Gajdula? Od rána jsem ho neviděla.
2: Víš, Kačenko, Gajdula je teď můj kamarád.
1: Ano?
2: No, nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Kačenko, Gajdula by moc nutně potřeboval... Přesně takový pitlík s penězi, jaký ty máš pod polštářem. Co myslíš? Mohla bys mu ho darovat.
1: Darovat? Já? Proč zrovna já? Je to můj pitlík.
2: Já myslel spolu s tím šátkem, co pod prostěradlem schováváš.
1: Ale ten nedám. Ten je můj.
2: Já mu říkal, neboj, kamaráde, moje Kačenka tě nesklame, moje Kačenka má zlaté srdce. Gajdula teda říkal, že to Kačenka neudělá, že to od ní nemůže ani chtít.
1: No to nemůže.
2: On by totiž ještě k tomu všemu potřeboval ten ubrousek, co leží pod peřinou.
1: A mlýn by nechtěl? Ten nenasytá chtivec, žravec, hltoun, chamtivec, pytlík, šátek, ubrousek a co budu mít já?
4: Já mu říkal, Kačenka, ani kůře ti neublíží.
1: Nedám.
4: Vlásek nikomu neskřiví.
1: Nedám.
4: Té dobrota z očí jenom září.
1: Bernášku, Bernulíčku, prosím tě, aspoň ten ubrousek mi ne.
4: To se jenom říká, že Kačenka je hrubá, vzpurná, hubatá.
1: Nedám.
4: Moje Kačenka je vlídná, milá, líbezná, poslušná a způsobná.
1: Nedám.
4: Když bude vědět, že ti to pomůže, to jsem říkal, určitě půjde a všechno přinese. Uvidíš.
1: Bernáši, ty tomu věříš?
4: Věřím, Kačenko.
1: No, když tomu tak věříš, ale radost z toho nemám. Bernáši, Bernášku, a nestačilo by mu to třeba jenom půjčit?
4: Teda, Kačenko,
1: no.
4: To by nestačilo.
1: Ach jo, tak jo, všechno si to vezmi a rychle to schovej, ať je jednou potvím.
4: Ne!
1: Co je?
4: No konečně!
1: Co se stalo?
4: Ty jsi to řekla, ty jsi to dokázala, Káču, Kačenko.
1: Já ti vůbec nerozumím.
4: Nikdy jsem tomu nevěřil, nikdy jsem v to nedoufal. Řekni to ještě jednou.
1: A co mám říct?
4: Tu větu.
1: Jakou větu?
4: Tu nejkrásnější větu, kterou jsem od tebe kdy slyšel. Řekla, ať je potvím, potvím, potvím, je. O tom se mi vždycky jenom zdálo. Řekla, ať je potvím, potvím, potvím, je. Ono se to na mou duši stalo. Káča přece byla, jak saň lítá. Já se musím štípnout do kopita, jestli oni mě neklamou uši. Au, ne na mou duši, na mou duši, je. Ne na mou duši, na mou duši, je. Ne na mou duši, na mou duši.
0: Bernulo, všechno máme, tak jdeme, hurra!
1: Ale, Bernášku...
0: Tak na co čekáš? Jdeme zpátky do pekla!
1: Bernáši...
4: Víš, Káčo, já...
0: Bernáši?
4: Víš, Gajdulo, já... Tak, abys věděl, abyste věděli všichni. Já se už od svojí Káči nikdy nikam nehnu.
1: Bernášku...
3: Co má tohle znamenat, Bernáši?
4: Nezlob se, pekelný pane, ale já jsem vlastně doma tady s Káčou.
3: Propadl jsi světu, Bernáši, ztratil jsi svou pekelnou čarovnou moc, radost pouštět hrůzu a nikdy se už do pekla nesmíš vrátit. Stal se z tebe docela obyčejný smrtelník. Fuj, Tajksl. Hromy, blesky, třesky, plesky, mordie a bác!
4: Ruce mám, hlavu mám, ženu mám. Já se vlastně hrozně mám. Gajdulo, nesmuť. Ty se přece vrátit můžeš. Ale nespěchej, kamaráde. Káča nám ještě napeče koláče.
1: On Gajdula nikam nespěchá, Bernáši. A s námi tady, aspoň na nějaký čas, zůstane dokonce rád. Nemám pravdu, Gajdulo?
0: Je-li to, kopyto, platí to.
1: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, vyzraje i na čertova kvítka.
5: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, srovnala nás jak podle pravítka. Věřte mi, že nad výdělkem spláčou, ti, co by si chtěli začít skáčou, tak si dejte dobrý pozor, kdyby se třeba...
1: Co? Přece se vám kluci u mě líbí, ne? Přece se vám kluci u mě líbí, ne?
5: To víš, Káčo, že se nám tu líbí.
6: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
7: Chceš si poslechnout další příběhy?
6: Jdi na web radiojunior.cz

0: let each
1: Radio Junior.

0: holky, ahoj, kluci, vítejte v mé tady už nově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušoune. Prosím tě, ty jsi dneska nějaký
0: spomalený, viď?
1: No
0: a víš proč?
1: Ne.
0: No, protože k nám přijde na návštěvu želva.
1: Tak to ano, já miluju návštěvy a taky pro ně ráda připravuju, co mají rády. Ale snad nebudeme dneska všichni
0: spomalení. No, to jsem si dělal jenom legraci přeci. No, ale pozor, protože želvy totiž mají rády rybičky a slimáky a hmyz. A taky připravíme třeba rybičku.
1: No, a mají rádi i salát. Takže jí k tomu přichystáme zelený salát nebo třeba zelené lístečky z pampelišky.
0: Jo, vidíš, a máme to.
1: A želva Kordula je tu. Pojď dál.
0: Ahoj, Kordulo.
2: Ahoj všichni.
0: Moc rádi tě, Kordulo, vidíme v Ušounově pohádkové školce. Můžeš se kamarádům trošku představit, jestli chceš.
2: Moc ráda. Díky, Ušoune. Jsem želva Bahení. Nás, želvy Bahení, je možné potkat i někde v přírodě. Mám super krunýř. Je mi 6 let a baví mě hrát si.
0: Jo, to mě taky, viď, Jani?
1: No, všechny baví hrát si.
2: Potom bych ještě o sobě ráda řekla, že přezimuju v bahně a pozor, jsem u nás kriticky ohrožená. To znamená, že opravdu moc ohrožená. A to znamená taky, že v České republice je nás fakt málo.
0: Jo, to je ale teda, to tě musíme trošku chránit, no, ale co máš ráda, to nám řekni.
2: Co mám ráda? Mám moc ráda veselé písničky.
1: To je mi ale náhodička, my s Ušounem taky moc rádi pouštíme veselé písničky.
0: Jo, hned ti jednu pustíme.
2: Díky, moc se těším.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které je dneska s námi želva Kordula.
2: Díky za písničku.
0: Není zač, želvičko, vždyť si to u nás hned odpracuješ.
1: No dobře, dobře, když Jana myslí, tak já bych potřeboval uklidit stůl.
0: Ale počkat, Ušounku, takhle jsem to nemyslela. Přeci nám tu Kordula nebude uklízet, ty popleto. Myslela jsem tím, že nám prozradí zajímavé věci o želvách.
1: Aha, no jo, jasně, já jsem tak zvědavý.
2: Dobře tedy, na světě je asi tak 300 druhů želv.
0: Páni, tolik? No to je dost.
2: Ano, a jsme studenokrevní živočichové. To znamená, že se teplota našeho těla mění podle prostředí, ve kterém jsme.
1: Aha, a takže ti je teplo, když je teplo, a když je zima, tak si studená. Už to chápu, už to chápu. No, ale taky žijete hodně dlouho, viď?
2: Ano, ano. Některé z nás se dožívají třeba i 180 let. Třeba želva sloní.
1: Jo, a já ještě vím, že jsou vodní želvy, a to jsou mořské želvy a sladkovodní. A pak jsou taky želvy, co žijí jenom na souši, a těm se říká suchozemské, že ano, že ano?
2: Přesně tak, Ušoune, to je super, že toho o nás tolik víš.
0: A Kordulo, prosím tě, která želva je ze všech želv ta úplně největší?
2: Největší? Kožatka velká, to je mořská želva, která má až 2 metry dlouhý krunýř.
0: Páni!
1: Teda, hele, a Kordulo, mají želvy rády pohádky?
2: To je stejné jako s vámi lidmi. Některá želva pohádky miluje a některou moc nebaví. Já mám třeba děsně ráda ty pohádky o princeznách.
0: Je, tak to tady máme jednu přesně, ale úplně přesně pro tebe.
1: Jo, jo, jo, přesně pro tebe.
2: Je, tak to je teda paráda.
1: Ušounova pohádka.
3: Za dávných a dávných časů se jedním královským manželům narodil princ Jindřich. Když dospěl v muže, doslechl se od potulných zpěváků, že kdesi na skleněném vrchu vězní zlý čaroděj nejkrásnější princeznu, jakou kdy lidské oči spatřili. Neváhal a vydal se do světa hledat skleněnou horu. Bloudil světem už 7. rok, ale marně se poptával po cíli své cesty. O paláci na skleněném vrchu nikdo nikdy neslyšel. Jednoho dne v hlubokém lese narazil na divokého vlka, který se chystal rozsápat havrana se zlatou korunkou na hlavě. Jindřich vytasil meč a zahnal šelmu na útěk. Děkuji ti, že jsi mi zachránil život, promluvil havran lidským hlasem. Nikdy ti to nezapomenu. Jsem král ptačí říše a splním ti, o cokoliv mě požádáš. Když se mu ale princ svěřil, kam má namířeno, havraní král se zachmuřil. Žiju už 1000 let, ale o skleněném vrchu jsem neslyšel. Nezoufej však a vydej se tam, kam tě má křídla povedou. Princ Jindřich poslechl a zanedlouho stanul před dřevěnou horou, na níž se vypínal dřevěný palác. Tady žije můj starší bratr, král všeho, co pochází ze stromů a keřů, snad ti poradí, promluvil havran, ale nezapomeň mu předem odevzdat černé pírko z mého křídla na důkaz, že jsi můj přítel, jinak se zlou potážeš. Na ta slova prince vynesl na svém hřbetě až na nádvoří dřevěného hradu. Mládenec ptačímu králi poděkoval a nebojácně vstoupil do hradní síně. U krbu seděla dřevěná stařena a plakala dřevěné slzy. Achich, achich, to pálí, bědovala. Žhavý oharek se mi skutálel do dřevěné bodky. Nepomůžeš-li mi, jistě uhořím. Princ Jindřich zul stařence dřevěnou botu, vyklepal z ní žhavý oharek a přenesl ji do bezpečí. Vděčná žena mu poradila. Až se vrátí můj syn, ze všeho nejdřív zamávej havraním pírkem, jinak tě zahubí. Sotva domluvila, s hromovým rachotem se rozletěla brána a do hradu vtrhl dřevěný obr. Divoce chňapl dřevěnými drápy po princi Jindřichovi. Ale když mu mládenec zamával před očima havraním pírkem, všechna zloba byla ta tam. Obr se vlídně usmál a poptával se Jindřicha, jaké má přání. O skleněném vrchu jsem nikdy neslyšel, řekl, když mu princ pověděl, kam má namířeno. Ale vynesu tě vzhůru až do oblak, snad z té výše dohlédneš až k svému cíli. Po těch slovech si obr posadil prince na ramena a proměnil se v zelený dub. Dub rostl stále výš a výš, až se jeho koruna tyčila vysoko nad oblaky. Marně se ale princ rozhlížel, skleněný vrch nikde nezahlédl. Obr mu tedy přikázal, utrhni největší žalud z nejvyšší větve dubu a dones ho jako pozdrav mému bratrovi, vodnímu králi. Je pánem nad vším, co pochází z řek a moří, snad bude vědět víc. Princ poděkoval a šel, kam mu obr ukázal. Po dlouhém putování dorazil k propasti plné průzračné vody. Na dně propasti stál překrásný palác z mlhy a z krůpějí rosy, sídlo vodního krále. Žel, ani on, ani jeho matka, stařenka s vlásky, z pramínků májového deště a s očima plnýma zlatých rybek, o skleněném vrchu neslyšeli. Ale pán nad řekami a moři se ochotně proměnil v oblak vodní páry a vznesl se s princem až mezi samotné hvězdy. Ani z té nedohledné výše však princ skleněnou horu nezahlédl. Nermuť se, těšil ho vodní král. Daleko odtud žije v paláci z oblaků náš nejstarší bratr, větrný obr. Je pánem nade vším, co pochází ze vzduchu. Zná všechny divy světa ode dnů stvoření. Jistě ti poradí. Ponech si na památku žalud mého mladšího bratra a dones větrnému králi ode mne darem krůpěj čiré vody. Po těch slovech z jeho průzračných očí vytryskl pramen, ten se proměnil v bystřinu, bystřina v řeku a její vlny unášely statečného prince až k paláci krále větrů. Prince tu přivítala stařenka, celá utkaná z pavučinek babího léta. Ve větrných vlasech jí hnízdili ptáci. Upust na zem krůpěj vody od vodního krále. Přivoláš tak mého syna, oslovila ho. Sotva princ uposlechl, strhla se strašlivá vichřice a dveře rozrazil větrný vír. Kdo mi přináší pozdrav od mého bratra, zaburácel. Když se mu princ Jindřich poklonil a svěřil se se svým trápením, větrný král se vlídně usmál. Vím, kde je konec tvé dlouhé cesty, skleněný vrch se tyčí na samém počátku věků, na jeho vrcholu roste smaragdová jabloň a v její koruně věčně dozrává granátové jablíčko. Utrhni je a prchej, co ti síly stačí, než se uvnitř hory probudí zlý černokněžník, řekl král a v zápětí prince na křídlech větru odnesl až k samému úpatí skleněné hory. Na její vrchol ani já nedoletím, musíš to zkusit sám. rozloučil se s Jindřichem větrný král a dal mu na památku svou větrnou píšťaličku. Princ se ale marně pokoušel zdolat kluskou skleněnou stěnu. Do očí se mu draly slzy beznaděje. V tom zaslechl hlas havraního krále. Nezoufej, zasaď do země kouzelný žalud a zalej ho krůpějí čiré vody, radil moudrý pták. Princ poslechl a v té chvíli ze země vyrazil útlý kmínek mladého dubu. Mladík se zachytil jeho větví a strom rostl a rostl, až se jeho koruna dotkla samého vrcholu skleněné hory. Princ se bez meškání rozběhl ke smaragdové jabloni a pokoušel se setřást granátové jablko, ale kmen stromu se pod jeho rukama ani nezachvěl. Zahraj na větrnou píšťaličku, radil mu z dálky havranův hlas. Sotva princ zahvízdal, strhla se divoká vichřice a setřásla mu granátové jablíčko k nohám. V té chvíli se na křídlech větru přihnal po nebi bílý obláček, zachumlal prince do svých vlásků z mlhy a deště a plul s ním nekonečnou oblohou jako kouzelný kobereček. Kvílení vichřice ale probudilo mocného čaroděje, který dřímal uvnitř skleněné hory. Vzal na sebe podobu sedmihlavého draka a rozletěl se za uprchlíkem. Z vyceněných tlam mu sršely plameny. Když princ viděl, že ho saň dohání, vytasil meč a statečně srážel jednu hlavu po druhé. O poslední z nich se ale meč zlomil. Čaroděj vyrazil vítězný řev. Tu se na dřevěné hoře vstyčil dřevěný obr a jediným máchnutím kije srazil poslední dračí hlavu. Teď už nic nebránilo princi Jindřichovi v šťastném návratu domů. Když se konečně objal s dojatými rodiči, rozkrojil granátové jablko a z něho vyskočila princezna krásná jako růže a zahřivá jako červánek. Poklekla před Jindřichem a vroucně mu děkovala za osvobození. A jak to bylo dál? Inu, jako v pohádkách, netrvalo dlouho a v paláci se slavila slavná svatba. Kdo na ní přišel a popřál všem zdravíčko, od cesty dostal zlaté jablíčko.

0: Kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je tu s námi dneska želva Kordula.
1: Je to želva bahení, kterou když budete mít velikananánské štěstí, můžete potkat i u nás v přírodě. Jsem ti chtěl říct, Kordulo, máš super blány mezi prsty.
2: Díky.
1: No, ty by se mi taky hodili. Určitě bych se pak rychleji naučil plavat.
2: No vidíš, a mně by se zase hodila ta tvoje ušiska. Slyšela bych, co si o mě povídají děti. A taky bych chtěla mít dlouhé prsty, abych se naučila hrát na kytaru jako Jana.
0: Hrát na kytaru tě, Kordulko, asi nenaučím, ale nějakou hezkou písničku bychom tě s Ušounem naučit mohli. Co říkáš?
1: No, co říkáš? Co?
2: Je, to bych chtěla. Slyšela jsem jednu moc hezkou. Když jsem já šel tou putimskou branou. Znáte ji?
0: No jasně, že ji známe, veď Ušoune?
1: No jasně, chceš ji naučit? Co? Co?
2: To bych moc ráda.
0: Tak jdeme na to.
1: Já bych tu krásnou písničku jenom kazil. Tak ji necháme zaspívat jenom Janu. Co říkáš?
0: Tak dobře, tak poslouchejte.
1: Ušounovo zpívání.

0: Jak se ti to líbilo, Kordulko?
1: Děsně moc. Už se těším, až tu písničku naučím kamarádky.
2: Tak to jsme moc rádi a třeba potom přijdete a zaspíváte nám ji jako velký želvý sbor.
0: Je to jen nápad? Je, a já bych mohl bubnovat želvám na krunýře do rytmu. No, ale počkat, jsme v naší, tady v mé Ušounově pohádkové školce a teď už je čas na cvičení. Ušounovo cvičení.
1: Tak to já teda pomalu půjdu.
0: Neboj, to bude fajn želví cvičení.
2: No vážně, Kordulo, nikam nechoď.
1: Tak dobře tedy, zkusím s vámi želví cvičení.
0: Tak, holky a kluci, pěkně si klekněte, pak si sedněte na paty, hlavu dejte na kolínka.
2: Prostě jako kdybyste byli schovaní v krunýři.
0: Jo. Nejdřív vykoukne ven jenom hlava. Kuk. No, tak pěkně ji vytáhněte. Protáhněte si krk. Ano, můžete zakývat hlavou ze strany na stranu.
2: Já už protahuju, už mám úplně nejdelší krk.
0: Ano, koukni hezky na Kordulu, no.
2: A teď
0: parádně vám to jde.
2: Krunýře vytáhneme ruce a pěkně pořádně dopředu.
0: Jo, jako tlapy želví nohy. Tak a teď si pěkně lehneme na bříško a vytáhneme i nohy a všechny končetiny protáhneme nejdál až daleko, kam jen to jde.
2: Já už jsem úplně dlouhá a protažená.
0: No jo.
2: A teď

0: Moravci stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska na návštěvě želvu bahení jménem Kordula. Už jsme se toho dneska o želvách hodně dozvěděli, zaspívali jsme si, zacvičili.
2: Ale ještě jsme nehádali.
0: Máš pravdu, Kordulo, jdeme na to.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak připravte si ušiska, pozor. A co pak to slyšíte?
1: Holky a kluci a Kordulo, to je přeci jasné, že ano? No, tak pozor, 3, 2, 1, tenis. Tenis je to, slyšeli jsme, tenisový balónek, jak pinká ze strany na stranu.
0: Jasně, krásně jste to uhádli, no jasně. A když vám to tak jde, přidám ještě jednu zvukovou hádanku. Co pak to slyšíte teď?

0: to taky víme, kamarádi, že ano. 3, 2, 1, vlak.
1: Zase správně, gratuluju.
2: Šikulové, ale já to taky věděla. Jen jsem to nestihla říct tak rychle jako vy. Ale teď už musím jít. Čekají mě kamarádky. Slíbila jsem, že jim budu vyprávět, jak jsem se měla v rádiu Junior.
3: Tak ahoj, Kordulo, Peláši, ahoj.
2: Ahoj, mějte se krásně a starejte se hezky o přírodu.
0: Jo, jo,
3: budeme.
0: Ahoj,
3: slibujeme, ahoj. Je, to byla prýma návštěva. Ale my už se taky pro dnešek musíme rozloučit.
0: Jo, ale pozor, pozor. Ještě vás, holky a kluci, poprosíme o obrázky.
3: Namalujte nám nějakou pořádnou pěknou želvu.
0: A nebo želvy. Můžou být suchozemské, to jsou ty, co žijí na suchu. Nebo to můžou být i ty vodní.
3: Třeba v plavkách.
0: No třeba.
3: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jasnačka. No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
3: Tak ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
3: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme samozřejmě jednu želví písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Rádio Junior.
1: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj všichni v prvním prázdninovém setkání Mezi námi zvířaty. Je to úplná nádhera mít před sebou celé dva měsíce. No a to my teď máme. Někdo si říká, že by chtěl zastavit čas. Někdo přemítá, co s ním, aby si ho co nejlíp užil. A někdo má jasno, že by chtěl být co nejvíce svým psem, nebo koněm, nebo kocourem, nebo želvou. Prostě my tady si myslíme, že to je správná volba. A navíc jsme tu dnes proto, abychom vás inspirovali, jak si ten čas s vaším zvířetem nejen užít, ale taky pěkně zaznamenat. Mým ctěným hostem dnes je fotografka zvířat Martina Burianová. Ahoj Martino.
2: Ahoj, moc mě těší. Jsem ráda, že tady s váma všema můžu bejt. Dneska nejenom já, ale i se svou malou posilou chlupatou, která tady za mnou intenzivně dýchá. Možná ještě není vidět, ale určitě brzo bude i slyšet.
1: No, my samozřejmě máme i zvířecího hosta, jmenuje se Barnabáš a je to model, protože Martina, jak jsem řekla, fotí samozřejmě všechny pejsky, ale má svoje kolik, Martino?
2: Teď aktuálně mám svoje tři krásné psí modely, dvě psí modelky, holky a pejska Barnabáška.
1: A přijel jenom Barnabášek, má to nějaký důvod?
2: Ano, má to důvod, protože venku samozřejmě panuje už naplno letní počasí, jak jste si všichni mohli všimnout.
1: Tropické letní počasí.
2: Přesně tak, je opravdu horko, takže já jsem si říkala, že nebudu pejsky trápit. Nechám holky svoje doma a jel tentokrát jenom jako jeden zástupce mý smečky, právě Barnabášek.
1: Barnabášku, o to víc budeš mazlen a rozmazlován a hýčkán zde, protože jsi zástupce celé modelové smečky. Je tady první dotaz, který poslal Vašek, Martino, pro tebe. Jestli se pamatuješ na první zvíře, který jsi kdy vyfotila?
2: No, první zvíře, který jsem kdy vyfotila, tak si moc dobře pamatuju, protože to byla moje fenečka, labradorka, krásná černá, což bývá velká výzva na fotkách, a jmenovala se Sárinka. Tak ta mi stála mojí modelkou vlastně v době, kdy já jsem byla ještě mladá, tedy mi bylo možná 14-15 let, kdy jsem si vytoužila svý vlastního pejska a ta mi právě modelkovala ještě před mým starým fotoaparátem, který jsem si dost často vlastně půjčila od mých rodičů.
1: No, milí junioři, já myslím, že je vám jasný, že dneska si tady budeme mít o čem povídat. Ptejte se Martiny na všechno, co vás zajímá. Já mám taky připraveno pár dotazů, tak ať v tom nejsem sama, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199, a já mám tady pro někoho z vás, kdo se nám dneska ozve, krásnou knížku, kterou přinesla Martina. Ta kniha je podle mě ještě trošku voní tiskárnou. Ta je úplně nová, to je Fungl nová knížka, jmenuje se Jak fotit koně. A je teda nádherná, takže pokud chcete, tak se zúčastněte a může být vaše na konci toho našeho vysílání. Takže nezapomeňte, když nám napíšete, připsat tam i adresu. Tak a my pomalu začínáme, uděláme takový rozjezd písničkový, ale já ještě předtím připomenu, že Mezi námi zvířaty dnes je produkce Daniela Vodrášková, můj i váš host Martina Burianová, její Barnabáš, a písničky vybral David Janečka, takže užijte si to s námi, přeje zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte tento pořad Rádia Junior a samozřejmě máme tady zvíře, které doprovodilo mého dnešního hosta Martinu Borjanovou, fotografku. Tak co, Barnabe, ukaž se prosím.
1: Barnabášek už se ukazuje, on už tady na chviličku i zavřel očička, protože jak je venku opravdu teplo, tak si šel odpočinout, takže já to chápu. Ale probudili jsme ho, přišel ještě vykouknout na svět, pozdravit všechny, že? Barnabášku, řekneš nám to? Co? Řekni to. Ne, teď bude spinkat, ano.
0: Aha, tak ty už jsi uspinkanej.
1: Je to tak.
0: On má rád šlofíčka takhle po obědě, možná.
1: No to rozhodně, ano, jemu to vyhovuje. Na papáse a hodí si 20, že?
0: Tady píše Madlenka. Ahoj Madlenko, já tě zdravím. Jestli jsem dobře koukala na webkameru, tak Barnabáš je border collie. A jaké bylo nejzajímavější focení? A jaká se jí asi Martině povedla fotka, myslí si to? Píše zvířecí Madlenka Vacková. Tak Madlenko, já to tvé dotazy předávám.
1: Tak co se týká Barnabáška a jeho focení se mnou, tak já teda vytáhnu moji nejoblíbenější cestu a to je Slovensko. Konkrétně lokalita, která je mi velice blízká, plná nádherný přírody. Jezdíme tam většinou na přelomu právě sklonku léta, srpen až září a kvetou tam nádherný vřesy. Je to úplně kouzelný místo a když tam zapadá to slunko, tak je to doslova pohádková lokalita. Takže my si to tam opravdu skvěle užíváme. A právě odtamtud mám pocit, že máme s Barnabáškem rozhodně tu nejlepší fotografii, takovou tu úplně snovou, kterou jsem si vždycky přála mít. A ta dělá radost především mě, ale věřím, že kdyby byl pejsek můj pejsek člověkem, tak rozhodně bude dělat radost i jemu.
0: No a tak já mám takový pocit, já vím, že moje sousedka vždycky k nám přišla na návštěvu, moje boxerka seděla na křesílku a koukala se na televizi a ona jí říká, prosím tě, Emo, a ty jsi ještě pes, nebo už jsi člověk?
1: Ano, já mám kolikrát pocit, že Barnabášek je opravdu člověk přivlečený za pejska, protože to, jakým způsobem mě báječně doprovází všude, na všech mých foceních, na všech mých dalších výletech i právě na focení jiných pejsků, tak je to opravdu parťák.
0: No totiž asi, jak se s tím psem zachází, tak ono se to takhle vlastně odráží. Takže pokud vím, tak my tady mezi námi zvířaty máme všechny psy doma, tak trošku lidi. Jo.
1: Je to tak, rozhodně jsou to právoplatní členové rodiny a je jedno, jestli je to pejsek, nebo jestli je to kůň, nebo jestli je to kočička. Všichni prostě k nám do rodiny patří a k tomu je prostě vedeme.
0: Martina, jaké bylo tvoje dětství? Bylo plné zvířat nebo naopak plné tužeb po zvířatech?
1: V podstatě od každého něco, protože já jsem si vždycky jako malá přála zvířata, tím, že jsme bydleli v pražském bytě, tak to bylo trošičku omezenější, takže nemohla jsem si na balkon skutečně nastěhovat koně, tak jak bych si ve svých snech přála, ale i tenhle sen se dřív nebo později musel prostě splnit, ale začali jsme něčím menším, takže úplně první zvířátko byl křeček džungarský. Postupně jsme přišli k nějakému většímu křečkovi, přišlo to i přes nějakého králíčka. No a postupem času jsme se dopracovali i k tomu pejskovi.
0: A to byla Sárinka.
1: To byla přesně zmiňovaná Sárinka, o které jsme hovořili právě před chviličkou. To byla moje první psí parťačka, labradorská retrievřice.
0: Retrievřice. Mým dnesním hostem je Martina Borjanová, fotografka, a přinesla nám knížku Jak fotit koně. Tahle ta knížka poputuje k vám, kteří nám pošlete nějaký dotaz nebo nějakou svoji příhodu z focení. Třeba máte nějakou, se kterou byste se rádi pochlubili, anebo skonzultovali, jo, s Martinou. To všechno je možné, protože o tom si ještě povíme. Martina vlastně je i lektorka focení, takže ona opravdu může dát cenné rady dnes. Takže abyste věděli, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Všechno zodpovíme. Teď si dáme písničku a potom budeme pokračovat. Takže připomínám, že mým hostem dnes je Martina Borjanová, fotografka zvířat.

0: Mezi námi zvířat je dnes hostem Martina Burianová, fotografka zvířat, a vy můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz pro jednoho z vás, nebo pro dva z vás. Máme tady krásný dárek, její knížku Jak fotit koně. A teď pozor, se k těm koním taky musíme nějak trošku dostat. Já jsem si četla na stránkách Martiny takovou větičku. Mám tři největší lásky, koně, psy a fotografování. Takže jak postupně vlastně tyhle lásky ti přišly do života?
1: No, přišly opravdu postupně, protože jako první se v mém životě objevila právě láska k pejskům a tím jsem vlastně začala, protože mi rodiče pořídili v mých 14 letech právě první fenečku labradorku a ta mě inspirovala k tomu, že bych si ji ráda právě vyfotila, dokud byla ještě maličkatá, protože přece jenom ten štěněcí věk uteče opravdu velice rychle, pak už ten pejsek jako dospělák samozřejmě s námi několik let žije a pak už máme samozřejmě zase psího seniora, ten už vizuálně vypadá taky trošičku jinak. No a proč si vlastně nevyfotit toho pejska a nezachovat ty krásné vzpomínky na to jeho mládí? No takže tehdy mě to inspirovalo k tomu, abych si postavila vlastní domácí ateliér, kde jsem mezi plyšáky usadila svoji vlastní labradorku a tam je ta mezi nimi pózovala. Takže to bylo vlastně to první propojení fotografování a pejsků. No a ten můj sen mít toho vlastního koně přišel později také. To už bylo tak v době po mých 20 letech a tehdy jsem si splnila ten sen, pořídila jsem si vlastního českého teplokrevníka. Nádherný obrovský kůň to byl, úžasný hnědák s odznakama. No a co mě samozřejmě motivovalo k tomu, abych si ho vyfotila? No byla to moje láska největší, můj člen rodiny. Takže jsem si říkala, tak jo, půjdeme do toho, budu fotit i jeho, takže na památku jsem samozřejmě musela uchovat i jeho fotografie.
0: Teda, no tak a to už jsi měla svůj foťák?
1: To už jsem měla svůj foťák, přesně tak, je to tak. Už to bylo vlastně od roku 2010, kdy jsem vůbec fotografováním začala ještě tehda jako svojí vlastní vášní. Učila jsem se vůbec, jak fotoaparát funguje, jak funguje světlo, jak fungují zvířata před fotoaparátem, protože to, co je potřeba vědět, tak zachytit toho zvířátko vlastně v té pozici anebo v ten moment, který bude lichotivý, protože ne každý je ten, který by se člověk dal za rámeček na zeď.
0: No jasně, no to taky jako trošku trvá asi, že jo, než se prostě ta fotka povede.
1: Ale to
0: je takový to, co já říkám, že vlastně je to takový dvojí focení. Jedno to focení je zachytit ten moment nějaký, jo, který má cenu toho momentu, co se zrovna v tu chvíli děje, že jsou ti psi třeba v nějaký legrační poloze nebo poprvé leze do vody. A pak je něco jiného udělat takovou tu kompoziční fotku, že jo?
1: Přesně tak, takovou tu krásnou portrétní fotografii. Takže ano, jedna věc je ta akční fotografie, kdy nám ten třeba koník běhá ve výběhu anebo pejsek skáče přes kaluž a to je ta síla toho okamžiku a tam opravdu člověk potřebuje být ve správný moment, na správném místě a ještě když se k tomu sejde i světlo a ten výraz pejska, tak je to potom obrovská radost. No a druhá věc je samozřejmě ta krásná portrétní fotografie, kdy si můžu dát předsevzetí třeba teď k nádherně kvetou levandule. Takže taková ta fotografie toho pejska, kdy tam pózuje mezi těmi levandulemi kvetlými, tak to je samozřejmě taky výzva.
0: No jasně, teď to všechno kvete. Já mám takovou fotku mojí Frýdy mezi rudbeckyjema. Ale to teda byla taky jako její zásluha, že si tam mezi ně vlezla. Já jsem ji jenom vyfotila. Ale je tady další zprávička. Kamarádka maminky je fotografka a má doma australského ovčáka. Mě to připomíná to, že vlastně ty máš ale chovku, ano. To znamená chovatelskou stanici pro ty border collie.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže je znáš dobře a určitě si fotila i australské ovčáky. Hodně lidí si to plete. Jaký je to rozdíl mezi těmi dvěma plemeny?
1: Je to pravda. Kolikrát i já během fotografování se spletu, protože opravdu jeden z těch pejsků vypadá jako ten druhý. A třeba taková pracovní linie australského ovčáka kolikrát opravdu připomíná i tu border collie. A zase ta výstavní linie border collie může připomínat australského ovčáka. Takže raději, abych před předešla takovému tomu fópa, tak se dopředu majitelů ptám, říkám, je to australský ovčák nebo je to border collie, ať se bavíme opravdu o tom správném plemeni. Jinak ano, tak jak jsi zmínila, máme chovatelskou stanici border collie, máme teď za sebou třetí vrch, takže vrch C. A narodila se nám naposledy krásná skvadra našich čtyřech feneček a jedna z toho právě zůstala doma. Je to naší právoplatnou členkou rodiny.
0: A ta se jmenuje jak?
1: Je to Nelinka, každopádně oficiálním jménem je Cukínka, vždy o chlup lepší.
0: Takže vaše chovka se jmenuje vždy o chlup lepší.
1: Přesně tak, máme vždy o chlup lepší chovatelskou stanici.
0: No tak já myslím, že kdo má zájem mrknout na štěňátka, tak se může najít chovku někde na internetu určitě. No, já se chci ještě zeptat, protože je tady dotaz, jestli fotíš radši v přírodě nebo v ateliéru, tak jestli vůbec fotíš, máš ateliér?
1: Ano, teď aktuálně ve spolupráci s dalšími kolegy fotografy máme dokonce tři ateliéry. Jeden je na Kladně, druhý je v Královéhradeckém kraji v Holovousích a třetí je v Brně. A v těchto ateliérech právě fotíme pejsky rádi, pravidelně. Teď v tomhle tom počasí je ideální samozřejmě se jít schovat přímo do toho ateliéru, protože přece jenom venku na sluníčku to není mnohdy až tak příjemné, nejenom pro nás, ale i pro pejsky. Každopádně to, co já mám ráda, tak je opravdu fotografování venku, v přírodě a právě mezi těmi rozkvetlými kytičkami.
0: Je to asi obojí má své kouzlo.
1: Je to tak, rozhodně. Má to svoje výhody i nevýhody. Výhodou samozřejmě ateliéru je ta nezávislost na počasí, protože můžeme fotografovat kdykoliv, můžeme, když si budeme přát, tak fotit třeba i o půlnoci nebo ve tři ráno, což samozřejmě nechodíme takhle brzo ráno do práce, ale dá se a venku to má samozřejmě to svoje kouzlo té pestrosti té přírody.
0: Já myslím, že naši amatérští fotografové, junioři, tak si můžou samozřejmě udělat ateliér doma.
1: Rozhodně.
0: Sice ho nebude mít tak dokonale nasvícen, ale zase tam budou mít spoustu takových věcí, které jim budou na těch fotkách potom milé, až se na ně budou koukat jednou třeba za 20 let. Ano, milí junioři, ono to přijde. Za 20 let budete sedět a dívat se na fotky a budete se nad nima rozněžňovat, tak jako to dělám já. Takže moc děkuju zatím Martině za všechny odpovědi na vaše otázky. No a vy je posílejte na radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolejte na 800 199 199. Všechno zodpovíme a vy nám můžete i vyprávět o tom, jak jste se poprvé třeba rozhodli vyfotit vašeho pejska.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Ano, posloucháte Rádio Junior, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes je mým hostem fotografka zvířat Martina Burjanová. Martino, na tvých stránkách je napsáno, že jsi nejen fotografka, ale taky lektorka. To znamená, že ty pořádáš nějaké kurzy třeba focení?
2: Ano, je to přesně tak. Já se totiž řídím pravidlem, že se většinou něco naučím, potom si vyzkouším, že to funguje a potřebuji to předat dál. Tohle mě vlastně dovedlo, tohle pravidlo, k tomu, abych začala svoje vlastní vědomosti, znalosti a zkušenosti předávat dalším lidem, protože si říkám, že vždycky je co předávat. To, co se naučím, tak rozhodně neumí spousta dalších jiných lidí a může to pro ně být správná inspirace a motivace právě k tomu, aby začali s fotografováním a udělali si vlastně tu radost, že si pořídí fotografii svých vlastních pejsků nebo svých vlastních koní, nebo že budou udělat fotografie svým přátelům.
1: A není to trošku tak jako líto, že člověk na něco jako lety sám přijde a potom to tak jako předá do světa?
2: Ale asi to možná může tak působit, ale u mě to tak není, protože já ráda tu radost z toho fotografování sdílím. A jak moc dobře víme, ta sdílená radost je vždycky mnohem násobněji oceněná, než ta radost, kterou si člověk nechává sám takzvaně v šuplíku.
1: Je tady dotaz, který by možná mohl od Aničky s tímhle korespondovat, jaké máš zážitky z toho focení a jaké máš zážitky tedy i z toho lektorování. Pobavila ses někdy pořádně jako u toho?
2: Rozhodně ano. Váže se s tím samozřejmě spousta různých příběhů. Já moc ráda vytáhnu třeba příběh o tom, jak jsme byli fotografovat společně s mým částečně i týmem fotografů ve Španělsku. Byli jsme se podívat na nádheru španělských koní, ke kterým jsem se dostala v podstatě úplnou náhodou přes fotografie na internetu, kdy jsem zjistila, že existují taky nějací koně, kteří jsou v podstatě svým zbarvením zlatí. Jsem si říkala, to není možný, že by nějaký zlatý kuň běhal po světě. No a když jsem stála opravdu u brány stáje, kde se tito koně rodí doslova a do písmene na pastvinách, tak jsem měla úplně slzičku v oku na krajíčku a říkala jsem si, teď jsem opravdu ráda, že tady nejsem sama, že tady stojíme s mým týmem fotografů, který se skládal z fotografek, které se ode mě několik let vlastně už učili fotografování a mohla jsem tuhle tu radost s nimi sdílet.
1: Je to jednoduché fotit koně, ptá se Tereska a Barunka ségry?
2: Je i není, protože člověk musí se určitě zaměřit na to, jak ten koník vypadá na té fotografii, tak jak už jsem vlastně zmiňovala, je potřeba vybrat tu lichotivou pózu toho koníka, protože rozhodně udělá radost, když bude mít krásně nakročené nožky, místo toho, aby vypadalo, jako když se zamotal zrovna do vánočky a bude zrovna padat na čumáček, což si asi nepřejeme na té fotografii mít zachycené. Takže ano, člověk musí být opravdu pozorný a zároveň musí dodržovat určitě i nějaké zásady bezpečnosti, protože ne vždycky se hodí, aby člověk stál v cestě koníkovi, který to potom neubrzdí. Takže je potřeba si hlídat ten prostor, kam se člověk stoupne a sledovat to v podstatě trošku zpovzdálí, ale pak nechat klidně toho koníka předvést, co v něm je.
1: Ok, má ještě jeden dotaz, ale byl to dotaz od Teresky. Barunka se ptá, jaké nejzvláštnější zvíře jste fotila? Martinko.
2: Přemýšlím, které bylo nejzvláštnější, protože víceméně proběhlo mi před objektivem i v rámci našeho ateliéru spousta různých zvířat. Byly to agamy, byly to králíčci, byl to i poník dokonce v našem ateliéru. Měli jsme tam dokonce i suchozemskou želvu, které dozajista bylo v řádech desítek let. Možná i nějaká to stovka tam mohla být. Takže nedokážu vlastně říct, které bylo z těch nejzvláštnějších. Každopádně všechny opravdu stály za to a byla zábava je tam vůbec mít. A pro nás je to velký zpetření, protože když pak někdo přijde i s krásným papouškem a rou, tak si to opravdu všichni užijeme.
1: Martino, bylo nějaké zvíře nevyfotitelné?
2: Zatím se mi to nestalo. Takže čekám na to, jestli nějaký takový moment opravdu nastane, že bych řekla, hele, to prostě nejde. Já mám pocit, že každý zvíře se dá vyfotit, chce to jenom ten správný čas dát tomu zvířátku a hlavně mít notnou dávku trpělivosti. Protože samozřejmě ne každé zvířátko nám to dá hned na první dobrou a opravdu potřebuje se třeba rozkoukat, chviličku pobít v tom ateliéru a vědět, co se vlastně děje a pak už máme fotku zaručenou.
1: Hele, byl k tomu někdo nejblíž, že jsi si už třeba říkala trochu, jestli tohle dám?
2: No, občas to bývají někteří pejskové a je to třeba případ pejsků, kteří se bojí bouřky. Konkrétně v kombinaci s ateliérem, protože tam používáme vlastně záblesková světla a ta velice dobře a věrně vlastně simulují ten bouřkový proces, tak občas se stává, že ti pejskové tam potom sedí a jsou takový trošičku zkroušenější, nedávají nám dopředu ouška, abychom měli tu jejich krásnou pozornost zachycenou na fotografii, takže s nimi je opravdu potřeba trpělivě pomalinku pracovat, abychom byli schopni vlastně tu fotografii pořídit.
1: Můj buldog, když začíná bouřka, tak se rozhodne, že ji zabije, takže běhá, zuří, štěká a snaží se ji nějakým způsobem chytit a ještě se mi nepodařilo mu vysvětlit, že to asi nepůjde. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty Rádia Junior a mým hostem je Martina Burianová, fotografka zvířat. Psát jí můžete na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mezi námi zvířat je hostem Martina Burjánová, fotografka zvířat, a přišel jí tady dotaz, co vám udělá největší radost kromě focení?
1: Kromě focení je to úplně jednoduchý. Já si ráda dělám radost takovýma úplnýma drobnostma. Takže nejvíc moje srdce potěší, když vidím nádherný zápas sluníčka a po svém boku mám právě svoje psí kamarády.
0: No tak jako rozumím tomu. Úplně tomu rozumím, protože já když okolo mě se jako ty psy rozvalujou různě a já vidím, že jsou fakt šťastný, jo, tak to jejich štěstí do mě přechází.
1: Jo, rozhodně. Jo, já to mám úplně stejně a jsem ráda za každý moment, který společně můžeme trávit. Mým cílem bylo vždycky mít je po svém boku všude na cestách, byť se jdeme projít do lesa, anebo vyrazíme třeba společně někam na výlet do hotelu a trávíme tam ten čas společně opravdu. Takže za to jsem vděčná, jsem ráda, že můžu, a hlavně, že můžou i moji pejskové.
0: Martina, já mám teď takový jako dotaz z trošku jiného ranečku, i když ne, není to, je to stejný psí ranec. Prostě my máme organizaci, která pomáhá psům, kteří hledají nový domov. A já vím, jak strašně důležitá pro to hledání, pokud se to hledá třeba přes nějaké stránky, sítě a tak dále, je fotka toho pejska. Jo? Vyfotit mu kontaktní fotku, která prostě oslovuje.
1: Rozhodně.
0: A oni většinou v těch útulcích říkají, že to nejde tak tu fotku dělat, že ten pejsek je prostě neposedá, nebo oni jsou ty pejskové kolikrát opravdu trošku ještě jako takový vypsychlí, protože buchy, co se jim předtím dělo a tak dále. Máš nějakou takovou metodu, jak toho psa na to focení sklidnit? Nebo...
1: Jo. Je to určitě o tom empatickým, klidným a trpělivým přístupu, protože potřebuju opravdu najít pro toho pejska v tu danou chvíli bezpečný prostředí, tam, kde se bude cítit opravdu komfortně, pohodlně. To znamená, že pokud to bude opravdu třeba i pro něj gauč, tak ho posadím na gauč. Pokud to bude louka, půjdeme společně na louku a v tu danou chvíli ho chviličku nechám, aby se vůbec porozhlídnul po tom okolí, načetl si, co se tam vlastně bude dít, setrváme tam nějakou chvíli a potom s ním začnu pracovat. Každý ten pejsek má nějakou svoji intenzitu, která je mu příjemná, když ho budu chtít zavolat, upoutat jeho pozornost, někomu stačí tichounké zamlaskání a už mi dá ouška směrem ke mně dopředu a na někoho budu muset zapískat anebo zachrochtat třeba takovým tím gumovým prasátkem, aby dal ouška dopředu a budu na něj muset intenzivně volat, anebo mu naopak dá ten čas.
0: No protože tohle jsou pejskové, kteří mnohdy nemohou být vzatí na louku a tam puštění, protože oni jsou pořád ještě na vodítkách, že jo? Člověk neví, čeho se třeba leknou a už by je nikdy neviděli, takže, ale už přece jenom je potřeba jim udělat nějakou portrétní fotku.
1: Jo? Je to tak, určitě. No. Co se týká toho fotografování na vodítku, tedy tím pádem na obojku a na postroji, tak já jsem s tím vlastně úplně v pohodě, protože první co, tak je důležitá bezpečnost. Vždycky se nám bude s tím pejskem pracovat dobře, když on bude v bezpečí, ale zároveň i potenciálně třeba majitelé, anebo ten, kdo bude jako asistent pomáhat toho pejska navést, tak bude se cítit komfortně i on, protože v tu danou chvíli budeme perfektně spolupracovat a můžeme se soustředit vlastně na ten finální výsledek. A když budu mít na té fotografii samozřejmě i to vodítko nebo i ten postroj, tak v dnešní době už je tolik technologií k dispozici, že já vlastně můžu jít zcela jednoduše v rámci postprodukce, v rámci úpravy té fotografie tohle všechno nechat zmizet.
0: Mm-hmm, takže takovýhle trošičku
1: kouzlo.
0: Podfouček malinkatej.
1: Ano, je to tak.
0: Jak se fotí pes ve městě?
1: No, pokud není opravdu takovéhle teplo, jaké je, což bych teda nedoporučovala zrovna vyrazit s pejskem do města a fotit ho tam, je rozhodně lepší vyrazit někam k vodě anebo do lesa, tak ve městě je to většinou větší výzva pro pejsky, kteří nejsou v tom městě vlastně kovaní a nechodí tam každý den, protože tu projede nějaký autobus, tu proběhne jiný pejsek, takže je složitější na to toho pejska někde umístit a poutat pozornost sama na sebe, jako na mě, jako na fotografku. A samozřejmě, když je to pejsek, který ve městě žije každý den, tak je to pro něj určitě snazší úkol.
0: A fotíš pejsky samotné, anebo i s lidmi?
1: Já se většinou zaměřuji na ty pejsky jako takové, protože se přiznám, že úpravy lidí na fotografiích mi příliš blízké nejsou, nejsem v tom úplně kovaná. Dřív vyretušuju pejska, který tam bude vypadat opravdu jako největší král nebo největší královna. Takže ano, dá se samozřejmě pořídit fotografie společná. Každý to ode mě si žádá, protože si přece jenom přeje nějakou tu fotografii na památku se svým pejskem mít, ale specializujeme se opravdu na pejsky.
0: Protože jsou to naši králové a naši královny. Dáme si písničku.

0: Mezi námi zvířaty se blíží chvíle ch, ve které se dozvíte, kdo z vás dostane od nás, teda od Martiny, tuhle tu krásnou knížku Jak fotit koně. Je tam plno nádherných fotek, ale ta kniha je taková veliká. Jo, ale tady podívejte třeba tenhle ten bílej koníček. No, prostě je nádherná, plná fotek. A já mám tady vlastně 9 juniorů, kteří poslali svůj dotaz nebo nějakou připomínku. Takže můžu poprosit, Martino, můžeme dát dvě knížky. Dvě čísla od jedničky do devítky.
1: Tak jedničku a sedmičku.
0: Jednička je Madlenka a sedmička jsou holky Barunka a Tereska. Tereska má ráda koně, takže já myslím, že bude mít radost. Takže holčičky, pošlete adresu, Madlenka už poslala a budete to mít i s věnováním. Já vám blahopřeju.
1: Blahopřeju taky a hlavně, ať se fotografie v knížce líbí.
0: Krásný dárek na začátek prázdnin. No a teď jsem se taky na těch stránkách tvých našla, že existuje nějaký celorepublikový projekt na focení psů.
1: Ano, je to přesně tak. Já jsem se před časem totiž dělala dohromady s jedním kolegou fotografem, s druhou kolegyňkou fotografkou a domluvili jsme se, že každý z nich bude fotografovat pejsky v terénu a já budu fotografie upravovat. Pak se rozkřiklo, že tahle spolupráce vlastně funguje a přidalo se k nám dalších několik, vlastně teď už desítek fotografů a užíváme si společně těch okamžiků, kdy můžeme dělat radost všem v rámci celé republiky, kdo mají svého pejska a přejí si ho nechat vyfotit.
0: No tak teď se řekneme, protože my jsme řekli, že jsi tedy jaksi fotografka a lektorka, tak je možné se objednat nějaký ten kurz a je možné si nechat teda u tebe vyfotit někde toho pejska? Jak se s tebou můžou junioři spojit?
1: Určitě. Kdyby si přáli fotografování svého pejska v ateliéru, tak nás najdou na webových stránkách ateliérpropsy.cz. A v momentě, kdybychom měli fotografovat pejska v exteriéru, tak máme k tomu určený projekt fotimepsy.cz. Na tom můžeme rozhodně domluvit krásné místo pro setkání a zároveň i perfektní termín, který bude ladit výborně v kalendáři.
0: A ty kurzy probíhají kde?
1: Kurzy probíhají celorepublikově a dá se domluvit přímo se mnou a to na webových stránkách burjanová.cz, tedy moje příjmení a CZ na konci.
0: Martino, poslední dotaz, protože budeme muset končit. Jaká je největší zrada při focení? Třeba pro neskušeného fotografa, ale i zkušeného?
1: Já si myslím, že to může být fotograf sám si sobě. Protože když zapomene doma nabitou baterii do fotoaparátu anebo paměťovou kartu, tak hned na začátku končí.
0: To je pravda. No to se mně nestane, protože já fotím mobilem a myslím si, že většina juniorů taky. Ale moc ti děkuju za to, jak jsi se tady s námi dneska podělila o svoje zkušenosti. Já věřím, že se tady nevidíme a neslyšíme naposled, protože přece jenom jsme ještě neřekli všechno a taky jsme nestihli odpovědět na všechny moje dotazy, protože jsme odpovídali na dotazy našich juniorů. Takže Martino, moc děkuju, přeju šťastnou cestu domů a krásný prázdniny tobě i všem tvým zvířatům.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Mým hostem dnes byla fotografka zvířat Martina Burjanová a její pejsek Barnabáš. Děkujem.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá to.
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najdete na webu radiojunior.cz.

0: Bar. Krásné odpoledne všechny, zdraví Klára Nováková. Máme tady další prázdninový den s datem 30. 6. roku 2026. Doufám, že se máte skvěle, že si 17. hodinu dnešního dne báječně užíváte a že i následující 3 hodinky třeba strávíte v mojí společnosti. Ať už jste na chatě nebo někde u moře, i tam můžete poslouchat Rádio Junior. A nebo třeba někde na koupáku. Všechny vás srdečně zdravím a jdeme na to.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V ostravské zoologické zahradě se po 15 letech podařilo odchovat první mládě korunáče z Klaterova, který v zahradě obývá průchozí voliéru Papua. Korunáči jsou mohutní novoguinejští holuby, charakterističtí modrofialovým zbarvením a výraznou chocholkou na hlavě. S jejich chovem zoo začala v roce 2011 a odchov mláďat je poměrně náročný. Současný chovný pár tvoří 7letý samec původem ze zoo v Kodani a mladá samice ze zoologické zahrady v německém Duisburgu. V Mladé Boleslavi od pátku vystaví kostýmy a rekvizity ze slavných filmových pohádek, které vznikly ve filmovém studiu na Barrandově. Návštěvníci uvidí například legendární červánkové šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Výtvarně propracované kostýmy z pohádek Princ a večernice, Šíleně smutná princezna a Z čerty nejsou žerty. Celou kolekci doplňují kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři. Výstava filmových kostýmů a rekvizit bude k vidění v bazilice sboru českých bratří v Mladé Boleslavi od pátku až do konce září. A jaké nás čeká počasí? Zítra by se mělo ochladit. Čeká nás velká proměnlivá oblačnost, občasné přehánky nebo déšť. Maximální denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na Moravě 27 až 31 stupňů Celsia. Povede mírný západní vítr.

tak to byla Olga Lounová a Elis Mráz a jejich hitovka. No a samozřejmě i vy si budete moct objednávat v následujících 2 hodinkách své oblíbené písničky. Tak určitě volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail vskazovna@rozhlas.cz. Během dnešního dne nás ale vedle vzkazovny čekají i třeba novinky z hitparády Rádia Junior. Těšte se i na zvídavé čtení na pokračování, ve kterém nás čeká poslední díl ze série Vyghostovaná. No a taky po 19. hodině se můžete těšit na zajímavého hosta. Přijde za námi Gabriela Plattner, což je konzultantka talentů. A možná i díky ní objevíme svůj talent. Každý z nás je totiž v něčem přirozeně dobrý. Někdo rád vymýšlí nové věci, jiný umí skvěle naslouchat, další je zvídavý a chce přijít na to, jak funguje svět kolem něj. No, právě tomu se říká talent, ale jak poznat, v čem je ta naše síla a proč někdy je lepší rozvíjet to, co nám jde samo od sebe, než se neustále trápit tím, co nám nejde. Tak o tom si budeme povídat i o tom, jak vědci zkoumají silné lidské stránky, jaké talenty lidé nejčastěji mají a proč je každý z nás jedinečný. No a představte si, že nám Gabriela představí speciální metodu, která rozlišuje 34 různých talentů, no a prý děti, u dětí se tady rozlišuje 10 různých talentů. No tak já jsem fakt děsně zvědavá, jaké talenty to jsou. A třeba i vy nějaký talent během našeho vysílání mezi 19. a 20. hodinou u sebe objevíte. No a co? Myslíte si, že máte nějaký talent už teď? Samozřejmě, že každý, jak jsme si to tady dozvěděli, každý má nějaký svůj talent, takže mi pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, na co si myslíte, že máte talent. Mě to totiž děsně moc zajímá.

Posloucháte prázdninové vysílání Rádia Junior. I když jsou prázdniny, stále jsem tady živě s vámi, takže určitě volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, pokud si chcete jen tak pokecat, nebo klidně si objednat nějakou písničku na přání. Říct mi, jak se máte a třeba se mi i svěřit, v čem si myslíte, že máte talent. Každý má nějaký talent, povídat si o tom budeme po 19. hodině. No a já jsem se teďko mrkla třeba na nějaké hodně talentované osobnosti z minulosti. Jo, tak třeba takový hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Hudbu skládal už v 5 letech. V 6 koncertoval před evropskými panovníky a během života vytvořil více než 600 skladeb, které hrajeme dodnes a obdivujeme je. Třeba, nevím, Figarovu svatbu. No a co třeba, ještě bychom si mohli popovídat i o dalším známém člověku. Takový Pablo Picasso maloval dříve, než se naučil psát. První opravdu kvalitní obrazy vytvořil kolem 9 let a ve 13 maloval tak dobře, že podle některých vzpomínek předčil i svého otce, který byl taky malířem a pak se z něho stal opravdu mega slavný malíř. A co takový Kim Ung-jong, už v 6 měsících začal mluvit, ve 3 letech četl v několika jazycích a později byl pozván ke spolupráci s NASA. Tak to jsou takové ty opravdu hodně mimořádné talenty, ale samozřejmě talent nemusí být až zas takhle jako extrémně mimořádný, že si vás pozvou z NASA, nebo že hrajete panovníkům v Evropě, jo, co žijou. Talent můžeme mít na spoustu různých věcí a mě by zajímalo, jaké talenty máte vy. Pište mi na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi rovnou zavolejte na 800 199 199. Co si myslíte, že vám jde vlastně tak trošku samo od sebe třeba, jo?

Tak to byla Andrea Kalousová a pokud vy byste i vy chtěli nějaký super song, tak mi volejte klidně už teď na 800 199 199, nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Už mi přišel jeden mailík, píše mi Zuzka, která je 10 let. Ahoj, přemýšlela jsem nad tím, na co mám talent, a myslím, že mi jde kreslení. Nejradši kreslím zvířata a komiksy. A kromě toho mě baví stavět z lega. Dokážu si vymýšlet vlastní domy, auta nebo i vesmírné stanice. Teda. No tak to je super. Moc děkujeme za krásný tip, na co si myslíš, že máš talent. Já si myslím, že spousta lidí má třeba talent i na vícero věcí. A potom je to docela těžké se rozhodnout, co v životě dělat, když vám jde třeba tancování, i dobře zpíváte, do toho se dobře učíte ve škole a jde vám třeba i matika, ale i čeština a jde vám přírodopis i dějepis a tak dál. Tak pak je strašně těžký vybrat si něco, v čemu by se měl člověk věnovat. Vlastně na jednu stranu, když vám něco jde fakt jako hodně dobře a něco hůř, tak možná potom pro daného člověka je snadnější vybrat si to budoucí povolání. A vím, že spousta herců třeba říkalo, že jim vůbec nešla matika a proto šli na herectví, protože tam už matiku na střední škole neměli. No a jak to máte vy? Co vás baví a co vás naopak někdy potrápí? A jaké kroužky byste chtěli mít třeba v příštím roce? Já vím, že jsou teďko prázdniny, ale nějaký talentový věci už můžeme zkoušet klidně teď.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: nemiluju.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Přesně tak, je tady čas pro vzkazovnu a vaše další vztahy a píše mi vzkazy a píše mi Silvie z Prahy. Hezké úterý 36. Dnes máme poslední červnový den tohoto roku a děti už mají

to byla skupina Roxette v odpoledním vysílání Rádia Junior. My vesele jedeme dál. Jsou tady další písničky na přání od vás. Můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a objednávací písničky, které vám udělají radost, a ještě k tomu mi třeba napsat, o čem nebo jak si myslíte, jaký máte talent. No a napsala mi taky Anička, která píše, že jí nejvíc baví zpěv. Pořád si doma zpívám, i když třeba uklízím nebo si hraju. Mamka říká, že mám hezký hlas, ale že bych měla víc trénovat, abych nespívala falešně. No tak i tak si myslím, že to se dá rozhodně vytrénovat. Stačí zajít si na nějaký kroužek, najít si třeba paní učitelku v základní umělecké škole a postupně se to dá hodně, hodně vycvičit, aby člověk zpíval dobře, a kdo ví, třeba se jednou dostaneš i do naší hitparády Rádia Junior. No a Anička by chtěla

svoji oblíbenou písničku, což je její oblíbená hitovka od skupiny Poetika. Tak si jdem pustit a doufám, že ti udělá radost. Tak tady je a posíláme ji všem, kdo právě teď poslouchají.

máme tu další písničkové přání ve vzkazovně Rádia Junior. Tentokrát nám napsala Eliška, že by taky chtěla mít talent, a to takový talent, jako měla Elza v pohádce Ledové království, že dokázala vlastně věci proměnit v led. Tak teď by se nám to opravdu hodně hodilo, když je takovéhle velké horko, tak budu držet Elišce palce, ať se třeba takhle promění led aspoň nějakou vodu, protože stačí vzít třeba nějakou formičku na led, strčit ji do mrazáku a led máme hnedka.

To bylo Ledové království, které se mimo jiné inspirovalo Norskem. A právě Norsku se věnujeme v celém tomto týdnu ve vysílání Rádia Junior. A já pro vás připravuji na víkend i speciální Star parádu o Norsku, kde uslyšíte 13 norských superhitů, které vás určitě budou bavit. Já sama jsem byla překvapena, jak úžasné songy z této chladivé země pocházejí. No a jak se inspirovali tvůrci Ledového království, když točili Ledové království, jak se inspirovali Norskem. Představte si, že tam opakovaně cestovali a studovali krajinu, světlo i kulturu dané země. Inspirovali se třeba takovými speciálními dřevěnými norskými kostely s typickými střechami, které můžete vidět taky ve filmu Ledové království. Mohli byste tam vidět i spoustu dalších zajímavých věcí, včetně tradičních lidových krojů, protože se inspirovali i co se kostýmu týče norskými kroji, kterým se říká bunadu, což je teda hodně zajímavý jméno. No a takhle můžeme taky vidět tam takové speciální norské fjordy, hluboké morské zálivy mezi horami, které se zařezávají právě do krajiny. A taky sněhové scenérie a hory vycházejí právě z oblastí, jako je třeba oblast Lofoty. Tak já musím říct, že zrovna teď, když je takhle opravdu horké počasí, bych se do toho Norska hned teleportovala, kdyby to jen trošku šlo. No a vy můžete stále volat a přát si písničky na přání. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199, anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Tak to byl tigrovaný spray a skupina 7x3 a taky úžasný zpěvák Jiří Korn. Doufám, že se vám líbily. Já tady tu pecku naprosto zbožňuju. A my se vzdušnou čárou teďko přeneseme i na nějakou naší dovolenou. Máte už zbalené pasy, letenky, kufr. A teď vás možná zajímá, jaké bude počasí, že jo? Asi každý chce vědět, jaké bude během jeho dovolené. Jenže, když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. No a čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, hlasovali jste už v hitparádě Rádia Junior. Musím říct, že to je poslední hitparáda v tomto školním roce a od září potom znova rozjedeme už 8. ročník. Takže rozhodně hlasujte, nenechte si to hlasování v poslední hitparádě v tomto školním roce ujít. A tady máte 13 písniček, teda vlastně 12 písniček, který můžete dát svůj hlas.
1: Rekapitulace.
0: My dva, tak se jmenuje první novinka od skupiny

0: ve 311. kole vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Odbyla nám 18. hodina, máme poslední červnový den roku 2026, úterý 30.6. Doufám, že si ho krásně užíváte a že jste třeba někde u vody, nebo třeba na zahradě, nebo ve svém dětském pokojíčku, teda tam doufám, že máte aspoň pořádný větrání nebo nějakou klimatizaci, jestli posloucháte Radio Junior zrovna tam. Ale vzít si ho můžete klidně sebou, jestliže máte mobil s internetem, napojením na internet, anebo třeba vaši rodiče ho mají, tak klidně můžete poslouchat Radio Junior i kdekoliv na světě a kdo ví, třeba byste ho chytli i ve vesmíru na vesmírné stanici, protože tam jsou taky kosmonauti napojení na internet, že jo. Teď si ale pojďme dát další dávku informací.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V ostravské zoologické zahradě se po 15 letech podařilo odchovat první mládě korunáče z Klaterova, který v zahradě obývá průchozí voliéru Papua. Korunáči jsou mohutní novogvínejští holuby, charakterističtí modrofialovým zbarvením a výraznou chocholkou na hlavě. S jejich chovem zoo začala v roce 2011 a odchov mláďat je poměrně náročný. Současný chovný pár tvoří 7letý samec původem ze zoo v Kodani a mladá samice ze zoologické zahrady v německém Duisburgu. Mladé Boleslavy od pátku vystaví kostýmy a rekvizity ze slavných filmových pohádek, které vznikly ve filmovém studiu na Barrandově. Návštěvníci uvidí například legendární červánkovské šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Výtvarně propracované kostýmy z pohádek Princ a večernice, Šíleně smutná princezna a Z čerty nejsou žerty. Celou kolekci doplňují kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři. Výstava filmových kostýmů a rekvizit bude k vidění v bazilice sboru českých bratří v Mladé Boleslavi od pátku až do konce září. A jaké pak nás čeká počasí? Mělo by se zítra trošku ochladit, teda pokud bydlíte v Česku, čeká nás velká proměnlivá oblačnost, občasné přehánky nebo déšť, maximální denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia a na Moravě 27 až 31 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr.

tak to byla skupina Vesna a reper Ego a jejich hitovka Moravo. Ostatně Vesnu bychom měli mít po prázdninách ve vysílání Rádia Junior, tak se na tyhle holky můžete těšit, až za námi dorazí do klubu. Jinak, co nás této hodince čeká? Za chvilku zvídavec, podíváme se na trezor poslední záchrany. To jsem zvědavá, co to bude a co v tom trezoru najdeme. Taky bude vzkazovna, těšte se na pátý díl ze série Vygoustovaná a pokud jste náhodou nějaké předchozí díly nestihli, tak si je můžete poslechnout i z webu radiojunior.cz a potom určitě budete mít kompletní poslech všech pěti dílů najednou. No a taky vás nalákám na letní star parádu. No a v 19 hodin za námi přijde Gabriela Platner, konzultantka talentů, se kterou budeme rozebírat 34 různých talentů a z nich si vyjmenujeme 10, které se určují přímo u dětí a třeba i díky tomu, že budete vědět, na co máte talent, tak se pak budete moc lépe rozhodnout, kterému kroužku dát přednost nebo kam se potom v životě, na co se v životě jednou zaměřit. Teď už tady ale pro vás mám další písničku, která se jmenuje Spell Remains a zpívá jí Scooter.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tentokrát na základě tipu od posluchače Jonáše. Tak pojďme na to. Víte, co to je takzvaný trezor poslední záchrany a kde se nachází? Jde o globální úložiště semen za polárním kruhem na norském souostroví Špicberky. Oficiálně bylo otevřeno koncem února roku 2008, takže funguje už 15 let. Založeno bylo kvůli tomu, aby v případě nějaké globální nebo i regionální krize byla zachována biologická rozmanitost. Najdete tu semena rostlin z celého světa. Aktuálně už je tu přes 1 000 000 vzorků semen. Přispěla i Česká republika. Poprvé zaslala vzorky v roce 2015. Šlo třeba o nejrůznější zemědělské plodiny. Semena rostlin z celého světa jsou uchovávána v podzemní jeskyni, tedy hluboko pod trvale zmrzlou půdou na Špicberkách. Výstavbu zařízení, které semena uchovává, financovala norská vláda. Úložiště je v pískovcovém masivu asi 130 metrů nad mořem. Ale proč byl trezor umístěn právě na Špicberky? Nehrozí tu nebezpečí zemětřesení, nadmořská výška má chránit před zatopením, nemělo by k němu dojít, i kdyby sníh na pólech roztál. Dá se sem snadno dostat a je tu stálá teplota podloží kolem -3 stupňů Celsia. Samotné vzorky semen se chladí ještě pomocí generátorů na teplotu zhruba mezi -10 a -20 stupni. To by pro ně mělo znamenat, že vydrží ve skvělém stavu stovky let. I kdyby ale generátory vypadly, potrvá týdny, než se teplota zvýší na tu původní, která je právě -3 stupně. Skladovat vzorky tu mohou země zdarma. Podzemní haly se nachází hluboko ve skále a jsou obrovské. Nikdo nechce, aby při nějaké katastrofě nemohlo dojít k obnovení původní flóry. Z genetické banky už se nějaký materiál v minulosti využil. Třeba do válkou zničené Sýrie se některé druhy semen zasílaly. Bohužel ani trezoru poslední záchrany se nevyhnuly důsledky globálního oteplování. Teploty stoupají, ledovce tají a trvale zmrzlá půda bohužel taky. Do přístupové chodby trezoru začala prosakovat voda. Ta by mohla vzorky semen znehodnotit a tak začala probíhat rekonstrukce. Situace se ale stále zhoršuje. Na Špicberkách bude častěji pršet, méně mrznout, bude docházet k sesuvům půdy a je těžké odhadnout, ze jakých podmínek bude moci úložiště ještě fungovat. Od roku 1971 se teplota na Špicberkách zvýšila o 5 stupňů. Odhady taky nejsou moc dobré. Za dalších 80 let by mohla být totiž vyšší o dalších 10. Trezor je rekonstruovaný a vylepšený, ale vzrůst teploty o 10 stupňů by už možná nezvládl. Území totiž, jak už jsem říkala, bylo vybráno i pro svou stále nízkou teplotu. Doufejme, že špicberský trezor semena rostlin z celého světa ještě dlouho ochrání. Co říkáte na tenhle projekt? Podle mě je skvělý. Moji milí zvídavci, pokud chcete o trezoru poslední záchrany někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

stojím na tom místě, kde jsme byli spolu. Mám takový zvláštní pocit, tak se podívám nahoru, když uviděl jsem mraky prosím.

0: break my heart.
1: Tak to byla Dua Lipa a její mega hit Break My Heart. I vy si můžete přát další songy, které vám udělají radost, ale rychle, protože vzkazovaná je tady už jenom posledních 10 minutek, tak volejte na 800 199 199, anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, který song máte rádi. Teď už tady pro vás ale mám hodně zajímavou reportáž. Představte si, že každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jich ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
2: Konečná zastávka, prosím.
3: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
4: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
5: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
6: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
5: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
7: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
3: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenování technologie.
7: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
3: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
7: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus, na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
5: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
8: Já si tady teď umístím takový oranžový stojánek.
3: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
8: Věřím si, že drží.
3: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
7: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
5: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
9: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
10: Až se

Všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom líp.

Tak to byla Nelly a máme tady další vzkazovnový vzkázek. Napsala nám taky Maruška, že by chtěla pro svoji sestřičku písničku Eo Leo Low od Káji a Bambuláčka a že jí přeje, ať se léto užije úplně co nejlíp, tak vám tadyhle tu písničku posíláme, holky, no a rozhodně si na ní můžete i zatancovat, protože je vážně super.

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Koní a krav.
1: Tak to byl pokáč, od kterého se dostáváme k čtení na pokračování. Jmenuje se Vygoustovaná, je to už pátý díl z pěti a jmenuje se Happy End. Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete, čekáte na něčí zprávu, tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák, režie Vít Malota. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Tak, můžete mi to zopakovat ještě jednou?
4: Znova?
3: Prosím.
4: No tak dobře. Vyvolat vás může někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte. Ideálně to musí být někdo, kdo vám umožní zapomenout na toho, kdo vás vygoustoval. Pokud to teda nebyl on sám.
3: Počkat. To znamená, že mě může vyvolat i on?
4: Ano, ale musí mít o vás opravdový zájem. Jen smajlík nestačí.
3: Je to moje poslední šance. Lenka s Ájo už jsou doma a potom fiasku v obchoďáku už se jejich pomoci nedočkám. A já už vygoustovaná, nemůžu být ani o minutu díl. Babička mě potřebuje. Já i máma jsme ji vygoustovali a ona se propadla o další patro alternetu níž. Musím ji odtamtud vytáhnout. Ale nejdřív se potřebuju dostat do reálního světa. Za každou cenu. A on je moje poslední šance.
4: Myslím, že je čas na to změřit vaši ducha přítomnost. Bojím se, že naměříme nízké hodnoty na stateruku.
3: Ne, já vím, co dělám. Tohle mám nakoukaný. Ze všech romantických filmů pro holky. A pro kluky, co se na ně dívají, aniž by se k tomu veřejně hlásili.
5: No, nesmím se na té představě zaseknout. Každopádně, já vím, o co jde. Je to příběh holky a kluka, alespoň teda v našem případě. Ona, to jako já, je tak trochu divná, nebo spíš jiná než ostatní holky. Žije si ve svém vlastním světě. Samozřejmě, že on si ji nejdřív nevšímá. Proč taky, když se na něj usmívají jiný holky? Jenom na to pomyslím, vytáčí mě to. Jenomže osud tu holku, to jako mě, a toho kluka svede dohromady a on zjistí, že to ona je ta pravá a nemůže na ní přestat myslet až nakonec. Happy end, šťastný konec. Jo, mezi tím je samozřejmě spousta hezkých písniček a několik scén, kdy se říkají upřímné věci v dešti. V našem případě ve světě alternetu to bude nejspíš mlha. To je taky dobrý. Jenomže jak ho teď kontaktovat? S tímhle by mi asi ani mamánek neporadil. Ten má nakoukaný duchařský filmy a ne romantický komedie. Musím se pořádně zamyslet. V každém takovém bijáku je přece moment, kdy už si myslíme, že to nedopadne a nakonec se potkají. On se podívá na ní, ona na něho a jedním pohledem si řeknou: promiň, nezlob se, že mi to trvalo tak dlouho, ale teď už vím, že chci být jenom s tebou. A pak se políbí a všichni tomu tleskají. Protože opravdický lásky je na světě tak málo, že si to potlesk zaslouží. Nebo alespoň nějakou hodně pěknou písničku, v níž se opakujou slova jako kiss, love, nebo forever. Jakože je to navždycky. Jenomže jak se s ním teď mám potkat, když už je skoro večer? Ledaže... Ha, něco mě přece jenom napadá.
4: Kláro, tady jste. V tuhle hodinu byste se už neměla potloukat mimo domov. Za chvíli padne tma a toto začne na ulicích alternetu být dost nebezpečné.
3: Ne, já teď nemůžu domů. Musím na místo, kde jsme se potkali.
5: Tak je to vždycky. V těch filmech. Ona je smutná, že to nevyšlo, a tak jde tam, kde se na něj váže nejvíc vzpomínek. Před očima se jí začne přehrávat, jak se poprvé uviděli, jak se na ní usmíval. A u toho zase hraje nějaká písnička. Tentokrát spíš smutná, zpívá se v ní o ztrátě a objevujou se v ní slova jako miss, think about you, nebo if I could turn back time. No jo, kdybych jenom mohla vrátit čas.
4: Kláro, slyšíte?

0: mě. Jako váš admínek vám důrazně radím, abyste šla domů. Tomu vašemu idolu jste nestála za víc než za jednoho smajlíka. Těžko vás v tuhle hodinu bude hledat někde venku.
1: Tak si mě zkuste zastavit.
0: To já nemůžu, ale radím vám.
1: Další klišé romantických filmů. Okolí tomu nepřeje, ale oni se dají dohromady všem navzdory. Nezlobte se, ale já musím jít tam, kde jsme se potkali.
0: Kláro, stůjte!
1: Jeho volání nechávám za zády a vydávám se směrem ke škole. Bohužel lepší místo nemáme, ale dává to smysl. Ve svém věku skoro půl svýho času trávím právě tam. A teď si úplně vybírat nemůžu. Přidávám do kroku. Prohlížím se ve výlohách, abych se ujistila, že si na konci téhle love story neutrhnu ostudu. Možná je to povrchní, ale chci, aby mi to slušelo. Volím nejkratší cestu na pozemek školy. Už je tma. Rozhlížím se a nikoho na ulicích Auternetu nevidím. Jenom rychlý šmouhy lidí ve skutečném světě. Musím proběhnout Kaštanovou alejí. Už jsem u sídliště a nejsem tady sama. Po ulici se potácejí opravdu divný lidi. Divno lidi. Všechny je vidím dost zřetelně. Asi jsou taky vygoustovaný. Bezcílně chodí sem a tam a něco si pro sebe mumlají. Usilovně. Jako by někoho chtěli o něčem přesvědčit. Ale nikdo je neposlouchá. Nikdo je neslyší. Pořádně jim nerozumím ani já.
2: Cože? Já vám nerozumím. Jak vám můžu pomoct?
1: Všichni se na mě otočí. Natáhnou ruce směrem ke mně. Jako zombíci, co po dlouhý době ucejtili čerstvý maso.
0: Já jsem vám říkal, že máte jít domů. Že je to tady nebezpečí.
2: O zombících jste nic neříkal.
0: To nejsou zombíci. To jsou lidé z nižších pater Auternetu.
2: Říkal jste, že v minus dvojce lidi neopustí byt. A v minus trojce, že se ani nezvednou z postele. Tak co dělají tady na ulici?
0: Ti níž už nemají ani byt, ani postel. Nevážou se k žádnému místu, jsou ztraceni. Na depresi si musíte dávat pozor, Kláro. Nikdo nestojí za to, abyste kvůli němu byla vygoustovaná.
1: Zatímco můj admínek mluví, oni se přibližují. Šourají se ke mně pomalým krokem.
2: Co po mně chtějí?
0: Chtějí vás stáhnout níž.
2: Cože? Tak mi pomozte! Dělejte něco!
0: To já nemůžu. Moc se omlouvám, ale já fyzicky nic udělat nemůžu. Admínci jsou jen průvodci.
1: Zírají na mě svýma skelnýma očima. Je v nich zasklená vzpomínka na někoho, kvůli komu se sem dostali. Já bych je odtud chtěla vytáhnout, ale dokud jsem taky vygoustovaná, tak jim pomoct nemůžu. Cvakají svýma zubama, sápou se po mně. Je tohle můj konec? Tak a dost! Já jsem vám slibovala romantický film, žádný horor, žádný zombíky, ale příběh obyčejný holky a obyčejného kluka. A právě jsme v tom momentě vyprávění, kdy se ze mě stává dívka v nesnázích. A pomoct mi může jedině on.
0: Kláro, to snad nemyslíte vážně. Já jsem vám říkal, že nikdo nestojí za to, abyste kvůli němu byla vygoustovaná. Myslel jsem, že už to chápete.
1: Vysmíknu se spod rukou těch z nižších pater Auternetu a běžím směrem ke škole. Už je to jen kousek. Otáčejí se za mnou a plíží se mi v patách. Běžím, musím tam být. Zachránit mě může jenom on.
0: Musí to být někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte.
1: A skutečně, je tam. Stojí před školou. Přešlapuje sem a tam. Ahoj. Řeknu mu a doufám, že se dočkám jeho odpovědi. Tentokrát ve vzduchu nevisí žádné tři tečky, které by mi svým tanečkem dali najevo, jestli mi brzy přijde zpráva. Jen ticho a nervózní čekání.
3: Ahoj.
4: Ahoj, Kláro.
1: Je to Petr.
4: Nevygoustovala mě Sandra. Mě Sandra vlastně vůbec nezajímá.
3: Co tu děláš?
1: Čekám na tebe. Čekal jsem na tebe celý svůj život, celých 14 let. A teď jsem tě našel a už nikdy nedovolím, aby ses mi ztratila. To by řekl, kdyby to bylo v romantickém filmu. Ale není.
4: Čekám na mámu. Říkala, že mě dnes po práci vyzvedne později. Co nás opustil táta, bydlíme až za městem. Nechce, abych tam jezdil sám.
3: Tebe vygoustoval táta?
4: Jo. A kdo tebe?
1: A víš co? Podle mě si ani nezaslouží, aby někdo znal jeho jméno. Petr se na mě usměje. Sluší mu to, když se usmívá? Jak to, že jsem si toho nikdy dřív nevšimla? Asi se normálně moc nesměje. Obejme mě. A já obejmu jeho. Našli jsme se a teď se držíme. Na čele mi přistane první kapka deště. Začíná pršet. Doopravdy. Přesně jako ve všech těch... Však víte.
5: No konečně. Já jsem vám říkal, že máte Petrovi věnovat víc pozornosti. Ještě se podívám, jak si dáte pusu.
1: Kuš, o co tuž to zvládnu sama?
5: A někdo vám přece musí zatleskat. Nebo vám pustím písničku nějakou pěknou.
1: Hlas mýho adminka se rozplynul a společně s ním i mlha kolem nás. Konečně, už nejsem vygoustovaná. A on taky ne. Vyvolal mě a já vyvolala jeho. Je mi tak hezky. Objímáme se a v tom ve mně najednou hrkne. Babička! Musím za ní jet, aby nebyla sama. Babičku jsem měla ráda ještě dávno předtím, než mě vůbec kluci začali zajímat. Dneska přespím u ní. A bude mi vyprávět, jaký to bylo, než byly mobily. Bude mi vyprávět instastoryčka ze svýho mládí, který nejdou vymazat z žádný paměti.
3: Petře, já už budu muset...
4: To nevadí.
3: Promiň, že zase utíkám,
4: Řekl jsem, že to nevadí. Uvidíme se totiž zítra.
3: To si piš, že se uvidíme. Ne. Tohle není žádný konec. Žádný happy end. Je to jen docela happy začátek. Vykřičník. A vykřičník.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: holky, ahoj kluci. Jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu 4. července můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo nebo TikTokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star parádu rozhodně puste, běží klasicky v čase, kdy běží hitparáda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a mám velkou radost, že dneska tady máme konzultantku talentů Gabrielu Platner. Ahoj Gabčo.
2: Ahoj Kláro, zdravím.
1: Talent, že jo, to zní tak strašně jako vznešeně, když si řekneš, já mám třeba talent na tohle, nebo mají všichni lidé talent nějaký?
2: No, to je dobrá otázka ze začátku. Všichni lidé ho mají a můžu proti otázku na tebe. Mm-hmm. Mě by zajímalo totiž, na to se vždycky ptám všech rodičů i dětí, co si představí pod pojmem talent?
1: No, jakože mám na něco třeba nějaké jako nadprůměrné nadání, že mi něco jde lépe než ostatním, přitom nemusím vynakládat nějakou velkou sílu na to, abych jako to zvládala. Tak třeba já bych si mohla říct, že třeba mám asi talent na mluvení větší než většina populace, nebo nevím, průměrná populace, ano, že jo, že v Česku, protože ne všichni moderují v rádiu, takže z toho usuzuju, že třeba mám nějaký dar řeči.
2: 100%. Ty jsi určitě napíchla na nějaký přirozený talent, který v sobě máš. A já, když se bavím většinou s lidma nebo se žákama, s rodičema, tak my jsme tak nějak od malička zvyklí přemýšlet nad talentem jako nad něčím, přesně v čem jsme výjimeční, ale máme to možná v nějakých kategoriích, třeba jenom ve 4 kategoriích, jo? Většinou třeba si říkáme talent umělecký, talent na sport, talent na jazyky, říkají rodiče, jo, anebo nám naopak říkají třeba, no já nemám žádný talent, nikdy jsem neměla. A to, co já potom s nima probírám a kde je opravuju, tak je to, že pojďme přemýšlet v nějakým širším rozpětí. My máme nějaké umění, sport, jazyky, ale talenty podle pozitivní psychologie, který zkoumáme my, tak se týkají mnohem více věcí a mnohem širšího záběru.
1: Mm-hmm, takže můžeme zjistit, že máme talent na něco, o čem jsme vůbec netušili, že talentem může být.
2: Přesně tak.
1: Prý se věnuješ i nějakému speciálnímu vědeckému přístupu a ten rozlišuje 34 talentů. To je fakt hodně.
2: To je fakt hodně. A přesně proto jsem říkala, že to je mnohem širší záběr a samozřejmě někdo se narodí s úplně jasně definovaným talentem, právě jak jsme říkali třeba na krasobruslení. A od malička je jasný. A nebo na hraní na kytaru. A zjistí to rodiče třeba už ve 3 letech. Jasně. Takový jsou občas případy a to je hrozně potom jednoduchý na to ukázat. Ale co mají všichni lidé na světě společný, tak je to, že máme právě podle tady té metodiky, která od 50. let měřila, ty vědci měří opravdu talenty v nás lidech, tak jich definovali 34 u dospělých, u dětí potom 10 do určitého věku, protože tam se to ještě hodně mění a všechno si to sedne až třeba po 20. roku. A tyhle ty talenty se objevují ve všech nás v různém pořadí a my si právě chceme zjistit a hlídat si těch našich prvních 5 až 10. Tam je ta naše síla skrytá, ta superpower, jak se říká anglicky, jo? Ta superhrdinská síla. A tudy právě, když tohle dokážeme nějak zjistit, nebo nějak na to existuje způsob, a když nám tom třeba rodiče můžou pomoct, tak tam vede nejsnažší, nejrychlejší cesta k tomu, aby jsme byli v něčem silní, odvážní, sebevědomí a spokojení.
1: A pak to může být i naše budoucí kariéra.
2: Přesně, a můžeme na tom stavit budoucí kariéru. A já potom vysvětlím, jak se ty talenty projevují a proč mluvím takhle obšírně a proč to neříkám nic konkrétního jako zpívání nebo tancování, protože jsou to talenty, jsou to spíš vzorce chování, které se v nás opakují. Jo, to je ta definice talentu podle tady té metodiky Gallupu, podle těch vědců amerických. Talent je vzorec chování nebo přemýšlení, který se v nás projevuje od dětství až do dospělosti a nemění se. Mm-hmm. A to je to nejzákladnější, co potřebujeme vědět o tom, aby jsme chápali, co teda těch 34 talentů, kde to vzali.
1: No jasně, to mě nějaký zajímalo.
2: No, takže představme si, že na Novém Zélandu dělali studii, kde sledovali děti od 3 do 26 let, tedy do dospělosti, a zjistili, že opravdu, když identifikovali nějaký takový vzorec chování nebo přemýšlení, takže se to měnilo a teda neměnilo a posouvalo se to, projevovalo se to v těch dětech až do té dospělosti. A podle toho oni měli potom možnost pojmenovat, co to bylo. co to je za talent. A ty názvy jsou takové zvláštní. Například, já třeba řeknu jenom těch 10 dětských, jo, aby se, to se nám trošku líp pamatuje. A ten talent, který třeba objevili, se jmenuje dosažitel. Mm-hmm. To je třeba jeden z talentů. Dosažitel, to je dítě, které si možná můžeš představit, takové ty děti, co mají pořád hrozně moc práce. Od malička. Mm-hmm. Na pískovišti už prostě spěchají si dotvořit nějakou díru, co tam včera začali. Nebo dostavět to Lego, rychle poskládat nějaké věci doma, co si rozestavili třeba ráno. A jsou to děti, které opravdu už od malička mají tendence k tomu něco tvořit, jsou aktivní, něco dokončovat a mají radost, jak kdyby si odškrtávali ty úkoly, co za den splnili. A takový talent se potom často vyvine právě v talent, kterému říkáme achiever nebo dosažitel, v dospělosti, kdy tyto lidé opravdu potom pracují takovým způsobem, že si ráno udělají plán a makají na tom a dokud nemají odškrtáno, tak prostě nejsou spokojení a mají obrovskou hnací sílu, takový vnitřní drive, jak tomu říkáme. Tak to se právě objevuje tady u těch dosažitelů už na tom pískovišti, že umí být takzvaně busy. Mm-hmm. A jsou vlastně busy a dělají to hrozně dobře a tam právě nám jako rodičům na nás je potom ten úkol si toho všimnout a připravit jim podmínky a docenit je za to, že aha, ty jsi tady zase zvládnul, ty jsi to naplánoval, ty jsi to dokončil a co by jsi chtěl třeba zítra ještě jako naplánovat. Vyloženě doporučujeme těm rodičům od těch dosažitelů, od těch busy dětí, aby třeba je podporovali v tom, tak zkusme si tady namyslet, co ten den uděláme. Děláme vlastně, snažíme se je podpořit v tom, aby dělali víc toho, k čemu mají tendence. Mm-hmm. Jo, a takhle vlastně se staráme, takhle pěstujeme takzvaně ty talenty od malička. Že to pozorujeme, ověříme, nějak třeba navrhneme jim aktivitu a pak je povzbuzujeme v tom, zkus to dělat líp, zkus si to tady fakt napsat, jo, když třeba to dítě umí psát. Zkus si to tady odškrtat a nechceš si třeba udělat nástěnku nebo nějaký rozvrh a tady tyhle ty zaneprázdněné děti, ty dosažitelé, tak ty naprosto vzkvétají potom. Oni milujou to, že si v tom můžou dělat systém, že si prostě tam mají odškrtáno, že prostě mají práci.
1: Že mají za to nějakou nálepku, třeba když se jim to podaří, přesně razítko, tak, podobně. Tak. Mhm. Takže to je první z deseti těch talentů, které sledujeme u dětí. Za chvilku si prozradíme dalších 9. Holky a kluci, vy nám můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. A třeba se nám svěřte, jaký si myslíte, že vy máte talent, na co byste chtěli mít talent a samozřejmě se můžete Gabrieli Platner na cokoliv zeptat. Takže 800 199 199 je naše bezplatná telefonní linka nebo e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: S konzultantkou talentu Gabrielou Platner jsme otevřeli opravdu fascinující téma. Už víme, že existuje 34 různých talentů. U dětí se rozlišuje 10 z nich. Ten první z nich je dosažitel. A co ty další?
1: Tak další, který třeba zmíním, je soutěživý, což spousta z nás si pod tím představí určitě spousta věcí a možná ne vždycky úplně pozitivní věc, protože možná i ty si slýchávala v dětství, soutěživost je špatná, neporovnávat se, což samozřejmě platí a porovnávání v mnoha případech nám škodí, protože každý jsme v něčem unikátní a každý bychom si měl hledět toho svého a pracovat na tom svém. Každopádně někteří z nás mají právě silný ten talent soutěživost a to znamená, že my nějaký ten vnitřní drive, vnitřní motivaci a vůbec cestu někam kupředu odvozujeme od toho, že se inspirujeme tím, co vidíme kolem. A nějakým způsobem se třeba často ty děti snaží dohnat, dorovnat. Vidí ten život jako hru, jako soutěž, ale způsobem, který vlastně je ne vždycky ničí. No, ale naopak způsobem, který je pozbuzuje, motivuje, snesou i tu prohru, snesou i tu výhru. Záleží samozřejmě, jestli my rodiče s tím umíme pracovat, protože spoustakrát prostě je to velmi těžké, to prohrávání a nevíme třeba ještě v čem bychom mohli vyhrávat, ale chceme prostě vyhrávat ve všem, když máme tu soutěživost v sobě. Ale to nejde samozřejmě. Nelze vyhrávat ve všem a takže ta úloha těch rodičů právě spočívá v tom, najít nějaké to hřiště, nějaký ten obor, jakoukoliv
0: sport,
1: doménu, přesně, může to být sport, může to být umění,
0: jasně, může to klavírní být, soutěže.
1: Přesně tak, může to být i něco ve škole, najít nějaký ten obor, nějakou tu věc, ve které vidíme, že to dítě je silné a že tam mu to může jít a nabídneme mu, když je třeba menší, nabídneme mu právě možnost někde zdravě vyhrát, protože pak se tím posílí a zvládne třeba někde jinde zdravě takzvaně prohrávat. Mm-hmm.
0: Gábi, ty jsi mi svěřila, že ty jsi ten soutěživý typ. jak se ti s tím žije od dětství?
1: Přesně tak. Já jsem tu soutěživost měla vždycky silnou v sobě a nebylo to pro mě úplně jednoduchý, protože jsem přesně nezjistila, v čem vlastně bych měla usilovat, v čem vlastně můžu ten svůj drive aplikovat a srovnávala jsem se se všema holkama.
0: Furt cítila jsem jedničky.
1: Jsem jedničky a v každém sportu, v tělocviku jsem teda musela být nejlepší a když jsem nebyla, protože jsem samozřejmě nebyla, tak jsem z toho byla na nervy a ve vzhledu a ve všem. Ta soutěživost se projevovala ve všem, protože nebyla nikam nasměrovaná a nebyla nějakým způsobem vedena. Takže z téhle vlastní zkušenosti si hodně uvědomuju, jak je hrozně důležitý, aby my rodiče jsme měli nějaké základní povědomí o tom, že je dobrý to dítě sledovat, je dobrý si všímat drobností a zkoušet. A když už vidíme, aha, tak tady se to zapíná, tady to dítě najednou najíždí, tady tomu dělá dobře, tady tohle potřebuje, tak zkusíme připravit takový možná švédský stůl, se tomu říká, nějakých aktivit, kde si to může pomalu trénovat. Mm-hmm. A když už zažijeme někdy nějakou výhru, hlavně my, co máme vysokou tu soutěživost, tak nám to dodává energii na to zvládnout prohry jinde. Mm-hmm.
0: Nás hodně poslouchají děti. A co bys poradila přímo těm soutěživým dětem? Mm-hmm.
1: Tak, poradila bych jim určitě to, že soutěživost, pokud ji často zažíváte, pokud ji často v sobě nějak cítíte, nesnášíte prohrávat, chcete pořád ve všem vyhrávat, tak nejdůležitější je hlavně to si říct, tohle může být náznak talentu, který se jmenuje soutěživost s velkým S. Nezlobme se na sebe za to, že máme třeba i nějaký negativní pocity, když nás někdo porazí. Je to OK. Je OK, každý máme nějaký situace, který nás třeba vyhodí z rytmu, který nás prostě naštvou. Takže první krok je uvědomit si, tady možná mám nějaký talent, tady se mi moje hlava něco snaží říct. Mm-hmm. Možná potřebuju se víc zasoustředit na to, co mě opravdu baví, co mě opravdu zajímá. Mm-hmm. A v klidu sám pro sebe nacházet nějaké věci, které mě fakt baví. Protože, jak jsem říkala, to nasměrování je strašně důležitá věc. Ať se to někde může projevit. Protože když se o ten svůj talent nestaráme a necháme ho, takzvaně, jak se říká, jako dříví v lese růst, nebo prostě nestaráme se o něj, tak se může přepálit nějakým způsobem, nebo nám může začít škodit, protože se o něj nestaráme a tak nás může třeba užírat zevnitř. Mm-hmm. Ale jak my mu dáme někde nějaký průchod, nějakou cestu, nějakou možnost, tak najednou věci začnou trošku do sebe zapadat. Aha, tak tady je moje doména. Tady nějakým způsobem, tady mi to najednou dodává energii, tady se najednou cítím sebevědomí. A to mi dá sílu do dalšího dne, do další hodiny, kde třeba mi věci tolik nejdou, ale já vím, že prostě mám to něco svojeho, na čem můžu pracovat.
0: Jak konkrétně si tady ten talent zpracovala ty?
1: No, tak určitě první bylo si o tom přečíst. Já už jsem ale byla dospělá, když jsem si to o tom poprvé četla a měla jsem u toho takový ten aha moment. Takže to nejsem blázen. to je náznak nějakého talentu a uvědomila jsem si, že takový ten pohon vnitřní, že to bylo ono, že se za to nemusím stydět, že to není třeba nějaký egoismus. Co bylo pro mě strašně moc dobrý, bylo se třeba věnovat nějakým sportům.
0: Takže ty jsi šla cestou sportu.
1: Nešla jsem nikdy do profesionálního sportu, ale už v dospělosti potom jsem zjišťovala, že v týmovém sportu, že mě to může naopak nabíjet a dovádět k větším výkonům, když si jdu s někým zahrát a že prostě vím, že tudy, že mi to udělá radost. Že to snažení se o nějaké překonání, že vlastně mě to dobije na celý den.
0: Co hraješ?
1: Tak třeba volejbal nebo plážový volejbal, to je určitě super, ale i třeba sporty individuální, kde třeba vím, že vždycky na sjezdovce, že už jsem věděla, že když si jíždím na tu sjezdovku a teď jsou tam ty moje kamarádi a jezdíme všichni spolu, tak mě už najížděla moje soutěživost.
0: Jako, že chceš dojet první.
1: Přesně tak. A že jsem si vlastně uvědomila, já si to můžu trénovat všude. Mm-hmm. A jednou přijde příležitost, kde se mi to bude hodit. A ona vždycky přijde. Mm-hmm. Nějaká příležitost právě při práci nebo v dospělosti, nebo kdekoliv, už nejenom v dospělosti.
0: Ale tak zase tady ten talent možná může být fajn právě, když se chceš hlásit do nějakých konkurzů nebo do nějakých takových soutěží, protože vlastně v ten moment ti to jako najíždí a ty prostě se jako nebojíš a jdeš do toho. Mm-hmm. Takže to je vlastně fajn.
1: Přesně. Všimáme si toho, že u lidí, kteří mají vysoko tu soutěživost, tak třeba líp snáší právě nějaké ty prohry, že si líp dokážu představit, život je hra. Život je jednou o prohrání, jednou o vyhrání a snesou i nějakým způsobem třeba nějaký určitý tlak nebo možná nějaký překážku, protože, jak se říká, někdy to nahecuje prostě trošku rychleji. Jo, když má někdo soutěživost nižší, tak třeba i při nějakých společenských hrách
0: nechce soutěžit.
1: Nemá tu potřebu. Mm-hmm. Nechce soutěžit, nemá tu potřebu, nedělá mu to radost. A tam neznamená, že my všichni potřebujeme mít ty talenty, aby se nám teda dařilo, ale právě vidíme, aha, tak v některých třeba v situacích já tady nebudu mít žádnou motivaci, nebude mě to nabíjet, nebude mě to zajímat, ale když mám tu soutěživost vysoko, tak já vím, že možná na mě můžete i zatlačit, nebo se vrhnu a budu za náš tým bojovat při nějaké hře a v životě se to často hodí.
0: Říká Gabriela Platner. Už víme, že teda z těch 10 dětských talentů, tak první z nich je dosažitel, druhý je soutěživý. My si pustíme písničku a pak si dáme dalších 8.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou. Máme tady taky konzultantku talentu Gabrielu Platner. Můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát své dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a zeptat se na cokoliv, co vás zajímá, nebo nám říct, jaký talent si myslíte, že máte vy, nebo se můžete i s Gabrielou přímo poradit, protože Gabriela je ta konzultantka, tak když jí řeknete, jako co vám jde a co vám nejde, tak třeba vám vystřihne jeden z těch 10 talentů, které se u dětí rozlišují. My se teda jdeme posunout na třetí z nich. Už máme dosažitele soutěživého a kdo je ten třetí?
1: Tak třetí talent, který například já můžu pozorovat u svého syna, tak se jmenuje pečující. A to je talent, který se projevuje hrozně hezky. Projevuje se tím, že ti lidé, co ho mají silný, tak si úplně přirozeně všímají například lidi, kteří někde zůstávají pozadu, všímají si, když je někdo smutný nebo když má nějakou zvláštní náladu, tak většinou i třeba ve školce, když se to někomu stane, tak je to právě ten pečující, to pečující dítě, které třeba přijde za takovým kamarádem nebo na to upozorní svoje rodiče. Mají tendenci si právě všímat slabších. Jo, jsou to často třeba děti, které se rádi starají o mladší děti v té skupině nebo i o nějaká zvířata a mají prostě dar na to vnímat naše potřeby, vnímat, co nám udělá radost, potěšit, jak potěšit. Třeba už ve 4 letech můj syn ví přesně, jaký kompliment mi udělá radost, aniž bych mu to někdy vysvětlila. Nebo
0: a co ti říká?
1: Tak říká mi, že mám prostě hrozně hezké oči, hezkou barvu očí a že teda tu sukni jsem si hezky vybrala a že jsem dobře vybrala, co mi to říkal teďka nedávno, že jsme dobře vybrali ty květiny nebo že to Lego, že mu to udělalo radost, že to Lego si fakt přál. Takže takové drobnosti mě to vždycky překvapí, i když jsme se s manželem ho pozorujeme už nějakou dobu a shodli jsme se, že asi tento talent má, tak mě to vždycky překvapí, že opravdu i tak malé dítě, 4leté dítě, si dá práci s tím, aby jako si něčeho konkrétního všimlo a podělilo se o to s ostatními. Ať už je to, podívej, mám pocit, že tenhle člověk má špatnou náladu, anebo tady oceňuju to, že si vyvinula nějakou snahu. A to je právě super přínos těch pečujících, toho talentu pečující, protože když to zase převedeme do dospělosti, tak to jsou právě lidi, kteří potom třeba vytváří takový ten tmel na pracovišti nebo mezi lidmi a umí nás hezky přivítat, umí zařídit, aby jsme se cítili vítaně, aby jsme se cítili pohodlně a máme s nimi pocit, že nás vidí. A proto já často na začátku vždycky řeknu, no ty talenty, o kterých se budeme bavit, to nejsou úplně takové talenty, na které jsme zvyklí, protože tohle jsou takové talenty trochu mezi řádky. Ale považuji ho za hrozně důležitý, aby jsme se všichni učili touhle optikou na sebe dívat a i v takových detailech dokázali ocenit a popsat ten svůj talent, protože to je nějaká přirozená tendence, přirozený vzorec chování a každou tady tu věc, každý tento talent, který umíme popsat, který ho si dokážeme vážit, tak vždycky ho můžeme použít k nějakému dobru. Někomu pomoct, za něco zabojovat, někoho podpořit,

0: věnovat, ale třeba u nějakého manažera,
1: ano.
0: Tak manažer může přece se o lidi starat a projekty nějakým způsobem dokončovat úplně různými způsoby.
1: Jasně, takže může mít i více těch talentů. Může být i dosažitel, ale zároveň i pečující.
0: Určitě. To je taky důležité, jak vlastně se o těch talentech dozvíme. A já jsem talentový konzultant, ale já pracuji právě s tou metodikou, kterou vyvinuli ty američtí vědci už v 60. letech. A na to je potřeba, aby jsme si udělali takzvaný talentový test. Mm-hmm. A to není test žádný ve škole, kde se dozvíme, jde, nejde, špatně, dobře. To je prostě test, kde my se potom, je to online, a my se potom dozvíme to přesné pořadí. Těch talentů. Když to dělají dospělí a hledají těch 34 talentů, tak to je test o 117 otázkách a ten si můžeme udělat od 14 let. Mm-hmm. A od věku 10 až 14 tak existuje podobný test, který nám právě odkrývá těch 10 a ten je taky online. A tam pomáhám těm dětem vlastně tím testem projít a potom se bavíme o těch 10 talentech. Z těch 10 nás nejvíc zajímají ty horní 3. Mm-hmm. Ty se nám ukážou. Ty 3 nejsilnější, protože ty 3 nás nejvíce definují. To jsou vzorce chování a přemýšlení, které nás definují nejčastěji. To znamená, tudy povede cesta k tomu, aby jsme se sebe realizovali, co nejsnáze.
1: Mm-hmm. Jak se ten test jmenuje?
0: Ten se jmenuje Strengths Explorer anglicky. To znamená, můžeme to přeložit, nemá to zatím český překlad, můžeme to přeložit jako hledač silných stránek. Mm-hmm. A je to právě online na stránkách Gallupu a když mě někdo osloví, tak já jim právě pomůžu se přihlásit a vyplnit si tady ten test a potom to i s rodiči konzultujeme, aby vlastně všichni, kdo se s tím dítětem nebo s tím mladým člověkem setkávají, aby mohli používat tu stejnou slovní zásobu. Že to je hrozně důležitý. A tady zmíním citát jedné velmi důležité paní z Gallupu, z té organizace, která tohle všechno zmapovala, a ta se jmenuje Mary Reckmeyer. A ona říkala, že vlastně zjistili, že nejdůležitějším faktorem pro zdravý vývoj jedince je to, jestli má alespoň jednu osobu, která ho nejen láskyplně o něj pečuje, ale zároveň respektuje a vidí jeho individualitu. Mm-hmm. Jo, takže to, aby jsme se měli dobře vyvíjet, tak potřebujeme alespoň jednu osobu, která nás vidí, vidí ty naše talenty, vidí ty naše unikátní nějaké dovednosti třeba.
1: Říká Gabriela Platner, my už známe teda dosažitele soutěživého a pečujícího. U pečujícího bych hádala, že to jsou třeba zdravotní sestřičky, učitelky ve školce, maséři.
0: No, ano, to by mě nenapadlo, ale určitě.
1: Nebo
0: určitě.
1: I networkeři by to mohli mít, takový ty, kteří právě přijdou někam do společnosti a snaží se ty lidi různě propojovat.
0: Určitě.
1: Seznamovat.
0: V těch pečujících profesích je tohle skvělé samozřejmě mít, protože potom to těm lidem jde opravdu intuitivně. Intuitivně to cítí, zase si třeba musí hlídat to, aby se moc nevydali, aby příliš nepečovali až za hranici nějakého vlastního komfortu, ale určitě.
1: A nezapomněli na sebe.
0: Nezapomněli na sebe, přesně.
1: Když jeden jenom pečuje a nikdo nepečuje
0: o něj, takže je vždycky dobré vědět, ano, jak se ten můj talent projevuje, jak já ho můžu nabídnout sobě nebo ostatním a kde se dobít.
1: Ano.
0: Jo, takzvaně. Kde mám takovou tu kapsičku já, kde se o mě někdo postará, nebo kde já si doplním baterky.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, povídáme si o talentech. A teď už se dostáváme s Gabrielou Platner ke čtvrtému talentu po dosažiteli soutěžícím a pečujícím.
1: Určitě. A ten čtvrtý talent se jmenuje talent vystupující. A ten si myslím, troufám si říct, že si ho určitě měla od dětství ty. Protože si mi říkala, nebo jsme si říkali i na začátku, že vlastně mluvením se živíš a mluvení ti jde docela snadno. A ty děti vystupující, když si představíš jako vystupující někde před někým, tak ty děti, co mají tady ten talent vystupující, tak už od dětství se zdá, že je to nějak baví jako přednášet před ostatními nebo mluvit před ostatními, nebo třeba vyjádřit něco za skupinu před učitelem, když se to ostatní stydí říct, formulují docela snadno a rychle slova. No, někdy se dobře učí jazyky, ale je to spíš o nějaké schopnosti se hezky vyjádřit. A jde jim to nějak snadno. A tady ten talent právě se potom často hodí třeba v showbiznesu, nebo se hodí třeba v obchodování. No vlastně se hodí úplně všude, i učiteli se hodí, když snadno dokáže formulovat věty a má super schopnost improvizace. Mm-hmm. A to třeba já tady ten talent nemám vysoko, takže já, když potřebuju něco důležitého vyřešit nebo vyjádřit, tak se na to musím hodně, hodně, hodně připravit. Ale vím, že lidi kolem mě, který mají tady silný ten talent vystupující, takže právě naopak, když se dostanou do nějaké situace, kde teď můžou mluvit, teď se můžou vyjádřit, teď můžou něco odimprovizovat, tak najednou úplně naběhnou do síly nebo do pohody, kdy já se tam klepu, třeba jsem nervózní, tak právě děti nebo i dospělí s tímto talentem jsou jako kdyby ve svém živlu. Mm-hmm. A to jsou ty takzvané náznaky talentu, který my i bez toho, aniž bychom to mohli teda tím testem měřit, tak už to můžeme u sebe, když jsme mladší, je nám méně než 10 nebo méně než 14, tak to můžeme u sebe nějak pozorovat. Kde se mi zapínají právě tady ty pozitivní pocity? Kde si najednou trošku víc věřím? Kde ztrácím pojem o čase? Kde chci najednou tu aktivitu hnedka zopakovat a mám pocit, že tohle bych mohla dělat každý den, celý den? Tak to jsou ty náznaky talentu, protože když právě jsme v něm, tak přesně tyhle pocity máme. A to je pro nás takový dobrý ukazatel, aha, tady asi tomu bych se mohla věnovat častěji. Hmm.
0: No je pravda, že třeba když moderuju nějaké akce a dostanu tam ten mikrofon a teď tam jsou ty lidi a teď se to musím nějak snažit dát dohromady a třeba teď jsou tam i věci jakoby jinak, nebo a teď jo, tak vlastně musím jako okamžitě na to reagovat, ale mně to přijde, jako kdyby člověk se nějak napojil na něco jako jinýho a prostě úplně jako dostane se do takového jako flow, jak se říká, a prostě mu to jako mluví samo, že vlastně ani to nějak úplně nevím, do jaký míry to jako ovládám nebo neovládám. Ale jsou taky situace samozřejmě, že zase kdy nejsem schopná něco říct nebo nad něčím přemýšlím zase strašně dlouho. Tak je zajímavý, že i ten talent se může takhle jako měnit a třeba, že pro mě může být těžký vlastně naopak třeba o nějakým jako problematickým tématu mluvit nebo třeba v nějakým kolektivu a naopak zase, když jsem třeba na té stage a jsem tam v roli té moderátorky, tak vlastně jsem schopná říct úplně jako cokoliv.
1: To je hrozně zajímavý, i ty, když to, já jsem tě přitom zažila, když to popisuješ, tak to je něco, co jako opravdu s tím se nemůžu ztotožnit. To je pro mě něco tak cizí a tak obdivuhodný, že to je pro mě fakt ukazatel toho, ano, tenhle člověk má nějaký, definitivně nějaký talent a v tomhle tom se projevuje, protože to, co popisuješ, to, že se dostaneš do nějakého flow, to je přesně to, když najedeš na ten svůj talent, na ten vzorec, který je pro tebe přirozený a tím pádem tě posiluje. A to může být mluvení za nějakých podmínek, za nějakým účelem. Samozřejmě nemůžeme od sebe chtít, aby jsme podávali maximální výkon, maximální perfektní výsledky ve všech situacích. Můžou být podmínky, a to je super, že to o sobě víš, kde něco mi v tom třeba brání. Jo? Nebo jak jsem říkala já nemám, já často mluvím před lidma a mluvím i na veřejnosti, ale nemám tady ten přirozený talent snadno formulovat věty, takže já vím, že vždycky se potřebuju někde uklidnit, něčeho se napít, nějaké vody, prostě mít dost vody u sebe, napsat si poznámky, přečíst si to a připravit se a pak třeba je to super rozhovor, nebo může to být dobrá prezentace, ale musí tam být ty podmínky předtím splněný. Mm-hmm. A kdybych měla improvizovat nebo mluvit o něčem úplně novém, což třeba pro tebe by bylo velmi snadné, protože by si to najela bys do svého flow a už by ti to začalo do sebe zapadat. Mě
0: právě vystresuje to, když se musím na to jako nějak pečlivě připravit.
1: No, to já jsem to slyšela už od několika lidí, pro mě je to opravdu jako neskutečný. Ale v tom je i ta krása, jo, že nesmíme od sebe chtít to, co tam není.
0: A nebo se i jako na to fakt jako připravím. Udělám si spoustu poznámek, ale pak ten výsledný jako výstup je, že vlastně přece jenom jako od těch poznámek jako odhlídnu a už se jako orientuju spíš tou atmosférou, tou intuicí a vlastně už si jako dobírám ty věci, co jsou tam někde vzadu, ale nejdu prostě první otázka, druhá otázka, třetí otázka, čtvrtá otázka. Hmm. Protože vlastně ten rozhovor se stočí někam jinam.
1: No, to je opravdu jako úžasný, to zní fakt jako ty talenty. Když už se přesunu na těch 34 třeba na chvilku, tak je talent adaptabilita a talent strategie a talent komunikace. A tyhle tři, když má někdo silný, tak opravdu nejsilnější a vlastně nejzapnutější, nejpohotovější je ten člověk, přesně když má hodně proměnných kolem sebe, hodně se toho děje, je to rychlý nějaký proces a je potřeba hodně věcí vyjádřit v tomto momentě. A tam najednou se tomu člověku dostává nějaké rozhodnosti od někud, z nějakého zdroje, kterou nám, co to nemáme, se to špatně chápe. Ale je to tam. Prostě ty talenty, ty vzorce opravdu jsou popsané a jsou sledovány už více než 60 let.
0: Říká Gabriela Platner. Gabi, jaký je další? Jaký je další talent?
1: Další talent, který... který je nepodobný, ale který má něco společného s tím talentem pečující, je talent navazující vztahy. A tenhle talent je celkem rozšířený mezi lidmi, což nám ukazuje to, že my lidé máme vztahy rádi a potřebujeme vztahy. A když si představíme, zase když se odstaneme na tom pískovišti, tak často ty děti s výrazným talentem navazující vztahy nebo i ve třídě, tak je to takový ten člověk, který vlastně nějak proplouvá tím prostorem, všechny zdraví, všechny zná, ví, co komu patří, je tak nějak v pohodě, ať už je to malá skupinka nebo velká skupinka, pamatuje si třeba o nás hodně věcí, pamatuje si, kdy má kdo narozeniny, anebo že čí je to sourozenec. Jsou to lidé, kteří opravdu mají přirozenou intuitivní schopnost navazovat vztahy i do hloubky a navazovat jich hodně. Potom v dospělosti se to různě promění. Někdo zjistí, že preferuje opravdu úzkou skupinu lidí a tam funguje nejlíp, a takže se potom v dospělosti snaží, aby si opravdu vybral ty svoje lidi a těm se řádně věnoval. A u někoho se to vyvine v talent, který se jmenuje Wu, a to znamená, že zase miluje velké skupiny, pořád nové lidi, pořád nějaké nové zajímavé rozhovory a miluje takový to zajít si na večírek nebo na grilovačku a seznámit se tam s 10 lidmi a potom nám říká, z koho všeho poznal. Ale když se bavíme o dětech, u kterých vlastně se to všechno zatím vyvíjí, o dětech, tak ten talent navazující vztahy je opravdu talent, kde nám ukazuje to dítě, že má schopnost si tvořit kamarády, záleží mu na nich. A je to takové to lepidlo často, jak říkáme, lepidlo ve třídě, lepidlo ve skupině. Vždycky se na něj těšíme. A někdy mám takovou zkušenost, že my si chceme pod talentem představit něco strašně extravagantního, nebo něco výjimečného, nebo něco, co zní fakt zajímavě a fakt wow. A lidé, kteří mají třeba tady ty vztahové talenty, tak se ne vždycky dokážou docenit. A ne vždycky si uvědomují, jak moc ta schopnost vytvořit vztah nebo nějaká empatie, jak moc je to potom v životě důležité pro ně i pro ostatní. Mám třeba zkušenost, když jsem byla v jedné velké, velké firmě, která dělá satelity v Německu, a právě jsem tam pracovala, ukazovala jsem tam talenty těm jejich nejvyšším manažerům, tak tam bylo spousta těch talentů, takových těch rozumových talentů, a byl tam jeden pán 60-letý, který měl právě vysoko tady ty talenty vztahové, empatii. A on tam seděl a vypadalo to, že jako se za to trošku stydí, že teda má takovýhle jako měkký talent. A na konci toho víkendu jsme zjistili všichni, že to byl on, který vždycky tam zakročil v momentě, když se ta situace, když tam začali lidi hádat. Nebo když už to začalo být, než na sebe začali být nepříjemní, když to začalo být nudné, tak on vždycky vycítil podvědomě, co říct, koho si vzít stranou, na co přetočit konverzaci, a my jsme mu byli hrozně vděční a vlastně jsme si ho všichni pamatovali z toho víkendu, protože on právě těma svými vztahy tam zaobloval ty hrany a byl opravdu jako tím v tomto velmi silný.
0: Gabi, máme posledních 5 minut, je to neuvěřitelný, jak nám to utíká. A ještě 5 talentů před námi.
1: Takže OK. Takže máme dosažitele, máme soutěživost, máme pečující.
0: Vystupující, navazující vztahy.
1: Vystupující, navazující vztahy. Další je talent organizující, a to jsou děti, které velmi rádi plánují, velmi rádi dodržují procesy, jsou v tom velmi dobří. Můžeme se na ně často spolehnout v tom, že vymyslí nějaký způsob, jak věci udělat, řekne nám o tom, někdy to třeba i naplánuje za nás.
0: Třeba jak zorganizovat bazárek ve škole.
1: Přesně tak. To je naprosto úplně perfektní věc pro někoho s talentem organizující. A velmi se to hodí třeba i učitelům, protože můžeme se na ně spolehnout, že nám pomůžou vytvořit něco, co bude fungovat, zorganizovat celou třídu někdy. Jo, může se to stát. Další talent je sebejistota, což je talent, který celkově na celém světě se vyskytuje nejméně často nahoře. To znamená, málo lidí ho má silný. A je to talent, kdy my nebo i ty děti mají nějaký vnitřní zdroj sebejistoty a rozhodnosti a pocit, že si vždycky za každých okolností poradí. Mm-hmm. A takže dokážeme si představit, že to je velmi užitečný talent. Hmm. A když někoho takového potkáme, tak to o něm většinou velmi rychle zjistíme a máme pocit, že ten se nebojí nebo ta se nebojí a ta si vždycky nějakým způsobem poradí. Mm-hmm. Takže to je sebejistota. Potom máme talent spolehlivost, a to jsou děti, které opravdu snesou předání nějaké zodpovědnosti už v raném věku. Jsou spolehliví, jsou zodpovědní, jsou ochotní nabrat si nějaké různé úkoly a jsou i inspirativní pro ostatní k tím, jak právě dokážou spoustu věcí udělat jako velmi dobře nebo tak, jak se jim zadá. Mm-hmm. Musí si taky hlídat to, aby se třeba nepřetěžovali potom a nesplňovali za každou cenu všechny úkoly, ale je to velmi dospělácký talent, bych řekla. Jo? U těch dětí opravdu snesou spousta aktivit.
0: Takže vůbec nezapomínají nic do školy, vždycky si přinesou všechny pomůcky, mají to řádně vyplněné, všechny domácí úkoly.
1: A je to pravděpodobnější, že přesně takhle se to bude projevovat. Ano. Mm-hmm. Předposlední talent je talent objevitel, a to jsou, možná bych nějaké synonymum pro to použila, jako takový koumáci. Děti, které se snaží vždycky všemu přijít na kloub, snaží se to nastudovat, snaží se to pochopit, rádi se učí, snáze se učí, ne všechno. Vždycky to samozřejmě se všechno odvozuje od nějakého okruhu mých zájmů, ale nabíjí je právě ta možnost vsakovat informace, na učit se nové věci.
0: Takže různí vědci, cestovatelé.
1: Přesně tak, přesně tak. A lidé, kteří opravdu se rádi učí a jsou v tom hrozně dobří a můžou třeba, když jsou to potom učitelé, tak právě umí skvěle předávat informace, protože rozumí, jak to probíhá.
0: A poslední talent?
1: Je talent vizionář. A to jsou děti, které přemýšlejí nad budoucností. Mm-hmm. Moc často, hodně často. Všude vidíme je třeba někdy i na těch pískovištích, jak stojí nahoře na prolízačce a koukají se do dály a přemýšlí, co by mohli jednou být. A takový lidé potom v životě můžou nám udávat směr, můžou nás inspirovat, vykreslují nám vize, jak něco může být. Třeba i ve firmách jsou často vizionáři, který vymyslí, kam se to všechno bude odvíjet, a dokážou krásně vykreslit budoucnost, která potom ostatní může motivovat k nějakému záměru.
0: No, děkujeme za naprosto úžasný přehled všech 10 talentů a doufám, holky a kluci, že jste se v těch jednotlivých talentech třeba i tak trošku našli. A Gabi, co bys chtěla dodat závěrem našeho rozhovoru?
1: Určitě bych chtěla všechny pozbudit v tom, aby se aby se na sebe dívali optikou takovou, že každý máme talent, každý máme určitý vzorec chování, který nám byl daný do výjimku od přírody a určitě s ním nás čeká něco pozitivního, něco skvělého v životě a každý z nás má nějakou unikátnost, kterou nemá nikdo jiný na světě.
0: Říká Gabriela Platner, já moc děkuji za to, že jsi přišla sem k nám do našeho klubu Rádia Junior. Minimálně pro mě to je naprosto fascinující zjištění, jaké jsou různé talenty. A už teď jdu přemýšlet, které tři budou asi ty moje, ta první trojka. A budu se moc těšit, že dorazí zase třeba někdy příště s nějakými dalšími zajímavými informacemi, kdy se budeme moc dozvědět něco o nás. Samotník.
1: Moc ráda a díky za pozvání.
0: Loučí se s vámi i moderátorka Klára Nováková a teď už přichází skřítek Hajaja s pohádkou. Ahoj!
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s dalším dílem ze seriálu S dědou na čundru. Ten dnešní se jmenuje Stydlivá víla. Malý Tadeáš je na svém prvním vandru letní přírodou. Právě s dědou ušli pěkný kus cesty, aby se dostali opravdu daleko od lidí. Může člověk ještě i dnes v lese potkat vílu? Na to bude těžko hledat odpověď i Tadeášův děda, který toho tolik ví. Honem do postýlek. Pohádka začíná.

0: Dobrý večer, děti. Dobrý duch tuláků, řečený do dutu, který se zjevoval v podobě obláčku dýmu a občas vesele zajiskřil, dovedl dědu a Tadeáše na kraj lesa. Tam se s nimi rozloučil.
1: Já myslím, že už si beze mě poradíte, však on na vás vždycky někdo dohlédne, prohlásil trochu tajemně.
0: V tom se nad nimi ozvalo
2: Křík, křík, křík.
0: To je sojka, vysvětlil jim do dutu. Varuje obyvatele lesa, že je tu někdo cizí. Až se přesvědčí, že nikomu neublížíte, poví to dál a za chvilku o vás bude vědět celý kraj.
1: Tak šťastnou cestu.
0: Do dutu ještě zajiskřil a byl pryč. Dědeček sice Tadeášovi říkal, že správný tramp jde na zdař Bůh, kam ho srdce táhne, ale ve skutečnosti měl trasu předem promyšlenou. Tedy on sám by byl řekl, že má čundr zdramaturgovaný a pod svým režijním vedením, protože byl povoláním dramaturg a režisér. Jenže ani nejlepšímu dramaturgovi a režisérovi nevýjde vždycky všechno podle jeho představ. A tak se stalo, že ačkoliv chtěl vnuka vést místy, kde nepotkají ani človíčka, sotva zašli hlouběji do lesa, uviděli nějakou slečnu. Seděla na mechovém kopečku a sluneční paprsek, pronikající mezi stromy, jí sklouzával do dlouhých, světlých vlasů. Splývavé šaty z heboučké látky rozhodně nebyly to pravé oblečení na čundr. A to si ještě slečna místo čepice, která by ji chránila před sluníčkem i deštěm, dala na hlavu věneček z lučního kvíti. Hned tedy bylo jasné, že turistka, natož pak trampka, to není. Tadeášovi se ale moc líbila.
1: Kdo je to, dědo?
0: Dědeček neodpověděl, i když už tušil, vlastně skoro jistě věděl.
3: Dobrý den, oslovil dívku.
1: Den,
0: odpověděla, jako by zahrála na harfu.
3: Nejste vy lesní pana, čili víla?
1: Víla.
3: Dokážete říct něco jiného, než po mně opakovat poslední slovo?
0: Dřív, než mohla zaševelit
1: slovo,
0: objevila se druhá slečna a v zápětí třetí. Všechny měly věnečky na hlavě a šaty jako z pavučinky. První světlounce zelenkavé, druhá hnědozelené a třetí béžové. Takže dohromady vypadaly jako dědečkovi maskáčové kalhoty.
1: Já jsem víla dubověnka, řekla hnědozelená.
3: A já podtrnečka, představila se béžová.
1: A tohle je mechulinka, naše nejmladší sestra, ukázala na zelenkavou.
0: Ona ještě moc lidí neviděla, tak se před vámi stydí, proto říká jen poslední slovo a kvílí jako meluzína. Zachychotala se a zaťukala si prstem na čelo, jako by ani nebyla víla, ale obyčejná holka, která naznačuje, že je její sestra Tululum.
1: Já se taky někdy stydím, zastal se mechulinky Tadeáš. Stydím,
0: zašuměla víla.
3: Ale jak je stydlivá, tak je zvědavá, zasmála se dubověnka.
0: Slyšela o vás od sojky a chtěla se na vás kouknout, tak jsme poprosili vítr, aby nás sem všechny tři zanesl.
3: A cože teď v poledne? Já myslel, že víly se zjevují jen v noci, divil se dědeček.
0: Podtrnečka se zasmála. Mechulinka trénuje polední zjevování, protože se chce stát polednicí, až bude starší.
1: Starší,
0: přitakala mechulinka, jako když vánek foukne do větví.
3: My dvě jsme se vám ukazovat nechtěli, ale co nám zbývalo, když ona vám nic pořádného nepoví, vysvětlila dubověnka.
0: A když už jsme se zjevili, tak vám vykouzlíme něco k obědu.
3: My na dnešek ještě máme jídlo z domova, buchty a karbanátky, řekl Tadeáš.
0: Víly se po sobě podívali a zachychotali se. Pak se vzali za ruce a spustili.
1: Děláme si laskominy na borůvky, na maliny, na jahody, trávnice a na třešně ptáčnice.
0: V zápětí se na pařezu objevila hromádka lesního ovoce.
1: Dobrou chuť, chuť.
0: Zaševelili a zmizeli, jako když se rozplyne mlha.
3: Nic tak dobře nechutná, jako když si dáte ke karbanátkům a buchtám plané třešně, lesní jahody, borůvky a maliny. Teprve když se najedli, zeptal se Tadeáš: dědo, ty slečny byly opravdu víly? Dědeček se zamyslel. Jako režisér by byl nejraději odpověděl ano, ale jako dramaturg si tak jíst nebyl. Nevím, chlapče, já ještě nikdy vílu nepotkal. Jen tvoje babička mi kdysi připadala jako víla, protože se mi moc líbila. Dědo, mně se líbí ta stydlivá, ta mechulinka, přiznal se Tadeáš. Já bych se s ní chtěl oženit, až vyrostu, jako ty s babičkou.
0: Na to pozor, chlapče. Babička jen vypadala jako víla, ale byla to normální holka. Znáš báseň Toman a lesní pana?
3: Tadeáš zavrtěl hlavou.
0: No právě. Kdyby jsi ji znal, věděl bys, že mládenec, který se zamiluje do víly, špatně skončí.
3: Co kdyby se mechulinka zamilovala do mě? Zeptal se Tadeáš s nadějí v hlase.
0: Děda zavrtěl hlavou. To máš jako z deště pod okap. Když se víla zamiluje do mládence, tak to pro změnu dopadne špatně s ní. O tom je zase opera Rusalka.
3: Tu Tadeáš taky neznal, ale věřil, že dědeček má vždycky pravdu, a tak si jen povzdechl a pomyslel si, že třeba jednou potká taky nějakou krásnou dívku, která bude vypadat jako víla, a s tou se ožení.
0: Tak dneska budeš poprvé spát pod širákem, chlapče. Usmál se děda, když se večer zachumlaní do spacáků uložili do měkkého mechu. Dlouho mlčeli a dívali se, jak obloha tmavne a vyskakují na ní hvězdičky. Až když se úplně setmělo, ozval se Tadeáš.
1: Dědo, já si myslím, že ty víly přinesl vítr z pohádky.
3: Jako režisér dědeček jen kývl, ale jako dramaturg se musel zeptat, proč si to myslíš?
1: Protože byly tři. A v pohádkách je přece vždycky všechno třikrát. Král má tři syny, plní se tři úkoly, můžeš mít tři přání. Popelka dostane tři oříšky.
3: Dědeček se zatetelil radostí, že má tak chytrého vnuka. Bingo, chlapče.
1: Ale co do dutu, dědo? Ten byl jen jeden a já žádnou pohádku, kde by byl dobrý duch tuláků, neznám.
3: Jenu, chlapče, když jsem se já kdysi z Dodutu setkal poprvé, myslel jsem, že to je jen moje romantická představa. Takže teď jsou dvě možnosti. Buď jsme dneska měli tutéž romantickou představu oba dva, anebo dobrý duch tuláků existuje. Vždycky záleží na tobě, jakou možnost vnímání světa si vybereš.
1: Tadeáš neváhal. Dědo, já jsem pro tu možnost, že Dodutu existuje. Ale jak si to mám vysvětlit?
3: Dědečka dotaz doslova nadzvedl. Styčil se ve spacáku tak prudce, až se nějaký ptáček na stromě nad ním probudil a poděšeně zapípal.
0: Ale chlapče, co pak je nutné všechno vysvětlovat? Hra, která se musí vysvětlit, je špatná hra. A už spí. Ať se ti něco krásného zdá, co se ti zdá první noc v novém prostředí, to se vyplní.
3: Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jsou či nejsou z čerty žerty? K odpovědi na pohádkovou otázku snad přispěje i pohádkové vyprávění, ve kterém vystupují hned dva čerti najednou, Bernáš a Gajdula. Trochu se hádají, zkoušejí to jeden na druhého, ale nakonec se spřátelí a zůstanou mezi lidmi. No a co se bude dít dál, to se dozvíme v pohádce Čertovo kvítko, kterou napsala a zrežírovala Marie Křepelková. Účinkují Otakar Brusek mladší, Simona Stašová, Jan Čenský a další. Vyrobeno v roce 1989.
3: Ty kačeno.
4: Ty Bernulo. Ty
3: kačice hubatá.
4: Ty Bernulo rohatý.
3: Ty utrž hubo.
4: Ty ucino se.
3: Že já se tě kdy chytil, rozumu jsem pozbyl, celému peklu prosmích. Bernáš s Káťou na hřbetě.
4: Necháš toho?
3: Nenechám, ty hádavko.
4: Cože?
3: Píchavko.
4: Co?
3: Roupavko. Rýpavko. Ty.
5: Ti se ale krásně hádají. Tak přesně tohle já hledám, protože já jsem čert a jeden z mála, tvrdý jak skála, jako žula. Já jsem čert, každičkým oudem jsem cítit čmoudem. Gajdula. To jsem já, naděje pekla, povaha vsteklá, žádná nula. To jsem já, vzadu mám střapec, chlupatý chlapec. Gajdula, gaj, gajdula. Ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gaj, gajdula. Vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gaj, gajdula. Přes spravedlnosti.

0: Tak mi řekni, kam jsi to dal?
1: Ne, nic jsem nevzal.
0: Ještě včera to tady bylo.
1: Asi se to vytratilo.
0: Tak mi to dej, je to moje.
1: Co je tvoje, to je moje.
0: Tak dáš?
2: Až se budou místo mouky mlít koláče.
0: Ty, bobule bobulovatá.
2: Ty, bábo, jedna řečnatá.
0: Ty škopku paličatý.
2: Ty, Rebeko zvonivá.
0: Ty, lenošlape.
3: Ty marnivka lakotná.
0: Co?
3: Chamtivka. Kdákadlo kejhavko. Ty.
4: Lidi jsou secakramenský, a to jak ženský, tak i chlapy hříchy mají. Většinou vleklé, nás už to v pekle nepřekvapí. Gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají.
0: Já tě chytím. A až tě chytím, tak se těší, jak to schytáš.
1: Já že to schytám?
0: Ty to schytáš.
1: Ne. Ty to schytáš. A teď. A hned. Jedna.
0: Pomoc.
1: Dvě.
0: Pomoc.
1: Tři.
0: Pomoc.
4: Ticho! Jmenuji se Gajdula.
0: Co nám tady řveš?
4: Já řvu.
1: Ty řveš.
0: On řve. Zval tě někdo?
1: Volal tě někdo?
0: Ty jsi nevšiml, jak jsme si tady s mužem hezky povídali?
4: Prosím, všiml, tedy nevšiml.
1: Cože?
4: Tedy vlastně ano, všiml.
1: Tak všiml?
0: Nebo nevšiml? A co tady vlastně chceš?
4: Víte, já jsem přišel.
1: No, to vidíme.
4: Abych pomohl, jsem přišel. Abych pomohl vám, jsem přišel.
1: Nevěř mu.
0: Abys pomohl?
4: Tak.
0: A co za to?
4: No nic. Tedy vlastně skoro nic. Trochu úsměvu.
0: Úsměvu?
4: Kousek vlídného slova.
0: Slova?
4: Krapítek slušného zacházení.
0: Je? A dál? Dál?
4: No, dál už nic.
0: No, tak pomáhat, říkáš? A za vlídné zacházení? Ale to u nás můžeš mít, protože já jsem ta nejusměvavější, nejlíbeznější, nejlaskavější mlynářka v širokém okolí.
1: Že jí jazyk neupadne.
0: Tak jen pojď dál, Gajdulo.
4: Vyšlo to. A v čase krátkém chycem se drápkem, já mám kliku, vyšlo to. A za chviličku máme dušičku do kotlíku. Gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají.
1: Tedy od té doby, co jsem přišel ten Gajdula, se mi u nás pro nic nelíbí. Basama, sekrec, mazec, blum. Už si ani pořádně zanadávat nemůžu. Sotva začnu. Kačena, místo aby mne třeba setřela, hned na mne začne dělat takový kukuč. Jakože to ne, to se nesmí. A kde si, co si? A...
0: No jistě, zase lelkuje a zase se válí, ty bernulo bernulácký. A co práce, ta ti nevoní. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. A zahálka je čertův polštář.
1: Však jsem taky čert, ne?
0: Už si na zemi dost dlouho, aby ses něčemu přiučil. Podívej se na Gajdulu. S písničkou vstává, s písničkou uléhá.
1: Celý den tady jenom řve.
0: Celý den se jenom směje a práce mu pod rukama jenom kvete.
1: Světa nepřebudu, díla nepředělám.
0: Ty lenochulína, palice dubová, sosnopaličatá, hybaj něco dělat.
1: Toho gajdulu mi tady byl čert dlužen, tvoj tajksl. V pekle jsem býval nejchytřejším čertem. Všichni mě uctívali, chodili ke mně na rady, než se mi stal ten trapas s Káčou. Ještě dneska slyším, jak se mi celé peklo smálo, když jsem jí z těch zad nemohl setřást. Že prý mě zachránil ovčák. To je ta největší pohádka. Žádný ovčák nepřišel. Káča zůstala na krku mě, sehnala mlýn a začala mě nutit pracovat. Brrr, krucyš, fagot, trombon, brum. Hej ty, no ty, pojď sem.
4: Mám práci.
1: Ta ti neuteče.
4: A potom s vámi se já nebavím. Ještě byste mě mohl nakazit.
1: Já? A čím pak?
4: Lenorou a hrubiánstvím.
1: Chtěl jsem tě jenom varovat, gajdulo. Jestli nezačneš pracovat přiměřeně, usmívat se přiměřeně, zpívat přiměřeně, zkrátka všecko dělat přiměřeně, tak ti naplácám 25 docela nepřiměřených, rozuměl?
4: Cože? 25 mě na... Pozor!
1: Jak jsem řekl? Ostatně já na tvém místě bych si mlynářku držel od těla.
4: Paní mlynářka je hodná.
1: Jistě.
4: A šlechetná.
1: No vidí.
4: A laskavá.
1: Nepovídej.
4: A velkodušná. A krásná.
1: Hromy, blesky, třesky, plesky, už toho mám dost.
4: To vy děláte z života peklo na zemi.
1: Gajdulo.
4: Jak jsem řekl, peklo na zemi. A mám práci.
1: Ten mi to teda dal. Hodná, laskavá, šlechetná. Lakota, lakotná. Pro mě má jenom špičatý jazyk, chleba a vodu. A teď ještě podstrojuje tomu... Co to tady voní? Čert. Tady byl čert, aby mě husa kopla, že jsem to nepoznal hned. Tak, gajdula... Je čert. To je kůchechtání. Nechce on nakonec odnést do pekla mě? To by mu Lucifer dal. Čert přinese čerta do pekla. Jak mi to vlastně tenkrát zpívali?

0: frisbee.
1: Skončí všechny tvoje trampoty.
0: A budeš zas, zas jedním z vás, zas jedním z vás, chlupáčů.
1: Teď konečně přišla moje chvíle. S tvou pomocí, Gajdulo, se vrátím domů do pekla.
2: To by v tom byl čert, abych já mlynáře nenapil. Já, chlouba pekla, Gajdula. Teoretické lapání duší. To byl můj nejoblíbenější předmět a nyní si konečně převedeme teorii do praxe. Článek první, pytlík z dukáty. Tady máme sáček, až přiletí ptáček. Do té pasti vábne, jistě si rád hrábne. To by v tom byl čert, jistě si rád hrábne. Penízky krásně kulaté. Tak, položím vás na stůl. Takhle je. To by v tom nesměl být čert, aby se mlynář nechytil.
3: To se podívejme, co to tady leží.
2: Já to věděl, já to tušil.
3: Peníze.
2: A už se chytil ptáček.
3: A k čemu by ale mně byly peníze? Na co si pomyslím, to mi žena sežene, podstrčí, vnutí. Ještě abych se bál, že mi je někdo ukradne. Kdepak? Já vlastně žádné peníze nechci.
2: Tak krble.
3: Ale co moje ženuška?
2: Ne, to ne.
3: Co ta moje hrabalka? Ženuško, lásku můj líbezný.
2: Ale tak to přece není. V čítance psali jasně. Lapí je, schová, vezme nohy na ramena, promrhá je, promarní.
4: Co tady halekáš? Už zase zevluješ, zahálíš a pustneš. Peníze, opravdové ryzí dukáty, či tak asi jsou, nikde, nikdo.
2: Dej ty ruce pryč.
4: Tak a budou moje.
3: A chytila se holubička.
2: To já přece nechtěl. Nutno přiznat, že pekelný článek číslo 1 mi jaksi selhal.
3: Taky bych to tak viděl.
2: Nevadí, nevadí, pilný, přičinlivý a vytrvalý čert, jako jsem já, se nikdy nevzdává.
3: To jsem zvědav, s čím se vytasí teď. Já bych si tipnul šátek.
2: Máme tady přece článek číslo 2.
3: Šátek.
2: Šátek.
3: Jako bych to neříkal.
2: Tady máme šátek z nejjemnějších látek. Kdo ho má na těle, hned vypadá skvěle. To by v tom byl čert, hned vypadá skvěle. Pekelný šátek, kterému žádný smrtelník neodolá. Tedy tak to aspoň píšou v čítance. Mlynář půjde, zahledne šátek, přečte si nápis a to by v tom nesměl být čert, aby se nechtěl mlynářce líbit. Mlynářka za ním bude běhat, bude si ho střežit a mlynář bude klít a klít a klít, až se nakonec prokleje až k nám do pekla.
3: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To jsou ale hloupé žerty.
2: Žádné žerty, jenom to zkus.
3: No, ale že bych si ho zkusil.
2: No konečně.
3: Třeba by mi pomohl.
2: Mně bylo hned jasné, že zabere.
3: Ale já vlastně žádný takový čarovný šátek nechci. I tak jsem hezký až dost.
2: Za korble.
3: Ale co ta moje marnivka?
2: Ne.
3: Ženuško.
4: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To je ale nádhera.
2: Nesahaj na to.
4: To je skvost.
2: Polož to.
4: Šátku, šátečku. S tvou pomocí se stanu nejkrásnější ženou v celé naší vesnici. Ale co ve vesnici? V celém kraji? V celé naší zemi? Já půjdu a všichni budou jásat, jančit, trojčit, výskat a vřeštět nadšením. Já budu tak krásná. Já budu nejkrásnější.
2: Ale ne, to jsem přece nechtěl. Tak jsem to nemyslel. Ale abys věděl, mlynáři, já mám ještě něco.
1: No, tak se ukáž.
2: Něco, čemu neodoláš, čemu podlehneš. Já mám zkrátka něco. Teď jdu na to ostře, ubrousk co prostře. Jídlo pití denně, šetří práci ženě. To by v tom byl čert, vem ho zatraceně.
1: Tak teď teda kulím oči, tenhle ubrousek za mých učednických let vlastnil jenom Lucifer.
2: Ještě, že mi ho prabába podstrčila. Konečně přišla jeho chvíle. Na ubrousek mlynář určitě zabere.
1: Ajeje, Káča.
2: Sekrec mazec, paní mlynářka, už je pozdě.
4: Ubrousku prostře.
2: Nečti to.
4: Ubrousku prostře.
2: Ne, nečti to.
4: No jistě, tohle je ten opravdický ubrousek prostře.
2: Ne, ne.
4: A teď bude můj.
2: To snad ani ne.
4: S takovým ubrouskem se stanu nejbohatší mlynářkou široko daleko. A co mlynářkou? Otevřu si zájezdní hostinec a penízky se budou sypat sami.
2: Ale to je přece podraha, zrdec, mazec, tak jsem to nemyslel. Jestli já nemám smůlu, co pak s takovým polenem, jako je mlynář, já někdy tu maturitní zkoušku udělám? Když má čert smutek,

0: když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble, ani blebleble, ani blebleble udělat, když má splín. Když má čert smutek, když má čert splín, a když ho ještě navíc hrozně bolí škeble. Když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble, ani blebleble, ani blebleble udělat, když má splín. Jsem nešťastný. Já jsem tak nešťastný. Jsem nešťastný.
1: Tiše. Srna, brna, hrdec, mazec. Já mám nápad. No to je nápad. Taková malá hlavička a takový veliký nápad. No jak to stojí v čítance? Sily zkouzly v koncích. Nečekej, pomluvy se nelekej. No pomluva, to je ono. Pomluva je kluská, ta tě ze sna budí. Jako zima ruská, za košilí studí. To by v tom byl čert, za košilí studí.
2: To nás v pekelné škole neučili.
3: No, gajdulo.
1: Pan mlynář, jsem moc rád, že tě vidím. Musím ti něco říct.
2: Tak mi to řekni. To jsem zvědav, co z něho vypadne.
1: Tvoje žena.
2: Co je s ní?
1: Trápí se.
2: Nepovídej.
1: Pláče.
2: Ona pláče?
1: Snad bych ti to ani neměl říkat.
2: Jenom mluv.
1: Ty se rozčílíš.
2: Nerozčílím.
1: Ty začneš křičet.
2: Nezačnu.
1: Budeš nadávat, hromovat a klid.
2: Nebudu.
1: Budeš.
2: Řekl jsem, že nebudu.
1: Řekl jsem, že budeš.
2: Tak teď už toho mám dost, gajdulo. Mluv. Proč brečí?
1: Zaslechl jsem mlynářku, jak sama sobě říká, že život s tebou se jí stal peklem.
2: To, že povídala.
1: Co je na tom k smíchu?
2: Tak život se mnou se jí stal peklem.
1: Přesně tak. A nesměj se, to je vážná věc. Abys věděl, ještě říkala, že se z toho pekla vysvobodí a že od tebe uteče.
2: Ale můžeš být úplně klidný, gajdulo. Ta se odtud ani nehne.
1: Co má tohle znamenat? Žádné klení? Žádná kanonáda? Co pak ho můžu odnést do pekla?
0: Já jsem ten nejsmolovatější čert, co kdy v pekle byl.
4: Gajdulo, gajdulko, co se ti stalo?
5: Ublížil ti někdo?
4: Tak přece mluv.
0: To nejde, paní mlynářko.
4: No tak.
1: Nebo vlastně,
0: já ani nevím, jak bych vám to řekl.
4: Tak mluv jasně a bez vytáček.
1: A nebudete plakat?
4: Nebudu.
1: Ani do rybníka skákat?
4: Ale nebudu. Tak už mluv.
1: Tak dobře, dobře. Viděl jsem mlynáře.
4: Nepovídej.
1: Utíkal odtud a přitom vykřikoval, že už má toho pekelného života s vámi dost a že od vás už jednou provždy uteče.
4: Uteče?
1: Uteče.
4: Uteče?
1: Vezme si, co je jeho, povídal, a uteče.
4: Tak uteče. Po tolika letech. Ale já mu dám utíkat. Já mu ukážu. Hromy, blesky, třesky, plesky, škrc, mazec, hromdie, mordie, tak utíkat se mu zachtělo. Ten fanfula, ten utřinos, rohatec, ten ježatec, hromy a blesky.
6: A blest!
1: to mám dost. Ratatabum, někoho do toho pekla odnést musím. Když ne mlinář, tak to budeš ty. Všechno si schrábla, kleješ hůř než samotný čert. Srna Brna, to ty budeš moje maturitní zkouška. Halou se mnou do pekla.
4: Gajdulo, nedělej.
1: Srna Brna, mlč.
4: Gajdulo, já jsem
1: budeš přece... konečně sicha. Láry, fáry, rum, babá, šup.
5: Gajdulo, kamaráde, stůj!
1: Srna Brna larifáry, tady jsem a dovnitř chci. Nesu dušičku, krásnou hříšnou duši, jak se na chytrého čerta Gajdulu sluší.
6: Hromdě, ratata plesk. Gajdulo, stůj!
1: Ano! Stojí!
6: Ani krok! Rom a blesky, třesky, plesky, vřesky! Víš, koho máš na zádech? Káču!
1: Ne!
6: Před ní každý čert oprchne, zdaleka se jí vyhne a ty jí zase neseš do pekla!
1: Ale já jsem nevěděl, že...
6: Pryč od pekelné brány! Peklo nesmí být znovu zamořeno káčou!
4: Tak už konečně přestaň. Nedá se to poslouchat. Tady máš kapesník a jde se.
1: Ale kam?
4: Domů, do mlýna. Však Bernáš ti už poradí, jak se dostat do pekla zpátky.
1: Zrovna Bernáš mi poradí. V čítance ho potom Maléru s tebou uvádějí jako nejhloupějšího čerta, který kdy v pekle byl.
4: No.
1: Jenom se podívej, jak dopadl on sám. Do pekla se už nikdy nevrátil. Musel zůstat na světě.
4: Musel, nemusel, kdo ví?
1: Cože, chceš říct, že je s tebou dobrovolně?
4: Chceš se vsadit?
1: Co? Cože? Sadit? A o co?
4: Když vyhraješ ty a dokážeš, že Bernáš bude chtít zpátky do pekla a opravdu tam odejde, nachytám ti tolik duší, že se vám do toho vašeho pekla ani nevejdou. Ale když vyhraju já a Bernáš zůstane se mnou, budeš mi ty ve mlýně sloužit tak dlouho, dokud neřeknu Gajdulo, dost. Platí?
1: Platí.
4: Ale to ti povídám o naší sásce Bernášovi ani můk.
1: Ani můk?
4: Je-li to?
1: Kopy to. Platí to.
2: No, není to na světě bez káči špatné. Nikdo mě nehoní, nikdo nehudruje. Lehnu si, kdy já chci, najím se, kdy já chci, pracuju, kdy... No, já spíš nepracuju.
4: Bernášku!
2: Káča!
1: Ty ježatče, ty rohatče, ty podšívko, ty šídlo, ty... To si říkáš čert? To jsme ze stejného rodu? To jsi nemohl houknout, že tohleto je káča?
2: Co tu děláte?
1: Lucifer mě vyhnal. S tou tvojí káčou nechce peklo nic mít. A já jsem v pěkné brindě.
2: Káčo, káčenko.

0: A běžte s gajdulou na kmínku.
1: Kačenko?
2: Já mu dám peklo. Já mu dám odejít. Člověk si ho hýčká, výská, laská. A když si ho vychová, že by vzal nohy na ramena a tradá? Ani nápad. To bych se nesměla Káča jmenovat.
0: Po prababě mi zůstala trocha zázračného koření. Kdo s ní, jeho vlastnosti se znásobí. Když je někdo pilný, bude ještě pilnější. Ale když je někdo líný, bude ještě línější. Můj Bernášek, ten bude tak líný, že už nikdy nikam neodejde.

koláč podle mého gusta. Aby u mě bernášek navždycky zůstal, našla jsem ve skříni po babičce koření. A ten, kdo je líný, ten po něm hned střepení. Tahle vrstva bude hodně tlustá.

0: Můj milý Bernášku, takové koláčky si ještě nejedl.
1: Bernášku, ten koláček s tou krásně velkou mandličkou, ten jsem pekla jenom pro tebe.
2: Teď mu bude podstrojovat, teď mu bude lichotit, ale ten jeho koláč, ten musí být můj.
3: Mám strach, je, já se bojím.
4: Co je, Gajdulo?
3: Bernáši kamaráde, zamknul si na dva západy.
0: Proč na dva, Gajdulo?
3: Dneska v noci chodí zlí duchové. Moje prabába mi o nich vyprávěla. Jenom když je zamčeno na dva západy, pomine jejich moc. Káčo, Bernáši, běžte rychle zamknout.
1: Třeba to bude pravda. Pojď, Bernáši.
2: Já ti dám koláček, já ti dám mandličku. Šup, mandličku dám vedle. Tak, a ten krásný koláček je můj.
5: Gajdulo, můžeš být úplně klidný. Zamknul jsem na dva západy.
3: Ano, ano.
1: Bernášku, a co tvůj koláček? Tak si ho už konečně vezmi. Uvidíš. O takovém se ti ani nezdálo. Tak co, chutná?
5: Káčenko, moc se ti povedly.
1: Taky si myslím.
2: A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři.
5: Co tě nemá, káču? A raz a dva a tři a čtyři. Musíme se dát do práce.
1: Práce nám přece neuteče. Já si myslím, že jsi hrozně unavený. A chce se
5: ti spát. Proč by se mě mělo chtít spát a zrovna ne?
1: Ono snad to koření po prabábě nebude účinkovat. Bernášku, spát?
5: Já nechci spát.
1: Bernulínku, spát?
5: Nechci a nebudu spát.
1: Aspoň na malinko tou chvilinku spát?
5: Ne.
1: To není pravda. To nemůže být pravda.
2: Co se stalo, káčo?
1: Gajdula.
2: Dar a sílu najdeš v dílu.
1: Gajdulo!
2: Schutí do toho a půl je hotovo.
1: Ne.
2: Kdo nepracuje, ať nejí.
1: Já snad omdlím.
5: Tak řekneš mi už konečně, co se tady děje?
1: Ten tvůj koláč.
5: Co sem pleteš koláč? Já se ptám na Gajdulu.
1: No právě, Gajdula je koláč.
5: Gajdula je čert a žádný koláč.
1: Gajdula není koláč, Gajdula je...
5: Kačeno.
2: Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Bernášku, Bernulínku.
2: Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí.
1: On mi zboří mlýn.
5: Já tomu tedy vůbec nerozumím. Nevím, proč tu Gajdula běhá jako splašený a chce se sedřít, ale začínám tušit, že ho potrefilo něco, co bylo narafičeno na mne. Kačeno, přiznej se.
1: Já nechtěla. Já nevěděla. Já chtěla.
5: Co jsi vlastně chtěla?
1: Abys byl ještě línější.
5: Cože?
1: Abys byl ještě línější než jsi.
5: Kačeno.
1: Já nevěděla, že ten tvůj koláč sní Gajdula. On je moc pilný, po tom čarovném koření bude ještě pilnější. Uvidíš, on mi zbude.

0: hoří mlín. On mi ho strhá, on mi ho sedře, on mi ho zničí.
1: Káčo, Kačenko, já jsem na to přišel. Ten tvůj mlín bude nejmodernější v celém okolí. Hasačert, to je pekelníkův vynález. Ušetří sílu, ušetří ruce. Žádné čáry, ale hlava, hlava, Kačenko. Doba mechanizace nastala.

0: a znovu melu, melu, melu, melu.
1: Ne, ne, já už nechci, já už nemůžu. Už dost. Tohle musí špatně dopadnout. Vrnášku, ty mě musíš zachránit.
0: Vrnášku, Vrnášku, kamaráde, ty mě musíš zachránit. Já na kolena před tebou padnu a poprosím. Pojď se mnou odtud, zbav mě toho kouzla a uteč. Já už nemůžu, Vrnáši. Bez práce nejsou koláče. Vidíš, už je to tady zase, jak k jídlu, tak k dílu. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: Ale taky spěchej, ale nepomlaď si nohy. Chudák Gajdula, to je teda situace. Na ní by byl i sám Lucifer krátký.
3: Proč mě voláš, Bernáši?
2: Jej, můj pán a vládce, pěkně vítám.
3: Ty netrefíš domů?
2: Ale ano.
3: Čekám tě v pekle. Proč ses ještě nevrátil?
2: Já jsem chtěl, opravdu.
3: Z moci káči tě přece Gajdula už vysvobodil.
2: Přišlo to tak najednou a potom mám tu ještě nějakou práci.
3: Tak ty jsi nelenošil. Dušičky do pekla si lákal?
2: No, dušičky... Jsou tu sousedé, že jo?
3: Dávám ti jeden jediný den. Dokonči své dílo a potom... Alou do pekla! Alou domů!
2: Alou do pekla. Alou domů, no to se pěkně řekne. Ale kde já mám svoje domů?
0: Bernáši, Bernáši! Ty musíš se mnou odtud. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. Komu se nelení, tomu se zelení. Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí. Co to je? Bernulo? Bernulínku? Já už jsem zase úplně normální, obyčejný čert. Juchej!
4: Kouzlo čarovného koření pominulo s půlnocí.
0: Co to meleš?
2: Mlsná hubo, všechno bylo narafičeno na mě. Ty snědl můj koláč, přiznej se.
0: Bernáši, pojď pryč. Nic dobrého tě tady nečeká.
2: Já bych šel.
0: Tak pojď.
2: Ale Káča.
0: Snad by ses jí nebál.
2: Ale ne.
0: Tak si vezmi svoje věci a jde se.
2: Já bych šel, ale ty nemůžeš nikam.
0: Kdo ti to povídal?
2: A co tvoje věci? Peníze, ubrousek, šátek, he? Bez nich se nemůžeš vrátit zpátky.
0: Ne, ale to já nevěděl. Ani v čítance to nepsali. A Káča mi je jen tak nedá.
2: Víš co, Gajdulo? Nech to na mě.
4: Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Pro přítele to se člověk snaží. Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Já ti podám ruku, ba i paži. Já ti podám paži, ba i rámě. Povídám ti, spolehni se na mě. Spolehni se na mě bez okolků.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
2: Moje milá Kačenko.
1: Bernášku, to je moc dobře, že jsi tady. A co dělá Gajdula? Od rána jsem ho neviděla.
2: Víš, Kačenko, Gajdula je teď můj kamarád.
1: Ano?
2: No, nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Kačenko, Gajdula by moc nutně potřeboval... Přesně takový pitlík s penězi, jaký ty máš pod polštářem. Co myslíš? Mohla bys mu ho darovat.
1: Darovat? Já? Proč zrovna já? Je to můj pitlík.
2: Já myslel spolu s tím šátkem, co pod prostěradlem schováváš.
1: Ale ten nedám. Ten je můj.
2: Já mu říkal, neboj, kamaráde, moje Kačenka tě nesklame. Moje Kačenka má zlaté srdce. Gajdula teda říkal, že to Kačenka neudělá, že to od ní nemůže ani chtít.
1: No to nemůže.
2: On by totiž ještě k tomu všemu potřeboval ten ubrousek, co leží pod peřinou.
1: A mlýn by nechtěl? Ten nenasyta, chtivec, žravec, hltoun, chamtivec, pytlík, šátek, ubrousek a co budu mít já?
4: Já mu říkal, Kačenka, ani kůře ti neublíží.
1: Nedám.
4: Vlásek nikomu neskřiví.
1: Nedám.
4: Té dobrota z očí jenom září.
1: Bernášku, Bernulíčku, prosím tě, aspoň ten ubrousek mi ne.
4: To se jenom říká, že Kačenka je hrubá, vzpurná, hubatá.
1: Nedám.
4: Moje Kačenka je vlídná, milá, líbezná, poslušná a způsobná.
1: Nedám.
4: Když bude vědět, že ti to pomůže, to jsem říkal, určitě půjde a všechno přinese. Uvidíš.
1: Bernáši, ty tomu věříš.
4: Věřím, Kačenko.
1: No, když tomu tak věříš, ale radost z toho nemám. Bernáši, Bernášku, a nestačilo by mu to třeba jenom půjčit.
4: Teda, Kačenko.
1: No.
4: To by nestačilo.
1: Ach jo, tak jo, všechno si to vezmi a rychle to schovej, ať je jednou potvím.
4: Ne!
1: Co je?
4: No konečně!
1: Co se stalo?
4: Ty jsi to řekla, ty jsi to dokázala, Káču, Kačenko.
1: Já ti vůbec nerozumím.
4: Nikdy jsem tomu nevěřil, nikdy jsem v to nedoufal. Řekni to ještě jednou.
1: A co mám říct?
4: Tu větu.
1: Jakou větu?
4: Tu nejkrásnější větu, kterou jsem od tebe kdy slyšel. Řekla, ať je potvím, potvím, potvím, je, o tom se mi vždycky jenom zdálo. Řekla, ať je potvím, potvím, potvím, je, ono se to na mou duši stalo. Káča přece byla, jak saň lítá, já se musím štípnout do kopita, jestli oni mě neklamou uši. Au, ne na mou duši, na mou duši, je, ne na mou duši, na mou duši, je, ne na mou duši, na mou duši.
0: Bernulo, všechno máme, tak jdeme, hurra!
1: Ale, Bernášku...
0: Tak na co čekáš? Jdeme zpátky do pekla?
1: Bernáši...
4: Víš, Káčo, já...
0: Bernáši?
4: Víš, Gajdulo, já... Tak abys věděl, abyste věděli všichni. Já se už od svojí Káči nikdy nikam nehnu.
1: Bernášku...
3: Co má tohle znamenat, Bernáši?
4: Nezlob se, pekelný pane, ale já jsem vlastně doma tady s Káčou.
3: Propadl jsi světu, Bernáši, ztratil jsi svou pekelnou čarovnou moc, radost pouštět hrůzu a nikdy se už do pekla nesmíš vrátit.
5: Stal se z tebe docela obyčejný smrtelník. Fuj, Tajksl. Hromy, blesky, třesky, plesky, mordie a bác!
4: Ruce mám, hlavu mám, ženu mám. Já se vlastně hrozně mám. Gajdulo, nesmuť. Ty se přece vrátit můžeš. Ale nespěchej, kamaráde. Káča nám ještě napeče koláče.
1: On Gajdula nikam nespěchá, Bernáši. A s námi tady, aspoň na nějaký čas, zůstane dokonce rád. Nemám pravdu, Gajdulo?
0: Je-li to, kopyto, platí to.
1: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, vyzraje i na čertova kvítka.
6: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, srovnala nás jak podle pravítka. Věřte mi, že nad výdělkem spláčou, ti, co by si chtěli začít skáčou, tak si dejte dobrý pozor, kdyby se třeba...
1: Co? Přece se vám kluci u mě líbí, ne? Přece se vám kluci u mě líbí, ne?
6: To víš, Káčo, že se nám tu líbí.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.
2: Tak, můžete mi to zopakovat ještě jednou?
3: Znova?
2: Prosím.
3: No tak dobře. Vyvolat vás může někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte. Ideálně to musí být někdo, kdo vám umožní zapomenout na toho, kdo vás vygoustoval. Pokud to teda nebyl on sám.
2: Počkat. To znamená, že mě může vyvolat i on?
3: Ano, ale musí mít o vás opravdový zájem. Jen smajlík nestačí.
2: Je to moje poslední šance. Lenka s Ájo už jsou doma a potom fiasku v obchoďáku už se jejich pomoci nedočkám. A já už vygoustovaná nemůžu být ani o minutu díl. Babička mě potřebuje. Já i máma jsme ji vygoustovali a ona se propadla o další patro alternetu níž. Musím ji odtamtud vytáhnout. Ale nejdřív se potřebuju dostat do reálného světa. Za každou cenu. A on je moje poslední šance.
3: Myslím, že je čas na to změřit vaši ducha přítomnost. Bojím se, že naměříme nízké hodnoty. Nastavte ruku.
2: Ne. Já vím, co dělám. Tohle mám nakoukaný. Ze všech romantických filmů pro holky. A pro kluky. Co se na ně dívají, aniž by se k tomu veřejně hlásili. No, nesmím se na té představě zaseknout. Každopádně, já vím, o co jde. Je to příběh holky a kluka, alespoň teda v našem případě. Ona, to jako já, je tak trochu divná, nebo spíš jiná než ostatní holky. Žije si ve svém vlastním světě. Samozřejmě, že on si ji nejdřív nevšímá. Proč taky, když se na něj usmívají jiný holky? Jenom na to pomyslím, vytáčí mě to. Jenomže osud tu holku

duši brásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

0: leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem.
1: Bouch se do kolem.
0: Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

Rychle zasedni.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji žít.

než se tu skutkem stávaj. Havaj, jo, Havaj, tam se jak v

to děje? Budík zvoní, jsem mizí dál jak stádo koní. Co pak se to děje? Budík ječí, nezbývá než stát bez dlouhej řečí. Žádná Havaj nebyla a není, pondělí na mne zuby cení. Zas

0: vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská po námě,
0: to dává smysl.

Les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed přes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: je přátelství.
1: Rádio Junior.
2: Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má dušek.

0: znovu se chytáš. Velký hlupák si a budeš k rybě zpátky, hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.
0: Rybáře to trápí.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

ženou cévu a nervový tik.